Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: Ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
2: Sej mi stuhu hedvábnou.
1: A nebo Michal Tučný.
3: Nikdy nevěř vteřinám.
1: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze již zítra od rána výhradně na Country Rádiu.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním, a pak s ním.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: jste strávila víkend, paní, na chalupě?
1: Ale co pak jsem měšťačka, abych jezdila na chalupu a tam si hrála na nějakou statkářku.
0: Ale víte, že jsou takový ženský, co to milujou. Jo. Hejte, stoupnou si na hnůj a rozhlížejí se po majetku.
1: To jo, no. Pani, já znám jednu a ta je odvázaná z toho, že může pumpovat vodu místo toho, aby otočila kohoutkem.
0: No jo, lidi jsou různě praštěný. Jo. Já znám taky jednu a ta vám tráví víkend jen se svým starým, jako kdyby toho neštěstí nebylo dost ve všední den.
1: Takže paní, vy jako...
0: Jedině na zelenou trávu, na fotbal. Víte, tam si koupím preclíčky.
1: A teplý pivo.
0: Žluklý buráky nebo bramburky, kterým prošlo už všecko i lhůta. Ale paní, já jsem ve svým živlu mezi svejma.
1: Moje řeč, paní, vidíte, že kolem nás taky jezdí ty starý bramburky a pijou to teplý pivo, že jsou to prostě lidi, kteří by pro sport obětovali všechno.
0: No jo, a když vyběhnou na ten trávník naši zlatý kluci.
1: To je krása, víte, až se člověku srdce v těle zastaví. Já si jen kouknu na ty drezy, paní.
0: Nádhera, víte, nádhera.
1: Vy jste můj člověk, paní, vy jste můj člověk. Já jsem kolikrát vám tak...

0: to chodím leta. A co říkáte tomu golmanovi? Ten se rozchytal, co?
1: No hlíte, já už jsem si kolikrát říkala, holka, holka, teď je zle, tohle smrdí šibenice, ale on se kluk vymrštil a už to měl v těch svých zlatých pazourách. No, jo.
0: Hned to pošle dopředu. Jo. Hned a tam už kluci válej, víte.
1: No, a když to někdo z našich omylem teda vypálí, jo?
0: To no. Je bomba, víte, no, no, paní.
1: Krása, ale já vám řeknu, abych nechtěla být v kůži soupeře. To ne.
0: Vidím, že jste odbornice. No, máte naprostou pravdu. No, ať se klepou srabíci.
1: Tak, tak, naše barvy nikdo neporazí. Tedy aspoň ne často.
0: Depa. Dejte, paní, slávě je věčná.
2: Co jste to?
0: Slávie je věčná.
1: Hlejte, jaká slávie? Já tady celou dobu mluvím o Spartě.
0: Vy jste Spartianka?
1: Jdu vody jak živa, paní. Přece bych nebyla sešívaná.
0: To byste ani nemohla, když fandíte těm letenským podvodníkům.
1: Paní, podívejte se, mě urážet můžete, ale letnou nikdy. To by se vám taky mohlo přihodit, že vás někdo diskuzně přetáhne přes tu vaši sešívanou kabuli.
0: Páni, s váma já se vůbec bavit nebudu.
1: Co?
0: Já vás tady celou dobu poslouchám a můžu vám sdělit, že vy fotbalu vůbec nerozumíte, mácta, paní.
1: To vám.
0: Paní.
1: Paní. To já vám neřeknu ani maucta, vy, srabe.

Ten si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má.

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, přikruty, dobrý zrak, lékárničku, pe.

Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku.

něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

spálil archív svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí život.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Cesta na sever. Říká se, všude dobře, doma nejlíp. Ale jsme už my Češi takové povahy, že toužíme občas vyjuknout za hranice. Podívat se, co soused dělá, zda nás nedohání v hospodářství, zda Turek nebrousí kinžál a Avar s Tatařínem ostruhy nezatíná. Leč ty doby neklidné jsou ty tam. Avar vymřel, Sasík usadil se, ba i s Bosňákem jsme skoro jedna.

Je. A onehdy na schůzi i tajemník okresního výboru po tobě zálibně okem šlehl, když si ho v podnapilém stavu velebil. A touha zvítězila. Věl jsem si na Balaton, podmanil si Jadran a lenošil jsem na Krymu. S bratrem Polákem brýle jsem měnil a v Rakousích jsem se slušně oděl. Když jsem se dokonce pomiloval s Květem Kuby, začalo mě cestování nudit. Příliš snadno jsme cizinu dobili, přátelé. Poezie se nám nějak vytrácí. Nebylo lepší sekerkou klestit si cestu ke hranici jako Ondy a v jíždi cítit vlčákův chrup? Zatoužil jsem opět po romantice. Na severní pól se podívám letos o dovolené, řekl jsem si. Mohl tam Amundsen, můžu tam taky. Opatřil jsem si u pohodného starší psí spřežení a po troškách schromáždil polární výzbroj, včetně vlajky odborů, kterou jsem hodlal vstyčit na pólu, abych imperialistu poškorpil a ukázal mu, komu sever patří. Koncem června, právě když mi začínala dovolená, jsem už byl dokonale uchystán na cestu. Přípravy mě sice stály mimo jiné levé ucho a dva prsty, ale psi mě poslouchali na slovo. Zbývalo čekat jen na sníh. Sledoval jsem napjatě předpovědi počasí, ale přízrak zimy nepřicházel. Dokonce jsem se zkoušel rouhat Bohu, abych přivolal sněhovou kalamitu. Ale Hospodin to nějak převrátil a přišla vedra, že mi dva polární psi pošli stezkem. Ukradl jsem sice sousedu mratlíka, abych vyplnil mezeru ve smečce, ale byla to náhrada spíše symbolická. Koncem listopadu napadl konečně přes noc jemný poprašek kýžené běloby. Bál jsem se, aby nerostál, a vyrazil jsem proto časně z rána. Kolem 11. zazněl můj výkřik jupí a celé spřežení se dalo do pohybu. Občané Holešovic vybíhali z domů a nadšeně zdravili mou expedici. Pak jsem projížděl mnoha českými městy a vesničkami a poznával rázovitý a pracovitý lid. Předseda MNV velhotě mě uvítal s kyticí hlohu a sdělil mi, že v obci vymítili negramotnost. Mládež ve vesci se na mou počest zavázala, že vypěstuje dýni 6 metrů velkou a 16 tun těžkou. Nechápu sice jak, ale vím, že to dokážou. Jsou to pionýři. Pak jsem se zúčastnil ještě mnoha besed, manifestací a potlachů, až jsem dorazil na hranici. Závory byly otevřeny, celníci ve slavnostních uniformách salutovali a velebně broukali melodii Chceš píseň severu znát. Malebně působil i nápis na stěně celnice. Soudruhu, vás proclíme, neb vás ctíme a vše o vás víme. Klesl jsem dojat na rodnou hroudu. Tuto zem mám opustit kvůli točně, byť jen na dobu zaslouženého odpočinku. Zem Jana Žižky, Prokopa Holého, plukovníka Emila Zátopka a dalších populárních soudruhů. Jak malicherná byla moje touha po romantice. Obrátil jsem spřežení a za dojatých pohledů celníků, kteří pochopili, vrhl jsem se zpět mezi své. Byl jsem z touhy po cizině dokonale vyléčen. Díky tobě, praotče Čechu, že jsi stekl horu řík. Díky.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. O svých cestách po světě a nejenom o nich nám přijde 4. srpna vyprávět Saša Rivolová.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Jel jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali svezu. Já ji vzal a dodnes na to myslím spohnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vez mě rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a hlavu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám, a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100x přednost.

jí s Bohem dal a tak vezl jsem ji ve svém autě dál. Prostě neměl jsem čas jí pozvat zrovna třeba do kina. Nakonec jsem byl rád, že nejsem sám a zkoušel jsem zpívat Já svou zemi znám a takhle nějak možná.

Tohle všechno je dneska už minulost, já však na osud svůj těžko mohu mít zlost. Byly doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce zaženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu. Že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří. Známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc. Už nejsme

má rád tu svou zem. Ať je král, anebo tulák jen.

se toulám sám. Hezkých pár křížků

Nebrasku znám i Nevadu, moc hezkých dnů prožil jsem

naposled jsem doma byl. Váček na tabák hlínu jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho, na domat mám

naposled mě povezou. A pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla, najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít parda svýho, mě bude řád.

0: 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Včera jsem se vracel

dívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

0: Prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, panejo, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco metl.
0: Jo, tohle už jste slyšel, víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí slaví. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. A to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to no, ne, ne.
0: Tak
1: ne,
0: vidíte, ne. Já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každého odstříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, au.
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malej pupínek, jo. No a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, zase, au, jo. No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na Slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
1: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to jsou to...
0: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
0: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
0: A to byste taky byl blázen. Byl byste blázen, když jsou to lazaři.
1: Jau, to bolí, to mě bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád přikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: Já to bolí,
0: to pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře ostříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profik.
1: Ano, profik jste mě několikrát. No,
0: kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: Já.
0: To nic, to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu.

0: Já ho hodím do košíčku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu. Kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.

padesáty neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč na pečáty neplatí. Ani prach.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli. Vlny moře bouří, větry dují,

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již zítra od rána od 6 do 17 hodin. Výhradně na country.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 36, na Moravě až 39 stupňů.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Datové schránky přešly na konci června na novou doménu datovka.gov.cz. Změna neměla žádný vliv na funkčnost nebo samotné služby. Uživatelé se ale od 1. srpna nepřihlásí přes datovou schránku do portálu občana. Je třeba využít některou z metod identity občana, jako je například bankovní identita. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Od 1. srpna nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil parlament a podepsal ji i prezident. Kolíně se bude stavět nový domov pro seniory.
2: Město Kolín chystá stavbu nového centra sociálních služeb. Nový domov pro seniory s několika nízkopodlažními budovami vznikne v lokalitě na Výfuku a zcela nahradí stávající domov u vlakové zastávky, který by měl projít rekonstrukcí. Architektonická podoba nového centra je už na světě a k vidění je na webu kolínské radnice. Termín výstavby ještě znám není. Honza Navrátil, Kolín.
1: Bezbariérový přístup je určitě potřeba. Tématu se věnuje Luděk Savana Urbánek.
3: Lidé se zdravotním postižením, seniori s omezenou pohyblivostí nebo rodiče s malými dětmi budou mít na Vysočině opět o něco jednodušší přístup k bezbariérovému zázemí. Žďársko čeká rozšíření sítě míst, kde zmíněné osoby využijí bezbariérové zázemí. Do konce roku 2026 přibude v kraji Vysočina 14 nových eurozámků. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a druhé ligové kolo dopsalo svoji závěrečnou kapitolu. Po páteční předehrávce a sobotní plné porci zápasů přišly na řadu ještě tři duely. Sigma Olomouc se rozešla smírně 2-2 s Mladou Boleslaví. Bohemians mají první bod za bezbrankovou remízu s rozjetým Hradcem Králové a Jablonec porazil díky skvělé efektivitě Pardubice 2-0. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Michal Tučný, skupina Greenhorns, vlak v 05. Ano, tak teď není 05, teď je 6 hodin a 6 minut, když jsme u těch časových údajů. Je tu pondělí, teď už nový měsíc, máme 3. srpna a my dva, tedy Kačka s Vláďou, vám přejeme krásné dobré ráno a vstup do dalšího teď už srpnového týdne.
1: Tak pěkný den vám přejeme zejména všem miluškám, které mají dneska svůj svátek. No, budeme tady mít docela zásadní informace pro všechny řidiče.
0: Ano.
1: A to už ve 6:45, tak pokud zasedáte za volant svého
0: radě
1: vozu.
0: Pracovní třeba.
1: Ne, za volant svého vozu, tak možná, že ten vlak v 05 vás pěkně jakoby nastartoval, tak zpomalte zase, jo? Protože tento týden se bude docela kontrolovat.
0: Uh-huh. No a pokud patříte mezi námořníky, tak hej, šup, pěkně splíš na nohy a můžete si vychutnat kamarády táborových ohňů. Proč hovoříme o těch námořnících? Protože přesně takhle se jmenuje, ne tedy Vyskočte z pelíšku, ale Hej šup námořníci, ta další písnička.
1: A vlastně to naše vysílání dneska bude taky takové námořnické.
0: Ano.

0: Tak to jsme opěvovali Carol spolu s kapelou Smokey v 6 hodin a 14 minut. Tak po venku je docela příjemné počasí. Přes den se to tedy výrazně změní, protože by měly být teploty 36 stupňů Celsia. Ale teď počítejte s tím, že v podstatě ať vyjdete, kde vyjdete ven, tak bude kolem 15-16 stupňů.
1: A to je docela příjemné, méně příjemné je to na D2 směr z Bratislavy do Brna. Tam havaroval kamion na 53,5 kilometru. Naštěstí, co máme informace, tak se to nezablokovalo, ale zpomaluje se tam, to znamená, za chviličku by se ta kolona nějakým způsobem mohla vytvořit. Takže nemalujme čerpata na zeď.
0: A teď si ho namaloval. Bílou křídou, že už si ho namaloval. Jestli ho někdo obtáhne, tak jsme v háji.
1: Ano, pokud budete mít nějaké informace, aktuální informace z dopravy 210 323 333, to je telefonní číslo sem do studia Country Rádia.
0: Teď vám přejeme šťastnou cestu a taky příjemný poslech při pondělí 3. srpna.
1: Co jsi mi chtěl? To už je název písničko od Brontosauru.
0: Tak hezké ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Sluníčko nám dneska vyšlo v 6:30 a zapadat bude ve 20:39.
2: No a jak to vypadá s rekordními teplotami na ten 3. srpnový den? Nejchladněji bylo v roce 1888 pouhých 10,2 stupně Celsia. 35,4 stupně Celsia.
1: To není možné.
2: Ano, je to možné, já si myslím, že dneska budeme atakovat tyto teploty. Bylo v roce 2013.
1: No teda, tak to jsou vysoké teploty. Tak podíváme se na to, jak to vypadá teď po venku. No nic moc se nezměnilo, 15-17 stupňů Celsia, samozřejmě ta jižní Morava, to je vždycky na tom výrazně lépe. Teď dejme tomu dobře, tak řekněme, že třeba v Lednici je 20.
2: Myslíš na Moravě, ne u vás doma.
1: Doufám, že u nás doma už v Lednici 20 není.
2: to by přestala chladit, ano, přesně tak. Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne místy bouřky nebo krupovitá oblačnost.
1: Nejvíce krupovitá,
2: ano. Kupovitá, no, já jsem se kroupil, že by u toho opadali. Tak ať chcete nebo nechcete, bude krupovitá nebo kupovitá, vyberte si, co je vašemu srdci blízké.
1: Ale kupovitá oblačnost je krásná věc, je to nádherný jev. Víš, co to znamená?
2: Vím, že tam jsou takové kupky.
1: Ne, to jsou beránci, jo, přece, to jsou beránci na obloze.
2: Ano, já beránkům říkám kupky. Tak nejvyšší... Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, ta Morava už tady padla, tam naměří meteorologové až 39 stupňů Celsia.
1: No tak počítejte s velmi silnou zátěží teplem, a to tady zejména na Moravě. Při úterku bude horko jako v peci, očekává se jasno až polojasno, zejména v Čechách se budou během dne vytvářet při přechodně zvětšené oblačnosti a na horách místy jinde jen ojedinělé přehánky nebo bouřky. A nejvyšší denní teploty budou zítra i v Čechách 34 až 39 stupňů Celsia.
2: V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. Univerzální pranost.
1: Já mám taky jednu, když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všechno slunce vysuší.
2: A hlavně, aby se to dojedlo všechno.

0: Ano, tak to byl Chris Christopherson a Kačka Čepelíková. Vabi Daněk nás čeká, Hacinské šify a za chviličku doprava.
1: To mohli bychom si zase dát nějaký duet, co?
0: My dva?
1: Dnes někdy.
0: Nestraš.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

ten pil, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na hucom zvýší knajmout dát. Jo, kdo chce zhrknout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší knajmout dát. Jo, ahoj!

0: S Country rádiem na cestách.
1: A začínáme pohledem na koleje. Krátkodobé vlakové výluky se týkají takových vlakových spojů, jako jsou Doudleby na Torlicí, Letohrad nebo také Ostroměř, Stará Paka, Budišov nad Budišovkou a Odry. Silnice, nehody, uzavírky, tak alespoň některé z nich. Jedna z těch dopravních nehod, o tom jsme hovořili, je na D2 na 53,5 kilometru ve směru na Brno, tam je havarovaný kamion. Další dopravní nehoda, tak ta se stala ve Znojmě v ulici Průmyslové. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl už se podíváme na dnešního slavence. Šťastnou cestu!

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo 41 lidí. Meziročně o 4 více. Pondělí 27. července bylo se 6 oběťmi na silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Pokud někam pojedete třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou složilo na konci minulého týdne přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Je jich o 14 méně, než kolik k výcviku 7. července nastoupilo. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí. Lyžařská sezona v Jizersko-Horském Bedřichově je letos opět v ohrožení kvůli sporům mezi majiteli pozemků. Na směně dvou klíčových pozemků se obec zatím nedomluvila se společností Niseko. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36, na Moravě i 39 stupňů Celsia. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak když se podíváme do toho kalendáře, tak zjistíme, že dnes 3. srpna tady máme nějaké oslavence. Miluše slaví svůj svátek a věřte, že je to jméno, které určitě stojí za pozornost, protože těch Milušek máme v České republice více než 4 tisíce.
2: Čekala bych, musím říct, že jich bude mnohem víc teda.
1: Ano.
2: Tak toto jméno má slovanský původ. Vyvinulo se z přídavného jména milí přidáním koncovky uše. Proč zrovna uše, nevíme. Význam jména koresponduje s jeho vznikem a vykládá se jako milá, milovaná nebo milující. Mm-hmm. Tak Miluškám přejeme všechno, nej?
1: No a v kalendáři máme další jméno, Auricián. Jde o patrona mimo jiné českých Budějovic, který ale podle nejnovějších poznatků, to je zvláštní, byl asi žena. No tak no. Prostě doba je taková. Jak je vidět, tak byla i dřív, že
2: jo? Jo, jasně, já myslím, že se nic jako významně nemění, akorát se o věcech více mluví. Tam je docela zajímavé, že před časem to totiž čeští antropologové podrobně zkoumali.
1: Ano.
2: A ten Auracián měl totiž tak prostě jemnou tu konstituci prostě té kostry, že oni prostě usoudili, že byl ženou a byli to čeští antropologové, jo? Není to jako nějaký výmysl a říkáte si, jo, to je starý, to prostě...
1: Tak já mám také drobnou a jemnou konstituci, tak...
2: Vidíš, třeba potom o tobě budou říkat třeba za 50 let.
1: Dobře, jak já zase nejsem patronem Českých Budějovic. Na Slovensku.
2: Patronem Olomouce.
1: Třeba na Slovensku slaví, a to je zvláštní jméno, Jerguš. Jedná se o mužské křestní jméno, které vzniklo jako slovenská domácí podoba řeckého jména Gregor. A Gregor je vlastně u nás Řehoř, nebo možná i na Slovensku. Je to jméno řeckého původu odvozené od významu Gregoros, znamenající bdělý.
2: Takže Jerguš, Gregor i Řehoř mají jedno společného, že to jsou bdělí kluci, jo? Stále ve střehu.
1: Tak, tolik informace z kalendáře, informace, které se týkají muziky, tak to je jednoduché. Čeká nás Tomáš Linka, kapela White Stars, písnička
2: Jesse James.
1: Hezký poslech přeje Kačka a Vláďa.

0: Tak se pojďme podívat, jak to vypadá s počasím, jak to vypadá samozřejmě s dopravou. Co se týká počasí, to už jsme tady nakousli, kolik máme po ránu stupňů napříč České republiky. Tu máme...
1: Čeho?
0: V rámci České republiky při pohledu na mapu tu máme nějakých 15, na Moravě už kolem 19 stupňů Celsia. Obloha je veskrze jasná, to znamená jediné, že se můžeme připravovat a těšit se v případě, že jsme milovníci vysokých teplot na ty dnešní, které budou kolem 36 na Moravě až 39 stupňů Celsia.
1: Doufám, že máte napuštěnou vanu, nebo ano. Bazén, nebo alespoň nějaký malý nafukovací bazének uprostřed obýváku. Jo, dneska se vám určitě bude hodit a že máte taky dostatek tekutin, protože není nic horšího, než být venku horko a vy nemít tekutiny.
0: No přesně tak.
1: To být špatně.
0: Hlavně by to chtělo pít vodu a čas od času nějakou minerálku, zase to s tou minerálkou nepřehánět, ale voda
1: střídat.
0: Absolutně střídat, to je vůbec ten nejlepší zdroj, nic studeného, vlažného, abyste náhodou nepodlehli nějakým respiračním chorobám, po případě nějaké angíně.
1: No tak to by tam musely být nějaké viry, aby tam byla ta angínka, ale...
0: No,
1: jo,
0: ano. No.
1: Ale víš, co je důležité? Třeba k obědu si dát polévku. A ne studeno, ale normálně teplou.
0: Ano,
1: ta teplá polévka vás prý dobře ochladí. Můžete vyzkoušet, pokud tomu nevěříte.
0: Víte, nesmíte si byli do klína, abyste nebyli opaření ještě potom v klíně třeba.
1: Tak ty, Vláďo, ty si radši, nevej, ty radši brčkem. Tak mrkneme se na dopravu na silnici 1/35, což je Liberecko. Tak právě tam u obce Žďárek máme neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože tam došlo ke střetu hned několika vozidel. Je to v pravém jízdním pruhu, také tam pobíhají lidé na vozovce, tak se tomuto úseku vyhněte, anebo s tím počítejte a zvolněte tam.
0: Ano, pokud byste měli cokoliv z dopravy, náš telefon do studia Country Rádia je 210-323-333. No a za chviličku někoho z vás budeme probouzet.
1: No, ale ještě předtím si dáme jednu muziku. To bude Eddie Rabbit.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 7:45, se jdeme podívat na to, komu pak budeme dneska volat, jestli pak se dovoláme, ano. Helence.
2: Já už jsem se podíval na telefonní číslo, to telefonní číslo už je teď vyťupané, to znamená, čekáme, jestli nám dotyčná probouzená kamarádka od Zdeňka telefonní sluchátko zvedne, má tady krásné přání a pěknou písničku. Co myslíš?
1: Já nevím.
2: Vždycky napětí.
1: Jsem napjatá.
2: Ano, já taky.
1: Jako teď přemýšlím nad tím vzkazem, víš, jako krásná kamarádka.
3: Prosím.
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme, Helenko. Tady je Country Radio Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, jestli pak víte, kdo na vás myslí?
3: No.
2: No.
1: My na vás myslíme.
2: Jsme si vymysleli vaše telefonní číslo a řekli jsme si, že nemáme po ránu co na práci, takže bychom vám zavolali. Jste ráda?
3: Jo.
1: No, zatím nevíte, proč byste měla být ráda. No tak podívejte.
2: No, počkej, my jsme to krásně diplomaticky zahráli do kouta, že jo? Abychom nemuseli slyšet třeba na koho, kdo na ní myslí. Na naši probuzení.
1: Ne, to my samozřejmě jako prozradíme. Někdo nám tady napsal, že bychom vás dneska měli probudit a nechat vám zahrát nějakou pěknou písničku. Tušíte, kdo by to mohl být?
3: Asi jo.
1: Asi, no, asi tušíte. A můžeme říct, že to jsou iniciály ZB. Sedělo by to?
3: Jo, sedělo.
1: Sedělo, jo, tak super.
2: No ono je to v tom textu i napsáno, prej, ona už bude vědět, jo, je tady.
1: A, co jo, jo. Teď, a vy se nějak smějete a tak jako, že je tak jako hezky, takže jako, co zatím jako máme jako sledovat?
2: No.
3: No nic, že mě
1: dala
3: radost.
1: Jo, dobře, tak jak myslíte.
2: Moc vás pozdravuje a přeje vám, prý, ať se vám daří.
1: No. A ještě tady je napsáno, ale jakože máme teda zahrát písničku pro moji krásnou kamarádku.
3: To je hezké.
2: Ne, dobře, my už vás nebudeme trápit. Chtěl nějakou píseň od Nedvědů a my jsme si říkali, že když se vám dovoláme a vy to zvednete, že budete určitě veselá kopa a po ránu byste si třeba chtěla zacvičit. Takže tady máme píseň, která se jmenuje Hop Hop.
3: Jo, dobře.
1: Tak hop hop, tak pozdravujte Zdeňka a Helenko, mějte se pěkně, hezký den.
3: Vy taky, děkuju.
2: Hezký den, nemáte za co a krásné dobré ráno, naschledanou. Hop hop.
1: Tak já nevím teda, co?
2: No bylo to potutelné.
1: Takový podtext tam cítím.

brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou k pohrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby. Mají rádi rad.

bezruč zárubek. Řekavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

0: Ivan Mládek, Benjamin, Ivana Mládka a Praha Prčice. To je nejbližší hudební nabídka ještě před celou, před informacemi, které se budou vstávat k počasí a ke zprávám. Takže pokud i vy si s námi budete chtít vyrazit třeba někam do Prčic nebo alespoň do příští vysílací hodiny, máte jedinečnou šanci.
1: Určitě před 7 hodinou tady bude tato muzika a po 7 Rangers, Krajina oblých kopců. No ale teď už je čas na Ivana Mládka.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa v 6 hodin 55 minut.
1: Dobré ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 36, na Moravě až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně připlácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. O změnu distribuční sazby přitom lze jednoduše požádat svého dodavatele. Víkend sice přinesl částečné ochlazení, od dneška ale Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Dávejte si pozor, jaký med si kupujete. Ne všechny v supermarketech jsou poctivé.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na falšovaný med, který objevila v supermarketu Byla ve Velkém Meziříčí. Za problémovou potravinu označila inspekce Clever med květový, který kontrolovala v obchodním řetězci v Hornoměstské ulici. Ve výrobku se totiž vyskytovaly enzymy, které se přirozeně v medu nevyskytují. Luděk Savana Urbánek, Velké Meziříčí.
1: Novinky z vlakové dopravy má Honza Navrátil.
3: Cestující na Nymbursku mohou využívat nové typy vlaků. Na tratě mezi Nymburkem, Poříčany, Jičínem a Mladou Boleslaví vyjeli nové soupravy typu Stadler R1, které postupně nahradí všechny motoráky, hlavně regionovy jezdící na vedlejších tratích. Jde o vlaky, které dopravce pořídil ojeté z Německa a které prošly modernizací. Postupně by na tratě ve středních Čechách mělo vyjet 34 těchto vlaků. Honza Navrátil, Střední Čechy.
1: Sport. Je hotovo. Čeká se už jen na oficiální oznámení ze stran obou klubů. Letní přestupová sága kolem budoucnosti nadějného českého golmana Lukáše Horníčka je u konce. Reprezentační brankář přestupuje z Bragy do anglického Newcastle United, kde podepsal dlouholetý kontrakt. Portugalský klub vyinkasuje více než 700 milionů korun. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Krajina oblých kopců, tak to byli Rangers v našem vysílání, tak to asi nebyly nějaké Tatry, že? Krajina oblých kopců.
1: Ano, je to taková ta naše krásná česká krajina, přesně taková ta zahrádka, jak řekl pan Hrušinský.
0: No ano, tak krajina oblých kopců už je za námi, tak vám přejeme pěkné pondělní ráno 3. srpna z Country Rádia vás zdraví Vládě Vlacha, Katka Čepelíková.
1: Gentlemani, kapela, která zpívá krásnou píseň, jmenuje se Naše máma, to je ta nejbližší hudební nabídka v našem vysílání.
0: A co ta naše máma?
1: No tak když si řekla krajina oblých otců, tak si myslím, že bychom to mohli vyvážit a dát nějakou písničku na, jenom tatínku.
0: Jakých oblých matek ještě píseň.
1: Ano, tak dobře, tak ať už patříte mezi oblé milé mámy či nikoli, tak věnujeme vám písničku, respektive kapela Gentlemani.
0: Ano, tak jdeme na to. Přejeme pěkný den a hezké pondělí.
2: Já jsem

0: Bude zima, bude mráz. Ne. Tak to určitě ne, to nás dneska nečeká. Dneska nás čekají naopak teploty velmi vysoké, až 36 stupňů Celsia. Zítra bude ještě hůř.
1: Ano.
0: Jestli nám to stačit dneska nebude, tak zítra se ještě přitopí, ale teďka po ránu jsou teploty kolem 16 až 21 stupňů Celsia.
1: No a pokud jste na silnicích, zbystřete na D8 za sjezdem na Mělník a Slaný. Vzniká kolona, je to na 15. kilometru a kolona se posouvá až k nehodě, která se stala na kilometru 11.
0: No tak počítejte s nějakým tím zdržením a teď už počítejte i s nějakou muzikou v našem vysílání. Dáme si Creedence Clearwater Revival.
1: No a za chviličku pohled do historie. Čekají nás i dnes data v datech.
0: Tak pěkný den.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Spoustu událostí se událo 3. srpnového dne, no a my jsme tady zmiňovali, že dnes se budeme věnovat také trošku námořníkům. To jsou
2: tí, máte trička,
1: která mají ty průhovaná trika. Tak věřte, že se psala rok 1492, kdy Krištof Kolumbus vyplul ze Španělska na svoji vůbec první výpravu.
2: No a nebyla poslední, ano. Protože byla velmi úspěšná, že? Tak samozřejmě vyplul na spoustu dalších a díky němu známe spoustu nových světů.
1: Ano, myslím, že měl průhované triko? To
2: myslím,
1: se asi
2: že
1: ještě
2: ne.
1: Nenosilo v té době.
2: Myslím, že tehdy ještě ne, ale navrhnul to asi.
1: Tak, my se jdeme podívat, kdo dnes slaví narozeniny, nebo by slavil.
2: No, spíše by slavil. Rok 1925, tak tehdy se toho dnešního 3. srpnového dne narodil herec a operní a také operetní muzikálový pěvec Karel Fiala. Uplatnil se ale i jako filmový herec, určitě ho znáte z westernové parodie Limonádový Joe a neb Koňská opera.
1: No a my bychom rádi popřáli Františku Hakrovi, ten se narodil 3. srpna v roce 1937, ano, je to tak, slaví dnes narozeniny. Jedná se o českého zpěváka, kytaristu a kapelníka, zvláště skupiny KTO, tedy Kamarádů táborových ohňů.
2: Rok 1947, tehdy se narodil Vítězslav Jandák, herec, který je znám z filmů jako třeba Velké sedlo, Arabela se vrací nebo Černí baroni.
1: V roce 1861 se narodil Michel Verne, francouzský spisovatel. Pak, když vám toto jméno, respektive to křestní jméno, nic neříká, tak věřte, že se jednalo o syna Žila Verna, který úspěšně pokračoval v té dobrodružné literatuře. Určitě nedosahoval takových úspěchů jako jeho táta, ale jednalo se o skvělého spisovatele.
2: Rok 1956, tehdy se narodil Štefan Margita, operní pěvec.
1: No a dostáváme se bohužel k úmrtí. V roce 1976 zemřela herečka Věra Ferbasová.
2: Tak tolik dnešní data v datech.

0: Pospěš, lásko má.
1: Pospěš, lásko má, Rostě Fischer, krásně našlápnutá písnička, kousek před dopravou.
2: Dáme si Johnnyho Cashe v našem vysílání 5 minut před 7:30. Přejeme pěkné pondělní ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: V 7 hodin a téměř 29 minut vyrážíme za dopravou. Máme tu jednu aktualitu, která se týká Ostravy. Od dnešního dne, tedy od pondělí 3. srpna, pozor, do středy 16. září, a to z důvodu výstavby pevné jízdní dráhy na ulici Vítkovické, dochází ke změně linek jedničky, dvojky a třináctky. Takže s tím počítejte, jak to vypadá na našich silnicích. Nehody u zavírky, tak Havličkův Brod, tady nám hlásí nehodu na silnici 38, D8, tak tady je hlášena nehoda z 12. kilometru ve směru na Prahu, a ještě si dáme Strakonice, tady se havarovalo v ulici Erbenova. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, za chviličku počasí a zprávy, a pak už se podíváme do minulého týdne. Je to pravidelná relace, co se nevešlo do ranního otazníku. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
2: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nově diagnostikovaných případů HIV v Česku přibylo v prvním pololetí 148. Je to o 10 více než ve stejném období loňského roku a zhruba stejně jako v prvním pololetí roku 2024. Za celý rok jich bylo 293, což bylo nejvíce od roku 1985, kdy se začala vést u nás statistika tohoto onemocnění. Bez 1 000 koruny za 750 000 korun je teď u dealerů Volkswagenu možné objednat novou verzi Volkswagenu ID3. Ta se teď označuje ID3 Neo a od předchozí verze ji rozpoznáte podle pruhu na přídi, který propojuje oba hlavní světlomety. Strážníci v Kladně během sezony několikrát denně kontrolují koupeliště. Někdy jsou přivoláni, jindy na obchůzky chodí preventivně. Řešit už museli například i fyzické napadení. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty 31 až 36, na Moravě i 39 stupňů Celsia. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějakej bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o 7 statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz, Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak ranní otazník z minulého týdne byl jeden tady z těch čtyřech, které jsme vám nabízeli. Ohledně koupání, a na to o koupání je i v těchto srpnových dnech, nebo alespoň konkrétně dnes velmi aktuální, protože teploty, které dnes budou převyšovat takovou tu klasickou třicítku, bude víc než dost. Až 39 stupňů na Moravě má být.
2: No, na Moravě, ale jinak těch 36, si myslím, že i to bude dost tedy. Tak Jarka nás zve do Jizery na Pešatku na ponton, protože tam je prý nejhezčí koupání, tak jak jsme se v minulém týdnu ptali, tak vy jste odpovídali. Někdo nás zval, někdo řekl, že neprozradí své tajné místo, což my to samozřejmě respektujeme, ničemu vás nenutíme, ale pár míst zásadních tady padlo.
1: No, dokonce i na Facebook posíláte nádherné fotografie, to jsou krásné scenérie. Jedna z těch fotek je od Lenky, zdravím vás Kačko a Vláďo, lom Vicpálek na Jesenicku a je to opravdu nádherná fotografie, to září romantikou jako hrom.
2: No, to je parádní a hlavně tam vůbec nikdo není. A ano. Tak teď jsme to prozradili a dneska tam bude úplně narváno. Tak Šárka nás zve do Černého rybníka nad Zákoutím v Krušných horách a tam to vypadá teda taky pěkně. Musím říct, že tam je sem tam teda nějaká ta tráva takhle po krajích, což někomu může vadit, ale pak když to proplavete, užijete teda parádní výhledy a myslím, že je to pěkná koupačka. Děkujem.
1: No, měli by být trošku otužili, jak píše tady v tom svém příspěvku, takže ta voda asi tam nebude úplně nejteplejší. Pro změnu termální koupaliště mají v Brně, to nám napsala Emilka. Je to zatopený přírodní lom jezero Milada.
2: No, musím říct, že Mirek nás pozval na balaton, ale takový jako český balaton. Ano. Počkej, ale to je jako super, to je úplně, mě to vrátilo normálně do nějakých 80. let, to je fakt nádhera, ten výhled je fantastický. Je to vodní plocha Nového Hrozenkova a tam se teda podívejte minimálně díky fotografii, kterou nám Mirek poslal na Facebooku Country Rádia, je to teda parádička.
1: No, jestli tady píše o českém balatonu, tak doufám, že tam je větší hloubka než na tom klasickém maďarském balatonu.
2: Ale vypadá to, že jo.
1: Já si pamatuju, když jsem tam jednou byl, tak jsem ušel asi 2 kilometry a pořád jsem měl vodu po kolena. No,
2: jo,
1: tak tam si člověk moc zaplave.
2: Jo, hlavně je to strašně jako teplý, to se ani jako tam neochladíš, tohle vypadá teda nadějně.
1: Tak my vám děkujeme za příspěvky, konec konců můžete se podívat na náš Facebook, těch příspěvků je tady spoustu a třeba vás to bude motivovat stejně jako další písnička v podání Jaroslava Vykrenta na Country Radio.
2: Slunečnice už kvetou, viděla jsem nádhera.
1: Už odkvétají.
2: Ne, u nás teprve kvetou.
1: Jo?
2: No.
1: Jste opožděni nějací.

0: koně už jsou zachráněny. Jsem si oddychla, jako dalo to práci, to víte, zachraňovat koně, to není jen tak.
1: Není to žádná legrace, přesně tak. Zvláště divocí mustangové, prohánějící se bujarými stepami.
0: Stepiny.
1: Kteří
0: Vláďo, to je správně.
1: Jsou stepilí a prohání se stepí, abych to uvedl na správnou míru.
0: No, už to nespravíš. Tak dneska teploty 31 až 36. Já bych řekla, že my tady ve studiu máme takových 45, Vláďo, už se zatavili všechny drátky a šroubečky.
1: No a teď si představ stepujícího koně ve stepě třeba.
0: A v takovém horku ještě.
1: A v takovém horku, dobře. Tak možná vám bude trošku horko a frišno i na D7, to je informace z dopravy. Před Prahou se nám tvoří kolona směrem z Chomutova, je to na omezení u letiště. Očekávejte na exitu číslo 5, zhruba 15-minutovou kolonu. Dochází zde k nějaké úpravě na vozovce, takže pozor na D7 před Prahou z Chomutova.
0: Ale zase to tam bude pěkné, až
1: bude to
0: udělají.
1: Ano, až to udělají a teď jste pilí koně ještě.
0: No, tak dáme si falešnou kartu a jejich dálky ve vysílání Country Rádia. Za chviličku taky budeme hádat, kdo jsem. Bude tady jedna významná osobnost a vaším úkolem bude určit její jméno.
1: Tak my vám přejeme příjemný poslech a krásné dobré ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak je tady jedno jméno, které bez pochyby všichni dobře znáte. Teď už záleží jenom na vás, jestli se k nám dovoláte se správnou odpovědí na telefon 210 323 333 a je to taková ta klasika, vždycky po ránu. Pět otázek, pět odpovědí a pak už je to jen a jen na vás, abyste si vysoutěžili nějaký pěkný dárek.
2: Tak samozřejmě, že všichni to jméno znát nebudou. Jo, zavolat můžete, ale... Pravděpodobně tím dáte šanci na víru někomu jinému.
1: Ne, já jsem přesvědčen o tom, že jakmile se dopracujete díky těm následným otázkám k tomu, že vás to ťukne, trkne, tak budete vědět, že to jméno prostě je všeobecně, alespoň v České republice, velmi známé.
2: Ne, myslím, že někoho to třeba neťukne.
1: Jo, třeba mě. O kom je řeč? No, uvidíme.
2: Tak jdeme na to. Já se ptám, chtěl jste být tím, čím jste se nakonec skutečně stal?
1: A kde pak? Původně jsem vůbec nechtěl být hercem, no tak to už jsem mnohé prozradil. Totiž po gymnáziu jsem se přihlásil na studium dějin umění, ale neuspěl jsem. Na JAMU jsem se přihlásil následně spíš z recese a právě tam odstartovala moje herecká kariéra.
2: V jakém žánru jste se nejčastěji objevoval?
1: Tak nejčastěji jsem se objevoval v dramatech a komediích, často také v kriminálních a televizních seriálech.
2: A jaké postavy vám vyloženě sedly?
1: No, ve filmu jsem stvárňoval takové ty charismatické, klidné a moudré role. Jednou jsem hrál dokonce i Pána Boha.
2: A ve kterém snímku si, nebo které snímky si vlastně vždycky jednoznačně spojíme právě s vámi?
1: No tak určitě musím zmínit takový film jako Teorie tygra, Anděl Páně 2, Zbožňovaný, anebo Líbáš jako Bůh. Telefon nám zvoní, tak jsme zvědaví. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačky. Já bych zkusil Jiřího Bartošku.
1: Ano, vy byste zkusil Jiřího Bartošku a zkoušíte dobře.
2: Jiří Bartoška je to jméno, které jsme chtěli slyšet. Tak prozradíte nám, co vám nejvíce pomohlo z těch nápovědí?
3: Přemýšlel jsem, kdo z brněnských herců dělal na JAMU a vlastně byl Pán Bůh.
1: Ano, Pán Bůh, přesně
2: jasně,
1: tak.
2: Jasně, tak Pán Bůh, to je jasný, že jo, to je Anděl Páně 2. To byla samozřejmě nádherná, krásná pohádka.
1: Vidíš, Kačko, já jsem říkal, že to nebude těžké. Zůstaňte nám na telefonu, děkujeme a my už si dáme muziku ve vysílání Country Radio. Tu se postará Glenn Campbell.
2: No tak pro někoho to těžké ale bylo.
1: Pro mě třeba jako hrom.

0: Ježiši, nádherný seriál Dobré ráno Brno, a tohle to je ta ústřední melodie z něj, Žalman a spol. Rána v trávě.
1: Všimla jsi, jak jsem krásně pískal?
0: Ne, nevšimla.
1: Ne, jo, takhle. Takže to bylo krásné díky tomu, že to splynulo s muzikou a vůbec to neznělo špatně.
0: Já jsem si tě vypnula.
1: Jo, dobře. Kapitán Kid, bourák značky Dodge, to je písnička, která nás čeká před 8 hodinou raní.
0: No a po 8 tady už bude třeba pořad pod lupou. Můžete se těšit na jednu známou herečku, zejména tedy z černobílých filmů.
1: No a z muziky, ku příkladu Věra Martinová, tak ať se vám dobře poslouchá, přeje v tuto chvíli Kačka Láďa.
2: Kolik je druhů různých smrti, trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
3: First National Bank.
2: Oh, yes. Pancéřová Dodgeka je můj vysněnej vůz. 6 vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová Dodgeka marnivá ženská je.

0: kus, mistr Katce dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 36, na Moravě až 39 stupňů.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva.cz, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
7: Tereza.
1: Znáte je.
7: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
8: Řeky lásky proud kolem nás vrtal.
1: Každý tón, každé slovo.
9: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
1: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. DAB+, to je i Country Radio.
10: Country Radio.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Datové schránky přešly na konci června na novou doménu datovka.gov.cz. Změna neměla žádný vliv na funkčnost nebo samotné služby. Uživatelé se ale od 1. srpna nepřihlásí přes datovou schránku do portálu občana. Je třeba využít některou z metod identity občana, jako je například bankovní identita. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Od 1. srpna nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil parlament a podepsal ji i prezident. V Kolíně se bude stavět nový domov pro seniory.
2: Město Kolín chystá stavbu nového centra sociálních služeb. Nový domov pro seniory s několika nízkopodlažními budovami vznikne v lokalitě na Výfuku a zcela nahradí stávající domov u vlakové zastávky, který by měl projít rekonstrukcí. Architektonická podoba nového centra je už na světě a k vidění je na webu kolínské radnice. Termín výstavby ještě znám není. Honza Navrátil, Kolín.
1: Bezbariérový přístup je určitě potřeba. Tématu se věnuje Luděk Savana Urbánek.
3: Lidé se zdravotním postižením, seniori s omezenou pohyblivostí nebo rodiče s malými dětmi budou mít na Vysočině opět o něco jednodušší přístup k bezbariérovému zázemí. Žďársko čeká rozšíření sítě míst, kde zmíněné osoby využijí bezbariérové zázemí. Do konce roku 2026 přibude v kraji Vysočina 14 nových eurozámků. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a druhé ligové kolo dopsalo svoji závěrečnou kapitolu. Po páteční předehrávce a sobotní plné porci zápasů přišly na řadu ještě tři duely. Sigma Olomouc se rozešla smírně 2-2 s Mladou Boleslaví. Bohemians mají první bod za bezbrankovou remízu s rozjetým Hradcem Králové a Jablonec porazil díky skvělé efektivitě Pardubice 2-0. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Je krásné, jak se nám ti koníčci přelévají z hodiny do hodiny. V té předcházející hodině jsme zachraňovali koně, teď jsme pro změnu zůstali u koní, alespoň srdcem, což bylo téma díky předcházející písni Věry Martinové.
1: Přelévající se koníci, ano. To je jako když má někdo prostě takový ty jako kačenky, víš, tak ve tvaru ale koníka, máš je ve vaně a teď tam takhle plavou a ty si je přeléváš z té misky do misky. Tak něco podobného jsme právě teď zažili, ano. Že, Vláďo?
0: No, přesně tak.
1: A ty jsi to takhle představoval.
0: Já jsem si to takhle představoval. Je to prostě krásné. Koně, vlaky, to všechno neodmyslitelně k vysílání Country Rádia patří, což byl důkaz právě díky té předcházející písni.
1: Před námi je Ringo Starr, bude i kapela Olympic a její otázky, třeba i Michal Tučný a určitě se budeme věnovat našemu pořadu Pod lupou, taky se mrkneme na dnešní oslavence, což podle kalendáře jsou všechny Milušky, ale možná, že máte i narosky, tak i vás zdravíme a přejeme všechno dobré.
0: Ať se vám dobře poslouchá, pře Kačka a Vláďa. Pokud by vás Ringo Starr motivoval ke zpívání, tak si můžete zkusit zaspívat třeba popůl.
1: Popůl?
0: Ano, deváté.

0: To byly otázky v podání kapely Olympic. Pokud i vy si kladete otázky, jaké nás dnes čeká počasí a po případě, co je na silnicích, tak jste na správné adrese. Když jsem naťukl ty silnice, tak jak to vypadá, Kačko? Máme někde nějaký problém?
1: LD8, tam si myslím, že je to celkem zásadní. Pakliže míříte z Ústí na Prahu, tak zhruba na 12. kilometru budete projíždět pouze levým pruhem, což je samozřejmě zásadní komplikace, ano. Že když se takhle někde to zúží, tak se vytvoří okamžitě kolona a tentokrát je ta kolona na 30 minut.
0: No a pokud máte otázky stran počasí, kolik máme v 8 hodin a 17 minut, tak věřte, že nejkladněji. Prosím?
1: To kolik?
0: 8 hodin a 17 minut, tak věřte, že 15 stupňů, což je nejkladněji, máme na Liberecku. Nejtepleji je klasika Jižní Morava, potažmo Zlín. Tady už teploty atakují 20. No a přes den se nám vyšplhají na 36, tak když jsme u té Moravy dokonce až na 39 stupňů Celsia.
1: Neuvěřitelné. No a za chviličku si taky dáme souboj teplot Jizerka, co?
0: No.
1: Co?
0: Ano,
1: řekneme
0: určitě.
1: Si, jak to tam vypadá.
0: To by mě hodně zajímalo. Schválně si tipneme, kdo z nás vyhraje, jo?
1: No tak jo, já určitě vyhraju. Ve 3/4 se na to podíváme. Teď ale Michal Tučný.
0: Ani omylem, vyhraju já.

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou jednu dámu, kterou vlastně si vůbec nevybavím barevně.
2: Ano, známe ji černobíle. Já si vybavím barevně.
1: Skutečně.
2: Z filmu Jaké má hodě do stroje.
1: Ale neříkej.
2: Ano, ano. No, vidíte, ona je taková, ona je chudá, poslala nám jedno vejce, že? Pamatuješ si tu scénku s Luďkem Sobotou, když přišel za tou tetičkou na Vinohradě?
1: Jo, to vlastně byla taky ona. No dobře, tak si ji taky pamatuju trošku barevně, ale spíš černobíle. Jde o Věru Ferbasovou, provdanou Pálkovou. Byla českou herečkou, o které si budeme dneska povídat. Právě dnes je tomu kolik?
2: No hodně.
1: Skutečně 50 let. Ano. Dneska to je 50 let, co zemřela.
2: Tak pojďme si říct, že Věra Ferbasová se narodila v rodině učitele v Sukoradech, studovala na gymnáziu v Plzni, ze kterého přestoupila na obchodní akademii. Po maturitě přišla do Prahy. K profesi herečky se dostala vlastně úplnou náhodou, když v divadle Vlasty Buriana, kde pracovala jako sekretářka, musela jednou zaskočit za nemocnou herečku, což byla Anny Ondráková.
1: Od roku 1926 do roku 76 hrála ve více než 40 filmech, především v komediích. Většinu z nich režíroval Vladimír Slavínský. Ve filmu Žena pod křížem ji představoval hereckého partnera začínající herec Herbert Lom. V roce 1938 si zahrála v jednom z prvních československých sci-fi filmů, který se jmenoval Panenka.
2: Věra Ferbasová v 30. letech 20. století patřila v Československu k nejoblíbenějším komediálním herečkám. Po roce 1942 přerušila hereckou kariéru, aby se vyhnula natáčení německých filmů. Po osvobození se jí však už nepodařilo navázat na předchozí hvězdnou kariéru a spolu se svým manželem byla perzekuována a musela se vystěhovat z Prahy. Od poloviny 50. let žila ve vilce v Ládví. Po smrti manžela dožila v sídlišní garzoniéře. Znovu se začala příležitostně objevovat na plátně, a to v druhé polovině 50. let.
1: Určitě si ji všichni pamatujeme z úžasného filmu Mravnost nade vše nebo Slávko, nedej se.
2: Dědečkem proti své vůli, Dařbuján a Pandrhola.
1: No a nebo zmiňovaný Jachyme, hoď ho do stroje, tetička Marie Sýkorová.
2: Tolik tedy Věra Ferbasová ve vysílání.
1: Ferbasová
2: ve vysílání Country Rádia. To byl pořád pod lupou, co?
1: Ferbasová.
2: No, já jsem řekl něco jiného.
1: No, to Věra Ferbasová prostě je právě dnes v našem pořadu pod lupou.
2: To, co jsem řekl, to byla vlastně její nevlastní sestra.
1: Takhle. Tak o to je zase někdy jinde. Teď už Valda Matuška, Kamarádi táborových ohňů.
2: Kluci do nepohody.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kněžná fialinko, proč

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: nejnovodobějších vlakových výluk, tak pak, když se chystáte z Budišova nad Budišovkou do Oder, tak věřte, že tady se vlakem nesvezete. Stejnou absenci vlakového spoju máme zaznamenánu na trase Humpolec, Havlíčkův Brod, anebo také Přerov, Hranice na Moravě. Tahle ta výluka se týká pouze osobních vlaků. Co nám nabízí silnice? Praha 9, Mladoboleslavská, tady došlo k dopravní kolizi, v Lovosicích se havarovalo v ulici Osvoboditelů a ještě tu máme Hevlín, což znamená v okrese Znojmo, tady došlo ke kolizi na silnici 415. A jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem a popůl už se podíváme do kalendáře. Šťastnou cestu. Country Rádio.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo 41 lidí. Meziročně o 4 více. Pondělí 27. července bylo se 6 oběťmi na silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Pokud někam pojedete, třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou složilo na konci minulého týdne přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Je jich o 14 méně, než kolik k výcviku 7. července nastoupilo. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí. Lyžařská sezona v Jizersko-Horském Bedřichově je letos opět v ohrožení kvůli sporům mezi majiteli pozemků. Na směně dvou klíčových pozemků se obec zatím nedomluvila se společností Niseko. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Teploty 31 až 36, na Moravě i 39 stupňů Celsia. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Miluše, jedině Miluše, měla by slyšet píseň mou.
2: Nic tady netuše, že dnes slaví Miluše svůj svátek. Přispějme jí na kabátek, no tak nic, dobře, Miluška slaví svátek, ano.
1: Tak to se asi poznali z tohoto krásného duetu,
2: no,
1: že?
2: Dobře, z tohoto duetu prostě, buďme skromní.
1: Ne, nebuďme skromní. Když se nepochválíš sám, nikdo jiný tě nepochválí, to se klidně může stát. Zítra tak, třeba budeme takhle opěvovat Dominiky, počkejte si na to. Takže Miluška, toto jméno dneska je v kalendáři, tak přejeme všechno nej. Jde o jméno, které má slovanský původ, může být ale i v latině. Některé výkladové teorie se totiž přiklánějí k variantě, že jméno vzniklo jako slovanská podoba latinského jména Amata. I v tomto případě by ale znamenalo prostě stejný význam jako u toho slovanského původu, tedy milá, příjemná, líbezná dáma, kterou má každý rád. V Česku jich máme skoro 4 500.
2: Ty jsi řekla Amata, to ve mně evokuje Amáty kraslice, že jo, kde se vyrábí nebo vyráběly, teď si nejsem jistý, hudební nástroje. A já jsem měl bicí soupravu Amáty kraslice, tak si nedovedu představit, že by se jmenovala Miluše kraslice,
1: Amáta bicí kraslice? Soupravu. No, jako Amata kraslice?
2: Amaty kraslice.
1: Amaty kraslice, jakože to byly nějaký bubny z kraslic? Nebo?
2: Ano.
1: Jakože to byly malované kraslice?
2: Nebudeme zacházet do detailu, protože nás čeká ještě jedno jméno. A tady jsem trošku na rozpacích. Tady jsem takový jako malinko rozpolcený, konec konců posuďte sami. Budete možná i vy. Auricián dnes slaví. A pozor, jde totiž o patrona českých Budějovic, který ale podle nejnovějších poznatků nebyl muž, ale žena. No a je to tady. Před lety ho čeští antropologové podrobili a zkoumali ho velmi důkladně a podle jemnosti jeho konstituce usoudili, že byl ženou. Tak teď možná jsme zhatili v Českých Budějovicích takové ty iluze o tom, že jejich patron je muž. Není to tak. Patron Českých Budějovic je žena.
1: Ale třeba byl jenom takový drobonkej, víš, prostě jenom chudák, prostě jenom takový
2: podvýživený,
1: drobný, chudinkovej Auricián. No, ano. Vidíte, no tak ale já myslím, že stejně mu všichni v Českých Budějovicích budou říkat, že je to jejich patron, ne patronka,
2: ano.
1: Ne patrona. Tak na Slovensku slaví Jerguš.
2: Ano, jedná se o mužské křestní jméno, jak je zcela patrno, a teď pozor, zase se dostáváme na tenký let. Vzniklo jako slovenská domácí podoba řeckého jména Gregor. A Gregor je vlastně Řehoř. Je to jméno řeckého původu odvozené od významu Gregoros, což znamená bdělý.
1: Tak to je kluk, který nikdy nespí, podle mě.
2: No, tak, přesně tak. My také nikdy nespíme. V 8 hodin 39 minut se podíváme za Willy Nelsonem. Čeká nás krásná muzika.
1: Ano, On the Road Again a bude i Jelen, když se svlíkáš.
2: Na to se těším.

0: jsme si trošku zahoukali.
1: A zatančili, Kačka krásně tančila. No, skoro, že jste to neviděli.
0: Málem jsem zakopla tebe, ale to nevadí.
1: Jakože jsem ležel na zemi a upad únavou. Jasně.
0: Tak dneska teploty 31 až 36 stupňů Celsia a to budete možná taky padat únavou.
1: Máme tady trošku problém, aktuálně na D4 u Příbramy je dálnice uzavřena. Z Písku na Prahu za Milínem na 42. kilometru jsou hasiči, je zde požár vozidla a silnice směrem na Prahu je totálně uzavřena, takže se tvoří kolony, obrňte se trpělivostí, je to nepříjemná informace.
0: No, evidentně to bude nadlouho, tak my se budeme snažit vám tu cestu nějak zpříjemňovat třeba muzikou a za chvilku taky nějakými našimi zpívankami.
1: Ano, ano, čeká nás za chviličku pravidelná soutěž, takhle mezi 8. a 9. Píseň, která se jmenuje Dospíváš to, takže pokud byste se troufli, tak už teď můžete volat na telefon.
0: No, 210 323 333.
1: Teď už Pavel Bobek a Justin.

0: Dospíváš to?
1: Tak budeme zpívat. Možná, že se
2: přidáme. My dva ne, nebojte se.
1: Ne, možná, že se přidáme i s Vláďou, ale my už jsme dneska zpívali docela dost. Takže možná, že to necháme spíš na vás. Tak někdo na lince už je?
3: Halo. Ano.
2: Ano, s kým si povídáme?
3: Já jsem Václav.
1: Tak Václave, jste rozený zpěvák, a nebo teďka bude nějaká vaše premiéra?
3: Ale je to tak na půl. Jsem tam, jako jezdím na ty potlachy, jezdím na akce, zpívám plesy, svatby, ale třeba to bude premiéra, jo, nevím.
1: Počkejte, jako zpíváte jako na pódiu, anebo jako se přidáváte do davu?
3: No tak zpívám na pódiu.
2: Na pódiu, plesy, svatby, no to je super. Takže...
1: Jo, takhle, no tak my tady máme nějakýho profíka, jo.
2: Počkejte, ale...
3: No,
2: no ne, teď dávejte dobrý pozor, protože teď normálně budete zahrnutý kšeftama, až vás všichni uslyší zpívat.
3: Jo.
1: Jo, máte nějaký volno? Máte ještě nějaký volný termíny?
3: Mám.
1: No, tak to je samozřejmě tak.
3: Plesy už ne, vůbec celá sezona je pryč, už je plná.
2: Jo.
3: Ale tak nějaký víkend se ještě najde.
1: Tak vidíte, tak milí posluchači, jestli se vám bude tady náš posluchač líbit, tak klidně, jo, tak do konce roku ještě něco zvládne, nějakou malou fušku.
2: Ano. Tak Václave, jdeme na to.
3: Zkusíme.
2: Zkusíme to, my moc držíme palce. Máš pokud.

0: Tak nechce mě hlpout.
1: Vy jste tam udělal takový to...
2: To bylo nějaký zatlesknutí nebo něco, ne?
0: Ne, to jsem si plácel o volant, já jsem v práci, já jsem za volantem.
1: Jo, jste si plácel o volant, no to nemá chybu.
2: Takhle, hlavně, že jste ho držel, že jste ho nepustil, tak to je dobrá věc.
0: Mám na svým zácpě, takže je čas.
2: Jo. Bezva, je čas i vyhrát si Deštník na Country Rádiu takhle tímhle pěkným zpěvem. Tak děkujeme. Pěkně se vám to povedlo.
1: Ať se daří, přejeme šťastnou cestu a my si teď Rangers a píseň Zvedněte kot vydáme pěkně v celku. Vy si můžete poťukávat do volantu, protože teď ta píseň je od začátku až do konce.
2: Tak přejeme, ať se diář plní. Mějte se.

0: Vandr do 50. Tak to byla písnička, která nás dělí od hodiny 9. No a samozřejmě my tu s vámi budeme i dnešního dopoledne, tedy alespoň malou část.
1: Tak snad jste rádi, máme pro vás Roberta Křesťana, poutníky, taky kapelu Marien, tak se na vás těšíme i v té další hodině.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 36, na Moravě až 39 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vedra a nedostatek srážek zhoršují v Česku situaci se suchem. Ta se už značně projevuje i na řekách, ve kterých je podle Českého hydrometeorologického ústavu velmi málo vody a jsou zaznamenána i historická minima. Sucho trápí i další části Evropy. Ve Francii a Maďarsku kvůli nedostatku vody odstavují jaderné elektrárny a části Rýna a Dunaje jsou taktéž na historických minimech. Pražský magistrát od srpna navýšil maximální ceny, které si mohou řidiči taxislužeb účtovat za ujetý kilometr a nástup do auta. Od srpna cestující v Praze za kilometr jízdy zaplatí nejvíce 42 korun místo původních 36. Nástupní sazba se zvyšuje na 70 korun. Taxikářům je to ale stále málo. Komora chce 65 a 260 korun. Regulace maximální sazby ale neplatí pro poskytovatele alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. I kvůli suchu budou dotace. Tady je Luděk Savana Urbánek.
2: Ministerstvo zemědělství v reakci na dlouhodobé sucho obnoví dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury kvůli zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Suchem je dlouhodobě postiženo například Znojemsko. Podporu mohou získat obce zejména na posílení vodních zdrojů a další opatření, která zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
1: Ochranáři mají problém, prozradí nám ho Honza Navrátil.
3: Správce chráněné krajinné oblasti Český krás trápí nezvaný vetřelec. Jde o invazního mývala severního. Šelma, která pochází ze Severní Ameriky, může v případě většího množství způsobit vážné problémy. Mýval totiž ohrožuje ptáky, měkkýše a další živočichy. Dalším problémem je pak přenos parazitů a nemocí. Řešení, jak mývala z oblasti dostat, zatím neexistuje. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Český hokejový výběr do 18 let se postaral o prvotřídní senzaci v kanadském Edmontonu. V přípravném utkání před prestižním Hlinka Grecký kapem deklasoval domácí Kanadu na její vlastní domácí půdě jednoznačným výsledkem 6-0. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Cestou za tebou i my jsme k vám došli cestou za vámi, našimi posluchači Country Rádia, a to v 9 hodin a 10 minut, abychom s vámi mohli být teď už tu necelou dopolední hodinku v našem vysílání.
1: Vláďo, ty jsi nikdy nikam nedošel, ty jsi tak dojel, jo?
0: Ano, ty jsi dojel definitivně, že? Ano,
1: ne, tak Vláďa vždycky všude se jako málo kde chodí, že většinou jede autem.
0: No, kdybys viděla moje našlapané kolečko v mobilním telefonu, bys žasla.
1: To bych teda žasla na to.
0: 400 metrů denně.
1: Našlapané kolečko. Tak přejeme hezké ráno, ať už někam se vydáváte autem a nebo pěšky, tak vás moc zdravíme, přejeme vám pěkné, teď už pondělní dopoledne, máme 3. srpna, takže užíváme vlastně úplně to první pondělí měsíce srpna. Já jsem třeba hnedka 1. srpna někde četla, že už se nám prázdniny pomalu chýlí ke konci.
0: Ale počkej, ono, jak to letí ten čas jako voda opravdu velkou rychlostí.
1: Tak za chvíli je tady škola,
0: no.
1: Takové titulky, úplně jako mě to vyděsilo,
0: to
1: jsem si říkala, zejména teda pro děti, a to vůbec už nechodím do školy, prosím vás, prázdniny jsou v plném proudu a začíná ta druhá skvělá polovina, takže všechno je tak, jak má být, a neděste se ničeho, žádné sešity ještě kupovat rozhodně nemusíte.
0: No, pokud je nemáte, tak bych šel teda, koupil bych si je předčasně, ne?
1: Jo, já vůbec nemyslete na žádnou školu, užívejte si léta krásných prázdnin, doufám, že je máte naplněné, ať už třeba dětmi, anebo děti svými rodičemi, anebo babičkami, dědečky.
0: Prostě doufám, že jste se vzájemně naplnili. A můžeme jít na další muziku. Faith Hill nás čeká ve vysílání Country Rádia, a také se budeme věnovat dnešnímu rannímu otazníku.
1: Za malý okamžik, tak přejeme hezké pondělí spolu s námi.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Máme pondělí 3. srpna a možná, že máte za sebou už nějaké větší nákupy, které jste absolvovali třeba v pátek, anebo je děláte v pondělí, že? A tak si říkáte, ježiš, to zase utratím peněz, anebo jestli budou mít tohle a tak. Myslím si, že každý z nás chodí nakupovat, ať chce, či nechce. A vždycky vás při těch nákupech něco zaskočí. A my se vás dneska budeme ptát na ty milé zkušenosti.
2: Ano,
1: co vás v poslední době při nákupech mile potěšilo?
2: No tak já těch věcí mám spoustu, které mě mile těší, a to je každý den, kdy chodím do jednoho nejmenovaného řetězce. Ad jedna, tam chodím proto, že tam jsou velmi sympatické, milé paní prodavačky.
1: Ano, a kdyby tam prodávali cihličky zlata, tak ty by si tam chodil každý
2: přesně
1: den.
2: Přesně tak, já bych jenom, ale cihličky zlata bych okukoval, to bych se moc nenajet. Ale co mě velmi potěšilo konkrétně včera, když jsem narazil u pultového prodeje na vlašský salát alias Vlašák, který jsem miloval. A ten byl opravdu skvostný. Málo kdy dnes narazím na takové ty krmě, které mi třeba jako mladšímu chutnali, a dnes si říkám, ta chuť prostě není to ono, ale včera, když jsem si to zakousnul na večeři.
1: Asi ho měli poprvé čerstvý, Vláďo.
2: Ne, tam mají vždycky čerstvý, ale možná ta struktura, prostě jako ta příprava asi proběhla jinak. Byl jsem úplně nadšený, dnes tam najdu znova. Předpokládám, že ještě bude, že nebude vyprodaný, anebo že bude stejně kvalitní chuti v tom jednom nejmenovaném obchodním řetězci.
1: No prosím tě, v řetězci, že mají dobré saláty, no tak Vladimíre, tak to nám pak budeš muset dát nějakou adresu.
2: Pokud zítra nepřijdu, tak se nepovedz, zrovna třeba výjimečně.
1: Jo, vy se mě třeba potěšilo při nákupech, třeba zrovna včera, a to se mi teda musím říct, že ještě nikdy vůbec nestalo. Šli jsme na zmrzlinu a byla tam fronta, no stát frontu na zmrzlinu, i to je docela jako zajímavé v dnešní době, ale tam mají prostě tak dobrou zmrzlinu, že tam byla fronta, před námi bylo asi 6 lidí a vyšla z toho obchodu jedna z těch prodavaček a každého v té frontě se ptala, jestli si dá tu zmrzlinu sebou, anebo jestli zůstane tam, že jestli zůstane sedět, takže mu přinese zadarmo vodu, a jestli zůstaneme stát, že nám přinese vodu do té fronty, představ si.
2: To je moc hezký.
1: Tak to jsem byla úplně teda překvapená, zaskočena, aby jsme prostě nežíznili v té frontě, když bylo takové horko.
2: To si řekla naprosto jednoznačně, já za tebou stojím, za tím názorem, konec konců jako vždycky za každým názorem, který prezentuješ. Tady se mi na tom líbí to, že ta přidaná hodnota těch prodavaček, ať už jste kdekoliv, se hodně zlepšila a jdou nám zkrátka na ruku. Jsou milí, dělají všechno pro to, abychom se cítili dobře. Vy jste tedy ta voda u té zmrzliny, to je paráda.
1: Tak se vás teda dneska ptáme, co vás v poslední době při nákupech mile potěšilo?
2: No teď vás potěší epidemie, teda naštěstí v hudební formě.
1: Tady Cestu najdu, písnička, která vás čeká na Country Rádiu. Je první.

0: Country rádiem na cestách.
1: Krátce před 9:30 tu máme dopravní informace, začínáme na kolejích, a to krátkodobějšími vlakovými výlukami. Do Dleby na Torlicích, Letohrad, Ostroměř, Stará Paka, Budišovna, Budišovkou Odry, anebo také ještě Přerov, Hranice na Moravě. Tahle ta výluka se týká pouze osobních vlaků. Co nám nabízí silnice? Tak jak to vypadá, máme tady nějaké kolize, jedna z nich se stala v Liberci, v ulici Jánská se havarovalo. D0 exit 23 na Praze 13, tady také došlo k dopravní nehodě, a ještě tu máme problém v Českém Meziříčí na silnici 816, tady v okrese Rychnu nad Kněžnou došlo také k dopravní nehodě. My vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a ať se vám nezdaří.
0: Country Radio. Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
3: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Nově i v DAB+. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak v obchodech vás může, si myslím, potěšit úplně nejvíc, když je tam nižší částka, než jste počítali, jo, při té platbě.
2: Ale pozor, ono to není zase tak směrodatné a primární, alespoň podle odpovědí, které nám tady píšete. Je to tak 50 na 50, protože obchod může být i místem setkávání, o čem svědčí i některé z těch mnoha příspěvků, které jste nám zaslali.
1: No tak vidíš, takový Štefan napsal, že ho vždycky potěší, že v Kaufu Rakovník mají pořád všechno, co chce. Milá obsluha a slušné ceny.
2: Tak napsala nám třeba Romana, každý den mi v obchodě udělá něco radost. Usměvavé prodavačky a potkávání se s lidmi, které jsem již dlouho neviděla.
1: No jo. No. Jo, tak obchody můžou sloužit i jako místo setkávání, zejména třeba na vesnicích, že jo, tam jak jsou takové
2: to ty máme další
1: menší obchůdky.
2: No.
1: Honza napsal, mě včera, tedy v neděli příjemně překvapilo, že po příchodě z dovolenky, to je trošku slovensky, mali v našem marketě všecko, co mi chýbalo. Jo? No tak to není překvapivé přece.
2: No. Ale co je velmi zajímavé, a to s tím trošku koresponduje, s těmi dovolenými a s návratem z dovolené domů. Napsal nám třeba Ruda a ten píše. Mě nejvíce potěšilo, když jsem se vrátil z dovolené z Chorvatska a zašel jsem k nám do obchodu a zdálo se mi všechno najednou neskutečně levné. Jsem rád, že jsem zase zpátky a užívám si té pohody a těch cen, které se u nás v obchodě vyskytují.
1: Jen vidíš, tak to ono chce trošku jako vyrazit cestovat, někam ano, ven no. A pak si toho budeme trošku vážit, že tak. Jako mléko za 6 korun, no. No. Tak to je zase úplně, ale zase jiná kapitola. Mně ještě přišel docela hezký příspěvek od Zbyňka, který napsal. Přišel jsem do trafiky, kde měli balíčky kapesníků po 5 korunách. Řekl jsem, že chci 4 balení. Prodavačka šla někam dozadu, za chvilku přinesla kalkulačku a začala počítat. A dopočítala se. Tak mě potěšilo, že v dnešní době prodavačky umí ještě pracovat s kalkulačkou.
2: Tak a já, když dovolíš, tak by tady měl jeden příspěvek od Alenky a ten by mohl být vítězný. A
1: ty jsme to pochopili.
2: A ty jsi zmínila právě tu vesnici, ty malé obchůdky a přesně, jako by ti hovořila z duše. Ta píše, do malého obchůdku nám v obci chodím velmi ráda. Vždy mě potěší, když se od prodavačky dozvím nějaké ty drby. Ku příkladu jsem se včera v neděli dověděla, že Evička od sousedů je v jiném stavu.
1: A ví aspoň s kým?
2: To už tady není.
1: Ale tak možná, že to bude na pokračování, jo? A ano, že možná v příštím týdnu bude pokračování.
2: Tak, ať je to, jak se mi vám moc děkujeme za příspěvky, co vás v poslední době při nákupech potěšilo. To setkávání se mi moc líbí. Takže se nám, Alenko, ozvěte, máte u nás krásný dárek z Country Rádia.
1: Taková trošku drbárna. Jako.
2: No, ale teď ona to tady píše, že
1: jo?
2: Ona...
1: Ale to je potřeba. Je potřeba vědět, co se kde šustne.
2: Já jsem to pochopil tak, že nepotřebuje v podstatě ani nic koupit, ale jde si za... Dřív se chodil ke kadeřnici, že jo? Tam se člověk dověděl věci.
1: No a to nepotřebuješ ani internet.
2: Ano.

0: Text mení vrátě vyskočil písnička Sestřelen, ano, krátce před hodinou desátou. No a po desáté samozřejmě další muzika, kterou vám ovšem bude prezentovat náš kolega Milan Schmidt. Tak ať se vám dobře poslouchá a zítra úderem šesté se na vás těší Kačka a Vláďa ve vysílání Country Rádia. Přejeme hezký den.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 36, na Moravě až 39 stupňů.
3: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Susana. Jenom, jak se jmenovala? Ona měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách. No, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
4: Suzano, Suzano, mám tě rád.
3: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
4: Suzano.
3: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně připlácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. O změnu distribuční sazby přitom lze jednoduše požádat svého dodavatele. Víkend sice přinesl částečné ochlazení, od dneška ale Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Dávejte si pozor, jaký med si kupujete. Ne všechny v supermarketech jsou poctivé.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na falšovaný med, který objevila v supermarketu Byla ve Velkém Meziříčí. Za problémovou potravinu označila inspekce Clever med květový, který kontrolovala v obchodním řetězci v Hornoměstské ulici. Ve výrobku se totiž vyskytovaly enzymy, které se přirozeně v medu nevyskytují. Luděk Savana Urbánek, Velké Meziříčí.
1: Novinky z vlakové dopravy má Honza Navrátil.
3: Cestující na Nymbursku mohou využívat nové typy vlaků. Na tratě mezi Nymburkem, Poříčany, Jičínem a Mladou Boleslaví vyjeli nové soupravy typu Stadler R1, které postupně nahradí všechny motoráky, hlavně regionovy jezdící na vedlejších tratích. Jde o vlaky, které dopravce pořídil ojeté z Německa a které prošly modernizací. Postupně by na tratě ve středních Čechách mělo vjet 34 těchto vlaků. Honza Navrátil, Střední Čechy.
1: Sport. Je hotovo. Čeká se už jen na oficiální oznámení ze stran obou klubů. Letní přestupová sága kolem budoucnosti nadějného českého golmana Lukáše Horníčka je u konce. Reprezentační brankář přestupuje z Bragy do anglického Newcastle United, kde podepsal dlouholetý kontrakt. Portugalský klub vyinkasuje více než 700 milionů korun. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

Je po 10. hodině, víkend se přehoupl a šup, najednou je tady srpen, konkrétně 3. srpna, tohle byl Roman Horký a Kamelot, Zaprášené diamanty a Milan Šmit vám přeje krásné pondělní dopoledne. Na co se můžete těšit v téhleté hodině? Určitě je Tulácká stezka. Jestli máte rádi muziku, kterou hrajeme a chcete ji slyšet i naživo, pak Nedvědovky vám mohu doporučit v kukátku Country Rádia. Rozhodně si zapište koncert, který se blíží a který bude parádní. No a pokud zůstanete u rádia celou hodinku a budete poslouchat, jakou muziku jsme pro vás vybrali, pak byste měli slyšet třeba Alana Jacksona, Karla Zicha, Jitku Vrbovou nebo třeba Vabiho Rivolu a Karabinu a KTO a taky Jindru Šťáhlavského. Tak vám přeji opravdu příjemný poslech, no a pojďme dnešní den prožít nejlépe, jak to půjde.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, které bude o muzice, však jsme také v rádiu a na telefonu mám jméno, které budete dobře znát, Honza Nedvěd mladší. Honzo, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
1: Tak kde jsem tě zastihnul, co zrovna děláš?
2: Teď zrovna dělám na zahradě a stavíme ploty, protože mám pocit, že ta fyzická práce je dobrý relax pro muziku, která není jenom o vzít si kytaru a hrát, jasně, ale zároveň o zatížení velký mozku. A tak odpočívám při práci.
1: Jasně, rozumím tomu, ať se ti hezky odpočívá s krompáčem a dalším náčiním. Ale...
2: Říkáš to velmi dobře, krompáčem a lopatou.
1: Ale já volám především kvůli muzice, protože jsem mluvil s lidma z tvého týmu a domluvili jsme si povídání naše setkání na 13. srpna a navíc také představení tvého zatím posledního alba s příbuznými. Jenomže to je až 13. srpna, do té doby ještě zbývá dost času, takže mě zajímá, můžeme tě někde naživo vidět?
2: Já bych velmi rád pozval posluchače na náš první koncert s Vojtou po 30 letech, že příbuzný jsme opravdu ukončili před 30 lety. Aha. A děláme první koncert, je na jednom pódium, Nedvědi se to jmenuje, na jednom pódium, a je to v Týnci nad Sázavou 7.8. na zahradě. A navazujeme na stopy našich tátů, který tam hráli v podstatě každý rok. Aha. Do roku 2005. Tak jsme si řekli, že by to bylo takový jako z nostalgického hlediska. Navíc ono to není výročí, ale strejda nedávno, bylo to 5 let, co odešel do hvězdního nebe. Aha. A táta letos slaví tu 80, má to 10 kilometrů od svého domova, stejně jako my. Takže 7.8. Týnec nad Sázavou od 19 hodin, Vojta a já.
1: To zní báječně. Řekni mi, Honzo, prosím tě, co budete hrát? Budete hrát staré písničky příbuzných, anebo navážete na to, co teď je nového?
2: Já mám pocit, že by bylo dobré udělat takovou směs, aby si lidi přišli na svý, to znamená zahrát starý evergreeny, Stánky, Růže z papíru a tak dále, předvést i něco z našeho repertoáru, že Vojta i já máme své kapely, takže z tohohle repertoáru určitě, a pak samozřejmě příbuzní musí zaznít, že na to ty lidi čekají. A já se na to moc těším, že jsme to dlouho nehráli takhle.
1: Já ti věřím a myslím si, že to bude opravdu skvělý zážitek, takže úplně závěrem prosím ještě jednou zopakuj, kdy, kde, v kolik hodin.
2: Takže je to Týnec nad Sázavou, kousek od Benešova u Prahy, 7.8. od 19 hodin a deky sebou, sedí se na zemi jako na každý festival, jako byly třeba Svojšice nebo takhle, židličky, deky sebou.
1: Jasně, děkujeme za pozvánku, Honzo, dál tě nebudu zdržovat, ať ti netvrdne beton, měj se hezky a ahoj.
2: Ahoj a zdravím všechny posluchače.

0: podívat na dálnice, jak to vypadá mezi 10. a 11. Aktuální zpráva z D52 mluví o tom, že na 23. kilometru ve směru na Brno je vážná dopravní nehoda prováděná, nebo je tam prováděné šetření. Doprava je odkloněna na objízdnou trasu, takže tam počítejte se zdržením, protože komunikace je tam dočasně uzavřená. 23. kilometr dálnice D52 ve směru na Brno. Na Pražském okruhu exit 23 a tam máme havárii dodávky do svodidel. I tady počítejte s nějakým tím zdržením. A ještě D4, 42. kilometr ve směru na Prahu, je tam hlášen požár osobního auta a neprůjezdní pravý jízdní pruh. Takže i na to se připravte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky bádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.
4: Když

takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Máme opět první pondělí v měsíci, sice stále ještě prázdniny, ale pravidelnost našeho pořadu je jasná. První pondělí v měsíci pořad Tuláckou stezkou má hned tři díly v 10.40, 14.40 a potom v 18.10. A je to proto, že si budu povídat s panem generálním ředitelem firmy AŽD, Zdeňkem Hrdlem, opět o nějaké zajímavé železnici. Jsem rád, že vás můžu opět přivítat ve studiu Country Rádia.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Budeme si povídat o Opárenském expresu. Co to je zač?
3: No, ono je to spíš takový turistický název Opárenský expres, protože on to žádný expres není, protože my, když si řekneme expres, tak si představujeme, že jezdí nějakými vyššími rychlostmi. Tohle je spíš turistická linka, která se jmenuje linka T4 Ústeckého kraje, v tom DUK, což je vlastně integrace Ústeckého kraje, dopravy Ústeckého kraje. My naše společnosti provozuje ve spolupráci s Ústeckým krajem a je to vlastně linka, která vede z Litoměřic, z Horního nádrží přes Lobosice do Opárna a nahoru do Chotiměře.
2: Já poznamenám, že tahle trať je trošku postižená smůlou, protože pochopitelně to není celý úsek. Mezi Chotiměří a Radejčínem došlo před asi 13 lety k sesuvu půdy. Trať tam byla přerušena a tudíž se dál nejezdí. Ale zaplať pámu alespoň za tento úsek do té Chotiměře. Ale pověsme si něco o celkové té trati, o historii.
3: Ta historie vlastně nás přenese do roku 1897, kdy vlastně byl zahájen provoz v celém úseku té trati, ale v roce 2013 tam došlo k sesuvu, kdy vlastně ten sesuv zasahl nejenom tu trať, ale i dálnici. Samozřejmě z toho komerčního hlediska bylo důležité obnovit tu dálnici, byla obnovena, ale v obnově té trati už nedošlo. A tak, jak se střídají vlády a ministři dopravy, tak jeden říká, obnovíme, jsou na peníze, druhý říká, neobnovíme, nejsou na to peníze. Přitom Ústecký kraj jednoznačně deklaruje, že objedná dopravu v celém úseku té trati, takže čekáme, co bude. Teď na to spíš nejsou peníze, takže jak jste správně řekl, ta trať je provozovaná z obou stran. Z té strany Teplic provozuje tu trať České dráhy. V každodenním provozu teda 24/7, ale hodně jako řidce. A my v tom AŽD, jak už Vesková dráha, provozujeme tu trať o víkendech a vlastně svácích v tom úseku Lobosice Opárno Chotiměř, zase k tomu sesuvu. Teď se ku podivu jedná o tom, že by se mohl prodloužit ještě ta trať z naší strany o jednu zastávku až přímo k tomu sesuvu, myslím, že se to jmenuje Dobkovičky. Mm-hmm. Ta zastávka. Tak jsem zvědavý, jestli od příštího roku budeme mít nějaké dobrodružství a prodloužíme si tu trať až do těch Dobkoviček, protože tam je osídlení a tam by zase si ta trať mohla najít nejenom turisty, kterým je hlavně určena, ale i lidi z těch domů a z těch vesniček, který by se mohli dostat do Litoměřic rychleji.
2: O tom, co je tam turisticky zajímavého, si budeme povídat v druhém pokračování okolo 14. hodiny 40. minuty, ale když tu trať vlastně provozuje firma AŽD, jaké motorové vozy tam jezdí?
3: Tak jezdí tam stejné motorové vozy jako na Švestkové dráze, ty Regio Sprintery slangově, takže prostě se tam točí, které jedou na Švestkovou dráhu, některé se otočí do Chotiměře a tak dále a tak dále. My jsme asi před 2 lety jeden náš průvodčí vymyslel, že bychom mohli jezdit i o Vánocích, a dohodli jsme se s krajem a začali jsme jezdit i o Vánocích, v určitých dnech o Vánocích a na Silvestra, nebo spíš o vánočních a novoročních svátcích. A ku podivu si to našlo svoje a řekl bych, že z toho mám velkou radost, protože rok od roku na té trati, na té turistické lince jezdí víc a víc lidí, kočárky, kolisti, vlastně maminky, tatínkové s dětma a vlastně jedou nahoru a jdou dolů nebo jedou na kolech dolů, občerství se tam o Páreckém mlýně a prostě byla zajímavá účast lidí a zájem lidí třeba na Štědrý den nebo na Silvestra, kdy to skutečně je doprovázeno tím, že tam dětem nalíváme švestkový čaj a dospělým svařák a tak.
2: Podrobnosti právě o těch Vánocích a také o turistických záležitostech si povíme právě v těch našich dalších vstupech.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

0: Jedna z mých oblíbených písní od Pavla Žalmana Lohonky, velmi charakteristická pro něj, Dálnice číslo 5. No a než si dáme předpověď počasí a pozvánky za kulturou s Tereskou, tak si poslechněte pozvánku na zítřejší ráno, tak jak to obvykle v tuto chvíli bývá.
1: Ahoj Milané, zdravíme také všechny posluchače Pankry Rádia. Pojďme si připomenout, na co se můžete v našem vysílání s Kačkou a se mnou tedy s Láďou zítra těšit. Ano, právě 4. srpna v roce 1306 došlo v zemích českých k jedné velmi zásadní události. Dynastie Přemyslovců tohoto dne, v tomto roce, vymřela po meči. No a více si řekneme právě zítra. Nakonec budeme i zpívat, respektive my s Kačkou ne, ale vy naši posluchači. Řekneme si také něco o Dominikovi, který právě zítra slaví svůj svátek. Tak nezapomeňte, těšíme se na vás úterem 6. Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 36, na Moravě až 39 stupňů.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Kliďánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Krásně to plyne, Věra Martinová a Jukebox, písnička dozněla chviličku po 11. hodině, kdy jsme si poslechli kulturní tipy, slyšeli jste tam řadu pozvánek, které ještě pod nějak podpoříme i dalšími pozvánkami třeba v Kukátku Country Rádia. Myslím, že dojde i na soutěž v téhleté hodině. Nechci slibovat nic nějak závazně, ale pokud tam vyjde čas, tak si zasoutěžíme o nějakou pěknou cenu. No a z muziky nás čekají copáci, Míša Pávová, Home Free, zajímavá americká vokální skupina a taky třeba velká hvězda, o které jsme nedávno hovořili v souvislosti s návštěvou našeho kamaráda Pavla Kaisera, který byl na koncertě muže, jež se jmenuje Garth Brooks a říkal, že něco podobného snad ještě nikdy nezažil. Obrovská profesionalita, obrovská show, skvělá muzika, zkrátka všechno, co takový velký obří koncert má mít. Tak já nenabízím obří koncert, ale jednu z jeho písní. Příjemné dopoledne vám přeji.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Festivalová sezóna pokračuje a před námi je pozvánka na další parádní festival, naprosto skvěle obsazený, a pozve nás Roman Hampejs, kterého tímto zdravím. Romane, ahoj.
2: Ahoj, já zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravíme za Združení přátel dobré hudby v Hlinsku a chceme vás takhle pozvat na 26. ročník právě hlineckého folkového špekáčku.
1: Už se to přiblížilo a já říkám, je to skvěle obsazené, protože vidím před sebou plakát, ale řekni našim posluchačům, na koho se můžeme těšit letos.
2: Tak rád vám takhle pozvánku dovysvětlím. Zveme vás na 7. a 8. srpna, a takže je to dvoudenní festival. V pátek vás zveme na AG Flag, Neres a Neřeš s Lucí Šorálovou a také na Pardubické Merien.
1: Ano.
2: A v sobotu se můžete na našem pódiu těšit na místní hlineckou folkovou Rubínu. Neseme už druhým rokem štafetu Porty.
1: Ano.
2: Jako finalistu z Porty jsme si vybrali For Folk. Zahraje u nás taky Pavel Čadek s účelovou skupinou, Devítka, Miloš Dvořáček s Davidem Fiedlerem, Robert Křesťan z Trapery a také brněnská Vokomara.
1: Výborná jména, včetně finalisty Porty, protože kapelu For Folk dobře známe i tady z vysílání Country Rádia, je skvělá. To znamená, program nabitý. Pokud bychom měli našim posluchačům říci, jak to zvládnout, když je to dvoudenní festival, je tam možnost ubytování nějak, jako myslím teď stanování a tak podobně?
2: Určitě, zdarma ke vstupence, je nedaleko areálu stanové městečko, je to teda přespání ve vlastních stanech, je tam připravené nějaké sociální zázemí a tak, aby to bylo prostě pro účastníky nějakým způsobem pohodlné. Tak.
1: Řekli jsme tedy, že je to hlinecký folkový špekáček, ale možná bychom měli říct ještě přesně místo konání pro ty, kteří třeba ještě nikdy nebyli.
2: Určitě. Festival se koná tady v okolí Hlinska v Čechách a konkrétně je to areál letního parketu Cihelka, Hlinsko, místní část, městská Blatno.
1: A v kolik hodin můžeme přijít, abychom všechno stihli?
2: V pátek začíná program od 19 hodin, ale pokud chtějí být návštěvníci už usazení na svých místečkách, tak určitě otevíráme areál od 18 hodin, takže jde přijít s nějakým předstihem. A sobotní program začíná ve 13.30 a areál otevíráme zase o hodinku dříve.
1: Jasně, takže ve 12.30 už je možno tam přijít. Pokud tam bude někdo přespávat a bude v tom stanovém městečku, tak předpokládám, že je kam i vyrazit po okolí, trošku se porozhlédnout, podívat a pak si krásně užít muziku. Je možné tam přespat pak až do neděle, když v sobotu si někdo ještě jako dá třeba skleničku nějakou?
2: Je to určitě možný,
1: je to možné.
2: To určitě možné, tak přesně tak městečko bude fungovat až do neděle.
1: Určitě je platný i předprodej, takže nás by asi zajímaly nějaké stránky, kde se můžeme dovědět více.
2: Vstupenky předprodáváme na Ticket portálu, tam jsou dohledání, ale jinak všechny informace o festivalu najdete na naší oficiální stránce www.hlineckyfolkovyšpekáček.cz.
1: Jasně. Tam se dovíme úplně všechno. My děkujeme za pozvánku, vypadá to parádně. 7. a 8. srpna Hlinsko Blatno, letní parket Cihelka a hlinecký folkový špekáček. Užijte si to. Měj se hezky, Romane, ahoj.
2: Měj se, děkuji, těšíme se na vás, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: V dopravních informacích pohled na koleje ukazuje, že nejsou žádné teď momentálně aktuální neplánované mimořádné události, takže koukám na ty, které už nějakou dobu známe a vidím, že třeba co se týče městské hromadné dopravy v Praze, tak máme problém na tramvajové trati v jednom místě až do 10. srpna, to znamená až do příštího pondělí, došlo k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Újezd Lazarská, a to z důvodu opravy tramvajové trati. Takže počítejte s tím, že stále ještě, pokud jedete do hlavního města, tak v těchto místech budete muset volit alternativní dopravu. No a teď se pojďme podívat na dálnice. Pražský okruh stále na D0 exit 28, nákladák s osobákem v sobě, průjezd je tam možný, ale velmi opatrně, počítejte tedy se zdržením. Stejně tak na 52 D52 23. kilometr, to vypadá, že je stále komunikace uzavřena, došlo tam k vážnější dopravní nehodě a je to odkloněno na objízdnou trasu, takže tam také počítejte s nějakým zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: To se nedá nic dělat. V našem klimatu

0: městském pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
1: Jako z konve, nedá se dá.
0: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
1: A slunce pálí je.
0: V zimě umí tu a tam i pěkně přituhnout.
2: Když jde blizár s vichřicí.
0: A taková letní bouřka ta taky dokáže pěkně zacloumat vokenicema.
2: Když je hrom a bije blesk, to i frajer ztratí les.
0: V globále se ale dá říct, že s pomocí country rádia se tu dá celkem v pohodě přežít.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
5: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country Radio.

0: Tak přátelé, sliboval jsem možnost také soutěže. Pozor, ale ta soutěž bude velmi taková zvláštní a rozhodně nebude úplně pro každého, i když tedy samozřejmě já nebudu nějakým způsobem určovat mantinely, ale chci vám říct jednu věc. Mám tady vstupenky na festival. Ten festival je velmi pěkně obsazený, ovšem je velmi, velmi daleko. Takže v tuto chvíli já dám dvě vstupenky na tento festival tomu, kdo se dovolá jako první na číslo 210 323 333, ale pozor, poslechněte si nejprve, o co jde, protože ten festival je opravdu hodně daleko. Přesto někdo volá, no... Já to nebudu brát ten telefon, protože je to nesmysl volat na soutěž a nevím vlastně, v čem se soutěží a o co se soutěží, je kravina. Takže v tuto chvíli telefon brát nebudu a řeknu vám, že festival, o němž je řeč, je až v Prešovském kraji, tedy u našich sousedů, na Slovensku. On má podtitul, že je toto nejlepší z československé country, folk, bluegrassové, gospelové a tramské hudby. A ten festival je od 14. do 16. srpna. Místo je festivalová louka za jazerom Šuňava. Takže opravdu Prešovský kraj a je to tedy skvěle obsazený festival, to musím říct, že to je jako pecka, jo. Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Palo Drapák, Petr Kocman, Texmeni, Štefan Repka a Goral, Slnovrat, David Benda, Zatulaní, Ališi, Brontosauri Revival, Roman Vitkovský, no je tam toho mnohem, mnohem víc, ten festival je opravdu skvěle obsazený a já mám permanentku na všechny tři dny, respektive tedy 14., 15., 16. srpna a dám ji skutečně tomu, kdo se teď dovolá jako první na číslo 210 323 333, ale znovu podotýkám, je to Prešov, takže to není jako výlet, že si sednete do vlaku a večer zpátky. Je to pro někoho, kdo by tam chtěl na Slovensko fakt vyrazit. No a už někdo teda volá. Takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den.
0: Tak, kdo pak...
1: Telefonu Vladimír, Ostrava.
0: Vladimír z Ostravy. A vy byste vyrazil až do Prešova, nebo teda na Prešovsko?
1: Já bych to věnoval kamarádce.
0: Aha, dobře, tak jo, ta možnost tady samozřejmě taky je. Helejte, dovolal jste se jako první, vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu co a jak a bude to hotovo, jo?
1: Ano.
0: Tak jo, děkuji vám. Tak přesně takhle to bude probíhat. Tahle ta soutěž bude v podstatě celý týden. Přemýšlejte o tom, pokud máte někoho z přátel na Slovensku, není problém jim to pořídit touto formou jako dárek. A také není problém prostě zbalit tele a dát pořádný boty a vyrazit směr Prešov, takový Eda Wild, třeba muzikant, řekněme folkovo-trampský, tak ten to zvládnul jako pěšmo, ale to je velká výzva. No tak pro vás ostatní můžete tam jet třeba vlakem. Tak, Country Šuňava 2026 od 14. do 16. srpna, už dva lístky jsou ve světě, ale mám jich tu ještě pár, takže celý týden můžete vyhrávat touto formou. A my jedeme dál, před námi Tony Jocha, přátelé, a pak už polední menu.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 39 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čekáme jasno až polojasno. Později se budou opět vytvářet přehánky nebo bouřky. A teploty podobné jako dnes 34 až 39 stupňů Celsia.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
3: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
4: Tiše

a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Datové schránky přešly na konci června na novou doménu datovka.gov.cz. Změna neměla žádný vliv na funkčnost nebo samotné služby. Uživatelé se ale od 1. srpna nepřihlásí přes datovou schránku do portálu občana. Je třeba využít některou z metod identity občana, jako je například bankovní identita. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Od 1. srpna nabyla účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil parlament a podepsal ji i prezident. Kolíně se bude stavět nový domov pro seniory.
2: Město Kolín chystá stavbu nového centra sociálních služeb. Nový domov pro seniory s několika nízkopodlažními budovami vznikne v lokalitě na Výfuku a zcela nahradí stávající domov u vlakové zastávky, který by měl projít rekonstrukcí. Architektonická podoba nového centra je už na světě a k vidění je na webu kolínské radnice. Termín výstavby ještě znám není. Honza Navrátil, Kolín.
1: Bezbariérový přístup je určitě potřeba. Tématu se věnuje Luděk Savana Urbánek.
3: Lidé se zdravotním postižením, seniori s omezenou pohyblivostí nebo rodiče s malými dětmi budou mít na Vysočině opět o něco jednodušší přístup k bezbariérovému zázemí. Žďársko čeká rozšíření sítě míst, kde zmíněné osoby využijí bezbariérové zázemí. Do konce roku 2026 přibude v kraji Vysočina 14 nových eurozámků. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a druhé ligové kolo dopsalo svoji závěrečnou kapitolu. Po páteční předehrávce a sobotní plné porci zápasů přišly na řadu ještě tři duely. Sigma Olomouc se rozešla smírně 2-2 s Mladou Boleslaví. Bohemians mají první bod za bezbrankovou remízu s rozjetým Hradcem Králové a Jablonec porazil díky skvělé efektivitě Pardubice 2-0. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: No tak Vida, rivalovka nás dovedla do 9. minuty po 12. hodině. Milan Šmit vám přeje krásné polední menu a je tady další soutěž, kdy tři písně nám otevřou cestu k nějaké ceně. Tři písně, které bude zpívat Pavel Dobeš, Pavlína Jíšová a Ladislav Vodička, opět ukrývají nějaká tajemství a jedno z těch tajemství se zalíbilo našemu hudebnímu dramaturgovi a dal ho jako společné téma a vy byste ho měli najít. Tak a teď o co se soutěží? Vy dobře víte, že do konce minulého týdne jsme soutěžili o vouchery na narozeniny Country Rádia 35. Tam už je dosoutěženo v tomto směru, alespoň tedy, co se mě týče. A další soutěže už jsou na jiné téma. A tématem pro nadcházející dny a snad i týdny jsou lístky na bezvadný film, jehož jsme my mediálním partnerem. Pokud jste poslouchali v pátek dopolední kávu, moje povídání s Petrem Čtvrtníčkem bylo právě na téma Dovolená v českém ráji, což je skvělý film, takový, řekněme, lehčí bych řekl, jde tam o manželství Milana a Týny Svobodových, kteří se v posledních měsících poměrně dost jako hádají, jsou tam malá i větší nedorozumění a dokážou se pohádat prakticky o cokoliv. No a tak Dovolená se jim jeví jako správná volba k záchraně toho vztahu, jenže každý si ji představuje trošku jinak. Vy jste to asi slyšeli i v upoutávce a slyšeli i v našem povídání. Víc k tomu zatím nemusím prozradit, snad jen, že natáčeno to bylo v kempu v českém ráji a že to je moc hezké prostředí a že také v tom filmu zní muzika, kterou máme my rádi, protože je proložena opravdu melodiemi, které znáte dobře z Country Rádia. Tak, a já mám teď jako cenu do této soutěže dvě vstupenky do sítě Cinestar. Ty vstupenky můžete na tento film využít kdekoliv, tedy tam, kde zrovna bydlíte, tak najít Cinestar, podívat se, kdy tenhle ten film dávají, protože on právě teď vstoupil do této sítě a hraje se na mnoha místech. No a tam někde u vás, kde máte Cinestar, můžete použít právě ty dva lístky, které můžete vyhrát. K tomu vyhrajete navíc ještě dvě lahve s logem tohoto filmu, takže až pojedete na dovolenou, tak můžete mít sebou na procházky láhev na pití právě s logem Dovolená v českém ráji. A navíc ještě vyhrajete dva balíčky karet, které si můžete vzít sebou a které vám tam tak nějak utuží možná kolektiv a můžete si zahrát. A zase jsou to karty, které jsou tedy edicí právě k tomuto filmu. Takže poslechněte si tyto tři písně Pavla Dobeše, Pavlíny Jíšové a Ladislava Vodičky. A pokud byste chtěli vyrazit na film Dovolená v českém ráji, tak teď je ta správná příležitost v soutěži získat dvě vstupenky plus další ceny, o kterých jsem hovořil. Držím palce.
1: Kdyby mi kdo si řeknul,

také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám.

0: vody, kde prý ryby mají blout. Rybář je blout, nechce se hnout od té vody, kde prý ryby mají blout.
1: Tak, dozněla poslední soutěžní písnička z těch třech, které byly naplánovány do dnešního poledního menu. Cena do soutěže už byla vyřčena, pokud jste přišli později, tak jenom připomínám, že soutěžíme v tuto chvíli o dvě takové vstupenky nebo dva poukazy do CineStar na film Dovolená v Českém ráji, a to kdekoliv, můžete jít do jakékoliv pobočky CineStaru, ve chvíli, kdy tam budou dávat tenhle ten film, tak můžete tu poukázku použít. K tomu získáte dvě lahve s logem Dovolená v Českém ráji, dvě lahve na pití tedy, takové ty cestovní lahve. No a k tomu ještě získáváte balíčky karet, které si můžete zahrát v kolektivu třeba právě na dovolené. Takže volat by měli logicky jen ti, kteří chtějí na ten film jít. Nemá smysl volat, protože kdybyste do kina nechtěli. Číslo je 210 323 333 a myslím si, že to hledání by dnes nemělo být tak složité, protože ty písně nabídly celkem zjevné téma. A já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: No, ahoj, tady Jirka.
1: Ahoj Jirko, já tě zdravím. Tak, odkud voláš?
2: Z Neslačilky.
1: Dobře, a slyšel jsi třeba naše povídání o tom filmu Dovolená v Českém ráji s panem Petrem Švrtničkem?
2: Slyšel. Jenom kousek, no.
1: Jasně, no. Hele, podle všeho a i podle toho, že někteří lidé už to viděli a hodnotí to jako opravdu velmi odpočinkový a pěkný, takový krásný, roztomilý kus, tak by to mělo být moc hezké. Takže pokud se ti podaří správně odpovědět, tak rozhodně se máš na co těšit. No a teď tedy odpověď k té dnešní soutěži. Co tam vidíš jako společné téma?
2: Teda nevím.
1: No, počkej, jak nevím.
2: Hádky jsou tam společně, hádali se.
1: Nepozor, hádky, ty mluvíš o tom filmu, ale to je jako cena, ale teď proběhla ta soutěž v polední menu, kde zazněly tři písničky, Pavel Dobeš, Pavlína Jíšová, Ladislav Vodička, ty máš říct, co je společným tématem těch písní.
2: To jsem propásl, poněvadž jsem musel těm odejít, takže...
1: Jo, jasně. A tak škoda, tak to teda neklapne v tom případě. Tak jo, tak jindy. Jo?
2: Díky,
1: měj se, ahoj. Takže ne, Jirka to pobral jinak, ale my to zkusíme znovu, takže volejte. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
3: Dobrý den, Pepo, dobrý den.
1: Dobrý den, Pepo, tak co vy tam vidíte jako společný téma?
3: No,
1: rybaření, velmi správně, tleskám, takže gratuluju k vítězství. Vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu vaši adresu, no a pochopitelně předpokládám, že ve vaší blízkosti je někde CineStar, takže tam si užijete ten film.
3: Tak v Plzni bude.
1: No jasně, to víte, že bude v Plzni, to je jasné. Tak jo, vydržte chviličku na telefonu a já si napíšu, jo, tak fajn. Takže přesně takhle probíhá ta soutěž, opravdu společným tématem těch třech písní bylo rybaření, no a cena teď už poputuje za panem Josefem a takhle budeme soutěžit v následujících dnech právě o vstupenky do CineStar na film, který se jmenuje Dovolená v Českém ráji a všem doporučujeme zhlédnout, je to milé. Jsme mediálním partnerem tohoto filmu jako Country Radio a film provází písní, které máte rádi právě z našeho vysílání.
4: Polední menu na Country Radio.
5: Já hrdiny svý mýval, v ryšku ohně sám jsem dřímal,

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Rozjel se nám srpen, máme 3. srpna a také v tomto měsíci se v rámci poledního menu budeme každý den nebo téměř každý den koukat do kalendáře, kdože má svátek. A dnes je to žena s krásným jménem Miluška, takže jestli znáte nějakou Milušku, je ve vašem okolí, nezapomeňte na ní s gratulací, my posíláme moc hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
2: Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil

Postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očí mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil Da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral Da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se Da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal Da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval Da Vinci 13. postavu poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane Da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňáku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Polední menu na Country Rádiu.

Už jsem to říkal dnes v poledním menu a zopakuji znova, začal nám srpen a znamená to také, že když to máme první srpnové pondělí, tak nás čeká jeden z těch speciálních pořadů, konkrétně v 19 hodin pořad pro všechny, kdo mají rádi bluegrass a informace z města hudby z Nashvillu, protože Čapek Show je připravena i na dnešní den, to znamená, že Rostě a Iva vám přinesou zase nějaké ty zajímavé rozhovory a hezkou muziku, tak buďte u toho, v 19 hodin začíná srpnová Čapek Show.

vyslechnou se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

0: Poledního menu je to úplně všechno. 13. hodina před námi, předpověď počasí, další zprávy Country Rádia. No a pokud vás zajímá už teď, kam vyrazíme po 13. hodině, tak do krásné zátoky s Mirkem Hofmanem a taky do parádní hospůdky s novými strunami. Víc zatím neprozradím. Poslouchejte Country Rádio a dovíte se více po 13. hodině.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 39 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čekáme jasno až polojasno. Později se budou opět vytvářet přehánky nebo bouřky. A teploty podobné jako dnes 34 až 39 stupňů Celsia.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Staříčký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně připlácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. O změnu distribuční sazby přitom lze jednoduše požádat svého dodavatele. Víkend sice přinesl částečné ochlazení, od dneška ale Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Dávejte si pozor, jaký med si kupujete. Ne všechny v supermarketech jsou poctivé.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila na falšovaný med, který objevila v supermarketu Byla ve Velkém Meziříčí. Za problémovou potravinu označila inspekce Clever med květový, který kontrolovala v obchodním řetězci v Hornoměstské ulici. Ve výrobku se totiž vyskytovaly enzymy, které se přirozeně v medu nevyskytují. Luděk Savana, Urbánek, Velké Meziříčí.
1: Novinky z vlakové dopravy má Honza Navrátil.
3: Cestující na Nymbursku mohou využívat nové typy vlaků. Na tratě mezi Nymburkem, Poříčany, Jičínem a Mladou Boleslaví vyjeli nové soupravy typu Stadler R1, které postupně nahradí všechny motoráky, hlavně regionovy jezdící na vedlejších tratích. Jde o vlaky, které dopravce pořídil ojeté z Německa a které prošly modernizací. Postupně by na tratě ve středních Čechách mělo vyjet 34 těchto vlaků. Honza Navrátil, Střední Čechy.
1: Sport. Je hotovo. Čeká se už jen na oficiální oznámení ze stran obou klubů. Letní přestupová sága kolem budoucnosti nadějného českého golmana Lukáše Horníčka je u konce. Reprezentační brankář přestupuje z Bragy do anglického Newcastle United, kde podepsal dlouholetý kontrakt. Portugalský klub vyinkasuje více než 700 milionů korun. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: s pivem.
1: Tak všechno bylo odtajněno, po 13. hodině Mirek Hofman, Greenhorn a Zátoka, známá písnička, velmi známá písnička z roku 1970. No a Nové struny naopak, prakticky novinka, Hospoda u Taterů, písnička, ke které vznikl i pěkný videoklip, můžete ho vidět na YouTube, a Nové struny asi dobře znáte, pokud se zúčastníte oslavy 35 let country rádia, tak i Nové struny tam uvidíte, protože náš kolega Kuba Jiroušek je právě z této kapely. Jinak co nás čeká dál, do těch oslav 35. narozenin country rádia nám zbývá ještě 14 dnů zhruba, ale už tento víkend můžete navštívit zase taky pěkné festivaly. Já osobně vyrážím do Slabců u Rakovníka, kde nás čeká dobře utajená country. No a co se tam bude dít, na co se tam můžete těšit, to si poslechněte v kukátku country rádia. Z muziky teď nabízím Williho Nilsna, Marii Rotrovou a taky Pavla Brimera. Hezký poslech.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Zaznělo už mnohokrát ve vysílání Country Rádia, že právě procházíme festivalovou sezonou, to znamená moc rád vás pozvu na další parádní festival. Vlastně nás pozve Kačka Svobodová, kterou tímto zdravím. Ahoj Kačenko.
2: Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače Country Rádia a ráda bych vás pozvala na náš festival Dobře utajená country, který se koná tradičně ve Slapcích u Rakovníka. Je to již 29. ročník. A bude se konat v sobotu 8.8.2026 od 11 hodin.
1: Ano.
2: 11 hodin muziky nás bude čekat.
1: A taky krásné místo na louce a s patřičným zázemím. Myslím, že všechno je připraveno tak jako každý rok, čili takové ty otázky běžné. Mohou tam pejsci, dá se tam parkovat a dá se tam přespat?
2: Přesně tak, pejsci tam mohou, parkoviště je zajištěno a jelikož teda v posledních letech se nám rozrůstá i karavanová záležitost, co se týče parkování, tak i pro karavany a obytné vozy je tam vymezená část. Občerstvení je také zajištěno a kdyby se někdo náhodou nemohl dostat autem, tak může dojet i autobusem. Vlak k nám ještě tedy nejezdí.
1: Jasně. Navíc si pamatuju, že tam je i takové stanové městečko, kde se dá opravdu ubytovat jako v klidu, jako ve stanu, že jo?
2: Tak můžou návštěvníci přijet již v pátek a do neděle si tam udělat pohodu. Stanové městečko je kousíček nad festivalovým areálem a je zdarma.
1: A teď nás zajímá samozřejmě program, takže na co se můžeme těšit?
2: Tak už jsem říkala, že se bude teda jednat o 11 hodin muziky, to znamená vystoupí nám 11 kapel. A mezi stálice určitě patří Pacifik. Petr Kocman se k nám vrátí, rakovnické kapely jako Hradní duo nebo Rakovnický potok. Jindrake, jak taky přijede, Poutníci, Náplava, Nové struny, San Johnny. Je to takový mix nováčků a stálic.
1: Možná, Kačko, úplně závěrem, protože těch festivalů je hodně a někdo si chce udělat plán. Jsou nějaké stránky, kde se dovíme více?
2: Naše stránky jsou www.country-slapce.cz a tam jsou odpovědi na nejčastější otázky a jsou tam také kapely a je tam vstupné, je tam zkrátka všechno. Tak potřeba je návštěvník dozvědět.
1: Takže děkujeme za informace. Slapce u Rakovníka, Dobře utajená country a ještě jednou tedy kdy a v kolik?
2: 8.8.2026 od 11 hodin.
1: Moc děkuju, těším se, měj se krásně, ahoj.
2: Já taky děkuju, ahoj.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Je tady trochu dopravních informací. Nejprve informace ohledně jedné výluky. Na trati 021 Hradec Králové Letohrad Častolovice Solnice je výluka, ale z důvodu nepředpokládané silniční uzavírky neobsluhují autobusy náhradní dopravy zastávku Lukavice v Čechách. Počítejte prosím s tím. Pak tady máme zprávy z dálnic D11, 14. až 15. kilometr ve směru na Hradec Králové. Došlo tam k havárii dodávky, připravte se na zdržení. A D35, 127,5. kilometr ve směru na Olomouc. Tady nákladní a osobní auto po havárii, tak i tady projíždějte velmi, velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Bye.

0: třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Together.

V průběhu dnešního vysílání už jsem hovořil o tom, že máme připravený pořad pro příznivce Bluegrassu, konkrétně Čapek Show, to už dnes v 19 hodin, ale není to jediný pořad, na který se můžete těšit tento týden. Bluegrassem voní i album týdne, které jsem připravil na 9. srpna, protože ve 23 hodin si v neděli přehráme album, které se jmenuje Eastern Grass a mají ho na svědomí Radim Zenkl a Ondra Kozák. No a kdo se pohybuje ve světě Bluegrassu, tak ví, že jsme sáhli opravdu do vysokých pater. Světem ověřená kvalita zazní ve 23 hodin na Country Rádiu v neděli 9. srpna. Radim Zenkl, Ondra Kozák.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Další hodina je za námi, před námi 14. takže zase předpověď počasí a pozvánky za kulturou. Jak říkám vždycky, poslechněte si, co pro vás připravila Tereska, protože teď je ten čas, kdy se opravdu chodí hodně na živou muziku, na festivaly, na koncerty, třeba i na Parink Country Rádia, kam se těším zase už zítra. Po včerejším Parinku, kde skvěle zastoupil Samsona, nemocného Samsona, náš kamarád Slávek Janoušek, a byl to opravdu krásný koncert, krásná plavba, tak v úterý už se zase těšíme na Pacific, i tam už je vyprodáno tedy. Ale na našich stránkách se můžete malinko zorientovat o tom, kde se dá ještě koupit lístek na palubu a na co se můžete těšit. Pak jsem tedy slíbil kulturní pozvánky, ty zazní po 14. hodině, předtím ještě předpověď počasí a ještě předtím také pozvánka od mých ranních kolegů na zítřejší ranní vysílání.
1: Ahoj Milané, zdravíme také všechny posluchače Country Rádia. Pojďme si připomenout, na co se můžete v našem vysílání s Kačkou a se mnou tedy s Láďou zítra těšit. Ano, právě 4. srpna v roce 1306 došlo v zemích českých k jedné velmi zásadní události. Dynastie Přemyslovců tohoto dne, v tomto roce, vymřela po meči. No a více si řekneme právě zítra. Nakonec budeme i zpívat, respektive my s Kačkou ne, ale vy naši posluchači. Řekneme si také něco o Dominikovi, který právě zítra slaví svůj svátek. Tak nezapomeňte, těšíme se na vás úterý 6. Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 39 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čekáme jasno až polojasno. Později se budou opět vytvářet přehánky nebo bouřky. A teploty podobné jako dnes 34 až 39 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
8: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
9: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
10: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Kliďánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

dovnitř, pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co

0: Krásné odpoledne vám přeji, Jarda Samson Lenk a Trávou písnička dozněla. Jarda Samson Lenk, už jsem to zmiňoval před celou, momentálně ve stavu nemocných, takže Jaroušku, doufám, že brzy bude všechno v pořádku. Zdravíme tě tady z Country Rádia. No a jinak, pokud jste si vybrali z nabídky Country Rádia na kulturní akce, pak dobře. Pokud to na vás bylo moc narychlo a už máte nějaký jiný program a budete spíše plánovat v pozdějších týdnech, tak v kukátku Country Rádia uslyšíte pozvánku. Tam je ještě čas, minimálně 2 týdny. Zdeněk Břešťal má svůj festival, na který nás také pozve. Pak nás čeká Tulácká stezka, je vlastně ta speciální, kdy na díly připravujeme a přinášíme Tuláckou stezku pro všechny příznivce železnic, tak si poslechněte pokračování ve 14.40. No a z muziky Malina Brothers nebo Alabama, a nebo si dáme třeba Dave Dudleyho Six Days on the Road právě teď.
1: Pittsburgh are rolling down that eastern seaboard.

0: Radkem Country Rádia.
1: Je to neuvěřitelné, jak to letí. Mně se zdá, že nedávno jsem mluvil se Zdeňkem Vřešťálem a zval nás na svůj festival. No a už to bude asi rok. Jak to tak vypadá, Zdeňku? Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak to je teda?
2: Je to rok, letí to jak blázen.
1: To je něco, člověče. Tak nás pozvi, no, zase, co tam máš, kdy to máš, kde to máš a tak, kdy to znáš.
2: Já to mám krásný, tady v Nových Dvorech u Kutné Hory se koná už čtvrtý ročník novodorského minifestu, který se koná v Panské zahradě u kostela svaté Anny. Hmm. Je to tam nádherný, je tam spousta místa na stanování, parkování a na výborný muzikanty. Vystoupí například Robert Křesťan s Druhou trávou, nebo kapela Cop, nebo Můj neřeš, Hřích, Pouta, Jindra Keják, Marty Johnson a další.
1: Hmm, tak to je parádní obsazení. Takže říkáš Nové Dvory u Kutné Hory, já jsem tam byl, ale na jiné akci, to bylo to zpívání, ale tohle to je tedy festival, tak ještě možná asi řekni, kdy, od kolika hodin a jak to přesně najdeme?
2: Je to 22. srpna v sobotu, ale už od 15 hodin. Mm-hmm. A já jsem to tam rozhodil tak, že vždycky jde méně známá kapela, známější a tak dále. Takže například COP už hraje od 5 hodin odpoledne. Mm-hmm. Jo, a takhle se to střídá, aby se, si zahráli i ty méně známí. Dopřejme jim to.
1: No jasně.
2: A je to na té Panské zahradě, je to prostě v Nových Dvorech, tam to je označený. Parkování zadarmo, stanování zadarmo. Dobrý občerstvení a tak dále, jako vždycky, bude to pěkný.
1: Všechno, co k tomu patří. Tak jo, říká Zdeněk Vřešťál, takže ještě jednou, Nové Dvory u Kutné Hory, 22. srpna od 15 hodin v Panské zahradě. Řekl jsem to správně?
2: Výborně.
1: To jsem rád. Tak ať to všechno vyjde, měj se krásně, Zdeňku, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na koleje, je tam toho teď poměrně dost, co bych vám mohl sdělit, a tak budu vybírat víceméně namátkou. Tady vidím, že máme nějakou poruchu zabezpečovacího zařízení a zavedenou náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Kolín Pardubice. Týká se to trati 010 Kolín Česká Třebová. V úseku Pardubice hlavní nádraží Přelouč došlo právě k poruše zabezpečovacího zařízení. Je tam jaksi omezený provoz, a to silně, takže počítejte s tím, že některé vlaky jsou odřeknuty, no a je tam ta náhradní autobusová doprava. Počítejte i se zpožděním potom těch vlaků, které pokračují dále. Tak to jsou tedy koleje, no a teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá na dálnicích teď mezi 14. a 15. hodinou. Tak aktuálně vypadá zpráva na D3 na 64. kilometru ve směru na České Budějovice. Je hlášen nějaký předmět na vozovce. Máme tady pneumatiku v levém jízdním pruhu také na D5 na 33. kilometru ve směru na Plzeň a na D11 na 15. kilometru ve směru na Hradec Králové je dopravní nehoda s únikem oleje a tvoří se tam kolony. Havarovala tam dodávka, takže i tady s tím počítejte, protože tady je doslova už hlášeno nebezpečí dopravního kolapsu a neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže se připravte, že budete zpomalovat a projíždět opatrně. Přejeme vám všem v tuto chvíli šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet.

0: přešel strach
1: a rameno zákona svou váhu.
2: Moji svobodu vzal šerif John Stone.
1: Country Radio. Příběhy z časů, kdy to ještě stálo za to.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
8: Country Rádio.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
8: Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou, druhý díl povídání o opárenském expresu s panem generálním ředitelem firmy AŽD Zdeňkem Chrdlem. Trať jsme si už trošičku představili, řekli jsme, že je přerušena v části kvůli sesu. Já bych ještě doplnil, i když jsme to už zmiňovali, že z opačného směru lze jet z Teplic přes Obrnice do Radejčína a z Radejčína do Chotiměře to zase není tak daleko a vedou tam turistické stezky, takže to lze dojít i do té Chotiměře. A z Teplic jezdí náhradní autobusová doprava právě až do Chotiměře. To k tomu, jak se tam dostat, opět lze využít jízdenky Ústeckého kraje i tu 24-hodinovou. No a co všechno kolem opárenské trati je za zajímavosti?
3: Ona není dlouhá, ta opárenská trať do té Chotiměře, ale je tam neskutečné množství zajímavých míst pro turisty a proto je takový turistický zájem. Celé to údolí je krásné, vede vlastně podél takzvaného Milšovského potoka, kolem toho opárenského mlýna, kde se dá občerstvit. Celé údolí prostě je plné lesů, luk a jsou tam krásné výhledy. Dá se jít na zříceninu hradu Opárno, který je kousek nad opárenským údolím a kousek je vrchol Lovoš. Je to vlastně kopec, který je vysoký 570 metrů a taky má zajímavost, že nejenom, že tam hodně turistů nahoru vylézá, ale každé jaro je tam takzvaný turistický pochod jako Praha Prčice v malém a musím říct, že právě naše linka, naše vozy jsou tam v tu dobu přidávány, takže vozíme ty turisty, který potom jdou nahoru na ten Lovoš, takže je to velmi zajímavý kopec. Musím říct, že jsem tam ještě teda nebyl. Je to trošku ostuda, musím to nějak napravit, ale...
2: No, je pravda, určitě. Že já jsem na Lovoši byl také ve svých mladých letech, kdy jsem tam byl schopen vylézt, nevím, jestli bych se tam dostal ještě teď, ale můžu potvrdit, že je tam tut nádherný výhled. Také v Radejčíně, který jsme tady zmínili a který už trošku dál, je rozhledna. Je to tak?
3: Ano, je to rozhledna Radejčín a je to opravdu to, co jste před chvilkou řekl, že to prostě jenom dominuje ty krásné výhledy směrem do České kotliny, takže dá se vít a zase fotografovat a já bych ještě dospěláky pozval na víno, protože ono se říká Morava, určitě víno má krásné, ale i Čechy nezůstávají úplně pozadu a žernosecké vinařství je taky významné, takže se tam dá jít a ochutnat české víno, které si taky našlo své zákazníky a obdivovatele.
2: Ano, to jsou malé žernoseky, abych to doplnil úplně přesně. V 18.10 si budeme povídat o dvojici zajímavých akcí, které jsou spojeny právě s touhletou opárenskou tratí.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio.
1: Byl už podzim. Všude, kam oko pohlédlo, zlátlo javorový listí. A já se vracel sichravým ránem domů po 5 letech bojů pod vlajkou Spojených států. Po 5 letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řečí. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev. Malý ubrečený děvčátko z kmene Chain. Čím voněl dým v tvým týpí dívko z Chain?

0: No přátelé, a to je prakticky všechno, co vám mohu nabídnout já v dnešním vysílání, protože je tady 15. hodina, Miloš Keller už je připraven, že s vámi stráví dnešní odpoledne. Užijte si dnešní odpoledne, samozřejmě i podvečer, kdy vás čeká Čapek Show, nový díl v premiéře, srpnová Čapek Show, která jistě přinese hodně zajímavé muziky a zajímavých informací. No a pak večerní vysílání plné muziky, kterou má rád Petr Kocman, takže určitě se nudit nebudete. Já se těším na slyšenou zítra, no a když jsme tedy na začátku dalšího měsíce, počítejte s tím, že zítra bude velká možnost získat certifikát Fachmann Country Rádia, protože máme úterý v tandemu, no a vždycky tohleto první úterý v měsíci bývá právě ve znamení certifikátů, takže si hezky zasoutěžíme v průběhu celého dne. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 39 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čekáme jasno až polojasno. Později se budou opět vytvářet přehánky nebo bouřky. A teploty podobné jako dnes 34 až 39 stupňů Celsia.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky. Dokud je klídek nad řekou,
4: do fousu píchnu redko,
3: já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
5: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.
6: Když

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme Country Radio, nemá

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Vedra a nedostatek srážek zhoršují v Česku situaci se suchem. Ta se už značně projevuje i na řekách, ve kterých je podle Českého hydrometeorologického ústavu velmi málo vody a jsou zaznamenána i historická minima. Sucho trápí i další části Evropy. Ve Francii a Maďarsku kvůli nedostatku vody odstavují jaderné elektrárny a části Rýna a Dunaje jsou taktéž na historických minimech. Pražský magistrát od srpna navýšil maximální ceny, které si mohou řidiči taxislužeb účtovat za ujetý kilometr a nástup do auta. Od srpna cestující v Praze za kilometr jízdy zaplatí nejvíce 42 korun místo původních 36. Nástupní sazba se zvyšuje na 70 korun. Taxikářům je to ale stále málo. Komora chce 65 a 260 korun. Regulace maximální sazby ale neplatí pro poskytovatele alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. I kvůli suchu budou dotace. Tady je Luděk Savana Urbánek.
2: Ministerstvo zemědělství v reakci na dlouhodobé sucho obnoví dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury kvůli zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Suchem je dlouhodobě postiženo například Znojemsko. Podporu mohou získat obce zejména na posílení vodních zdrojů a další opatření, která zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
1: Ochranáři mají problém, prozradí nám ho Honza Navrátil.
3: Správce chráněné krajinné oblasti Český krás trápí nezvaný vetřelec. Jde o invazního mívala severního. Šelma, která pochází ze Severní Ameriky, může v případě většího množství způsobit vážné problémy. Mýval totiž ohrožuje ptáky, měkkýše a další živočichy. Dalším problémem je pak přenos parazitů a nemocí. Řešení, jak mývala z oblasti dostat, zatím neexistuje. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu. Český hokejový výběr do 18 let se postaral o prvotřídní senzaci v kanadském Edmontonu. V přípravném utkání před prestižním Hlinka Grecký kapem deklasoval domácí Kanadu na její vlastní domácí půdě jednoznačným výsledkem 6-0. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

Dobré pondělní odpoledne, po zbytek pondělního odpoledního vysílání Country Rádia s vámi bude na vlnách této rozhlasové stanice Miloš Keller. Nabídnu vám textmeny Martyho Robince, Crossband, Žalmana, Paběrky nebo Billyho Nelsona v téhleté první polovině hodiny. Také nebude chybět kukátko s pozvánkou na zajímavou událost a dopravní informace v půl. Přeji příjemný, pokud možno osvěžující poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď pan Václav Henzl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Zdravím posluchače Country Rádia a zdravím i vás, Miloši.
1: Já prozradím, že jste místostarosta obce Klobuky, což je v blízkosti Slaného, a ta obec bude slavit veliké výročí, 800 let existence. Pozvěte naše posluchače na tyhle oslavy. Prozraďte, v čem ty oslavy budou spočívat.
2: Tak já bych chtěl pozvat posluchače k nám do Klobuk, vlastně do místa, kde máme v katastru nejvyšší menhir ve střední Evropě, to asi málo kdo ví. A chtěl bych je pozvat v sobotu 8. srpna a v neděli 9. srpna, kdy oslavy pokračují. Samozřejmě hlavní program bude v sobotu. Jedná se teda o výročí 800 let první zmínky založení naší obce. Čekají na návštěvníky koncerty, setkání rodáků, prohlídka místní školy, kde dokonce máme zapůjčený i historický kroniky z krajského archivu, takže bude možnost nahlédnout do historických kronik. No a večer samozřejmě bude taneční zábava s kapelou Globus Band. V sobotu 8. bude navíc od 8.30 do 13. i umožněna prohlídka kostela svatého Vavřince. V neděli potom program pokračuje, kdy budou pouťové atrakce, bude všude přítomné občerstvení. No a samozřejmě, pokud někdo bude mít zájem přijet, tak bližší informace najde na webových stránkách obce, což je www.klobuky.cz, anebo případně i na Facebooku, což je Facebook Obec Klobuky.
1: Mm-hmm. Trošičku definujte blíže, kde Klobuky konkrétně jsou. Já to vím, dá se tam dojet vlakem z Kralup nad Vltavou a Slaného, ovšem těch vlaků zase až tak moc nejezdí. Jak se tam tedy nejlépe dostat?
2: Ano, to máte pravdu, jsme u Slaného a bohužel to vlakové spojení sem není zrovna vhodné, dostačující. Nicméně, když už jste na to narazil, tak bych tady rád zmínil, že Spolek železničního muzea v Zlonice nám na sobotu vlastně na ten hlavní program zajistil jeden pár mimořádných vlaků, takže pokud by zájemci cestovali ze směru Praha, Kralupy, Slaný, tak budou mít možnost vlastně se k nám dostat i mimořádným vlakem, který Spolek železničního muzea dává k dispozici. Bohužel autobusové spojení v sobotu, v neděli k nám není, takže v tom je to pro návštěvníky trošku stížené.
1: Dobře. Oslavy 800 let obce Klobuky v sobotu a v neděli 8. a 9. srpna na vlnách Country Rádia přiblížil pan místostarosta obce Klobuky Václav Henzl. Já vám popřeji hodně návštěvníků a aby to celé proběhlo tak, jak si představujete.
2: Já vám děkuji. No, to hlavní počasí, to objednat nemůžeme, takže budu doufat, že i zhora nám budou nakloněni a že se podaří počasí tak, aby nejen program, ale i co se týká počasí, bylo pro všechny příjemné s námi strávit jeden nebo případně oba dva dny.
1: Ještě úplně nakonec poprosím jednou o ty webové stránky.
2: Webové stránky jsou www.klobuky.cz a Facebook je Obec Klobuky.
1: Tak jo, děkuji za tyhle informace a za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já ještě doplním sobotní program, který se nám do rozhovoru už nevešel. V 10 hodin dopoledne třeba přednáška magistra Zdeňka Výška o historii obce Klobuky. Ve 13 hodin zahájení oslav obce u Sokolovny a koncert herečky a zpěvačky Kateřiny Brožové. Ve 14.35 koncert herce a zpěváka Milana Peroutky s kapelou Perutě. A v 16.05 koncert kapely Děda Mládek Illegal Band. No a o taneční zábavě s kapelou Globus už jsme hovořili. Tak to ještě doplním. Oslav 800 let obce Klobuky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Willie Nelson a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D11 z Prahy do Hradce u odbočky na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru je dopravní nehoda. Kolona začíná na 10. kilometru a bude vás stát asi půl hodiny čekání. D5 na 33. kilometru ve směru do Plzně, té u Žebráku, je tam porouchané auto v pravém pruhu. V Praze v tunelu Blanka je nepojízdné auto ve směru do Troje, regulují se vjezdy v tomto směru, kolony jsou na Barandovské, sestupní také Vrchlického, Plzeňské a podobně. A kolony ve Kvelské samozřejmě způsobují kolony i v Novopatské a na Černém mostě a také v Průmyslové a v Loubětíně. Další doprava za hodinu.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Tak vážení, dosedel, ten slavnější dopředu, no a ti ostatní na tandem, hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu, od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
3: Koukám, jak celá země vstává,
4: jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
5: A po

0: Už se stalo skoro zvykem, že v druhé polovině téhleté hodinky soutěžíme. Soutěžit budeme i teď, tentokrát o vstupenky na festival, který se jmenuje Friends Fest a koná se v Pardubicích na Dostihovém závodišti tuto sobotu 8. srpna. Co to je festival Friends Fest? Je to multižánrový zážitkový open air festival, který vzniká z aktivity firem, sdružení a jednotlivců, kteří mají pozitivní vztah k Americe a věnují se dlouhodobě obchodním či kulturním aktivitám spojeným s USA. No a šťastnou shodou okolností se místem, kde se tohle všechno protnulo v čase i prostoru, stalo právě město Pardubice a Dostihové závodiště. Co tam můžete zažít? Mě zaujala hlavně ta hudební vystoupení. Uslyšíte zpěváka Marpa, také skupinu Tublatanka. Nebudou chybět další kapely, mimo jiné David Koller se svojí skupinou, Michal Nesvadba nebo taneční skupina Krok 14, ale prezentovat se tam bude také česká armáda, bude tam setkání amerických aut, bude soutěž v pojídání hamburgerů, pochopitelně i velký hodnostroj. Bude to tam daleko více a více. Podrobnosti na www.friendsfest.cz. V sobotu 8. srpna tento festival v Pardubicích na závodišti začíná. Vy jste dvojici vstupenek dostali, tak tu mám soutěžní otázku. Kde konkrétně se tedy festival v Pardubicích bude konat? Dám vám vybrat buď to za A na náměstí, za B na závodišti a nebo před nádražím. Ještě telefonní číslo a můžete volat.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak. Já volám na vaši soutěž.
0: No, tak povídejte, jaká je správná odpověď?
1: Na závodišti.
0: Naprosto správně, veliká gratulace. Poprosím křestní jméno.
1: Jsem Hanka
0: tak jo,
1: a
0: Hanko,
1: jsem
0: vydržte
1: z chvíličku,
0: podrobnosti si domluvíme. Já, abych věděl, komu gratuluji Hance. Vážení milí posluchači, zítra budeme také soutěžit touto dobou. Hanku poprosím, aby nezavěšovala, ano?
1: Dobře, tak jo. Country Radio.

0: Skupina, co pana hrávka s názvem Dál jen se směj. Jak se říká, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Naposled tu bude, co se týče vstupu do této hodiny, Tomáš Adamec. Doufám, že zachová vážnou tvář. Jak při čtení informace o počasí, tak i při zpravodajství po 16. hodině. A pak už budeme pokračovat muzikou Vaby Daněk nebo Lucie Vondráčková. Tak co, rozesměje se Tomáš Adamec nebo ne? Tomáši, jdem na to.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 39 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čekáme jasno až polojasno. Později se budou opět vytvářet přehánky nebo bouřky. A teploty podobné jako dnes 34 až 39 stupňů Celsia.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Opět roste zájem o chaty a chalupy. Po slabších letech letos lidé opět začali nakupovat rekreační nemovitosti. Podle některých realitních portálů vzrostl jejich prodej meziročně až o 40%. Vedle tradičně nejžádanějších Krkonoš nebo Šumavy lidé častěji pořizují i chaty a chalupy v Jeseníkách, Beskydech, na Křivoklátsku, Kokořínsku nebo v jižních Čechách. Průměrná cena jedné nemovitosti se vyšplhala ke 3 milionům korunám. Dávejte si pozor, majitelé psů by po každé letní procházce měli důkladně zkontrolovat tlapky svých mazlíčků. Hlavně ve městech se totiž daří ječmenu myšímu. Jeho osiny se do kůže zvířat mohou snadno zabodnout. Pes si dokonce může i vdechnout. Veterináři je nejčastěji vytahují právě z tlap, ale i uší, nosu nebo dokonce z loubky svalové tkáně. Pokud však osina pronikne do těla a začne jim putovat, může způsobit vážné komplikace. Barounček Rally se blíží. Tady je Luděk Savana Urbánek.
2: Pár týdnů před startem 55. ročníku Barounček Rally Zlín představili pořadatelé nové oficiální webovky. Ty zní CzechRally.com. Fanoušci na nich najdou přehlednější informace, diváckého průvodce, výsledky aktuality i propojení se sociálními sítěmi. Závod se jede od 14. do 16. srpna. Luděk Savana Urbánek Zlín.
1: Nemocnice v Mladé Boleslavi dostala peníze. Kolik a od koho a na co půjdou, to nám prozradí Honza Navrátil.
3: Dar ve výši 150 tisíc korun získala mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice od fotbalového klubu FK Mladá Boleslav. Peníze využije na úpravu stávajících nebo vybudování nových pokojů pro pacienty v podpůrné a paliativní péči, které nabídnou důstojnější prostředí lidem v závěru života. Součástí je také možnost, aby s pacientem mohla být rodina i mimo běžnou návštěvní dobu. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grécký kapu v Edmontonu. Ve skupině B se utkají také s Německem a Finskem. Dnešní i zítřejší duely začnou ve 21 hodin. Středeční souboj se Severany o 2 hodiny později. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

Lucie Vondráčková zpívala o tom, že jedou vozy prérii, o čem se bude dál hrát a zpívat v téhleté hodince, třeba o rozptylové loučce, s čím přijdou ponožky pana Semtamťuka. Předtím ale ještě Tommy Cash, Rise and Shine, hned poté, co zmlknu já. Ale také Pavel Bobek, Jelen, Lian Rimes nebo Nezmaři. V kukátku nebude chybět opět kulturní pozvánka, doprava v půl a další dvě pozvánky, tentokrát k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. I touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobrý a osvěžující poslech.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: V tomto kukátku bude pozvánka pro ty, kteří plánují trošičku déle dopředu, nejméně třeba na 14 dní. Pozvánku na vlny Country Rádia donesl Radim Zenkl se svým kolegou.
3: Ahoj, tady Radim Zenkl
4: a Ondra Kozák.
3: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
4: Dnes se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.
2: Pochopitelně, že se s touto pozvánkou v rámci Kukátek ještě setkáte a uslyšíte ji taky v rámci pořadu Folkmeny v neděli po 21. hodině.

0: Country rádiem na cestách.
1: Problémy na D11 přibývají. Nejprve jedna polodobrá zpráva ve směru do Hradce Králové z Prahy. Už se kolona rozjíždí, to je po předchozí nehodě. Ale neradujte se, v úseku od Hradce Králové do Jaroměře je dálnice momentálně neprůjezdná. U sjezdu do Hradce Králové je dopravní nehoda. V opačném směru D11 Hradce Králové do Prahy je nová nehoda u Lise nad Labem na 14. kilometru, kolona je od 18. kilometru. Zpomaluje se i v opačném směru, tedy od Prahy. Podívejme se také do Prahy. Počítejte s kolonami na magistrále a na Hlávkově mostě. U hlavního nádraží na magistrále se pracuje a na Hlávkově mostě se jezdí v každém směru pouze jedním pruhem. Stále ještě platí, že se opravují tramvajové koleje v okolí Národního divadla a nábřeží. A ještě připomínka, jižní spojka ve směru k Černému mostu na Lanovém mostě je hned trojice dopravních nehod. Jezdí se jen jedním pruhem. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splávky. Dokud je klídek nad řekou,
5: do fousu píchnu redko,
4: já svoji dýmku pravěkou.
3: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
6: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
3: Případně provětrat starý maskáče.

0: takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň.
1: Koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzení.

Tohle byla Olivia Newton-John, Let Me Be There, za chviličku KTO nebo skupina For Folk. A teď první ze dvou obvyklých pondělních pozvánek v této hodině. A to pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia na ten následující nejbližší víkend, abyste se měli na co těšit. Tak tedy sobota 8. a neděle 9. srpna. Víkendový pokec bude na téma letní lásky, které nepřežily nebo přežily podzim. A potom polední siesta, ta je pravidelně mezi 12. a 13. hodinou v sobotu i v neděli a bude tentokrát se skupinou Rangers. Víkendovým vysíláním vás bude provázet Petr Bohuslav, Jitka Koutná a také Vítek Pěkný. Takže už od této chvíle se na víkend můžete těšit.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec, je tady druhá dnešní pozvánka, to k podvečerním a večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny, kolem 18. hodiny a 8. minuty, dokončíme povídání o švestkové dráze. Potom také budou fígle a dobroty Františka Mrsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z karavany a Vítek Pěkný country pod kapotou. V 19 hodin si přijdou na své milovnici Bluegrassu a dozví se o tom, o čem ani netušili, že v Americe existuje. Prostě Čapek Show. Srpnové vydání v 19 hodin. A ve 20 hodin tentokrát Vítek Pěkný, čili nikoli v country je všechno, co se mi líbí, ale country je všechno, co se vám líbí. A když Vítkovi napíšete nebo zavoláte, tak vám nejméně v té první hodině něco podle vašeho gusta zahraje. A nezapomene ani na písničku, vítěznou písničku z Bonanzy. Tak to je podvečer a večer, teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 39 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čekáme jasno až polojasno. Později se budou opět vytvářet přehánky nebo bouřky. A teploty podobné jako dnes 34 až 39 stupňů Celsia.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Tomáš Linka, Čár Karesková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!

0: Country Radio. Zprávy.
1: Jeden z brněnských fenoménů do pár let zmizí z ulic. Jde o výduchy z parovodního potrubí, kterými místní obyvatelé přezdívají kouřící značky. Teplárny Brno brzy dokončí jejich letitou výměnu za úspornější horkovody. Pár trubek ale chtějí zachovat, aby symbolicky připomínali období páry, která zásobovala kdysi slavné textilní továrny. Ještě do světa. Letos do června jezdila na černo téměř polovina cestujících v newyorských autobusech. Dopravce tak za prvních 6 měsíců roku 2026 vydělal o 35,7 milionů dolarů méně, než předpokládal rozpočet. Trend jíst na černo se představitelům hromadné dopravy nedaří zvrátit. Město možná i proto chce už delší dobu zavést bezplatnou městskou autobusovou dopravu. Hygienici se zaměřili na kontroly dětských táborů na Vysočině.
2: Krajští hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali už 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení. U 6 provozovatelů ale odhalili nedostatky, za které uložili pokuty v celkové výši 10 000 korun. Během léta zároveň řešili 3 případy hromadných zažívacích obtíží mezi účastníky táborů. Na všech místech provedli epidemiologické šetření a nařídili potřebná protiepidemická opatření, která měla zabránit dalšímu šíření nákazy. Kontroly probíhají od začátku letních prázdnin a zaměřují se na dodržování hygienických pravidel, zdravotní způsobilost účastníků i kvalitu ubytování a stravování. Letos je přihlášeno na všechny zdejší tábory téměř 20 000 dětí. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Fotbal, hokej, ale i rally. Ve všech těchto sportech se toho o víkendu hodně událo a vše podstatné teď shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček je od víkendu definitivně hráčem Newcastle United. 24-letý reprezentační golman přichází na ostrovy z portugalské Bragy a stal se čtvrtým nejdražším českým fotbalistou v historii po Nedvědovi, Šikovi a Krejčím. Newcastle za Horníčka zaplatil přes 700 milionů korun. A teď hokej. Robert Reichl povede jako hlavní trenér hokejisty Litvínova. Olympijský vítěz z Nagana šéfoval realizačnímu týmu už na konci minulé sezony. Jeho asistenty budou Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. A finský jezdec Sami Pajari vyhrál se svou Toyotou domácí finskou rally a po druhém vítězství v řadě se posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. 4 podniky před koncem ztrácí 30 bodů na vedoucího týmového kolegu Brita Elfina Evanse.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Kytičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, mám dnes narozeniny, a to dvě sedmičky. Sedíme tu pod pergolou s kamarádkami a slavíme. Prosím, zahrajte mě i jim písničku od Scotta McKenzieho San Francisco, píše posluchačka Boža.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, já bych tě nechat dneska zahrát pro všechny Karavanu mraků.
0: Dobře, zahrajeme za chvilku Karavanu mraků. Měj se hezky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Až na vrcholky hor od Věry Martinové pro paní Olgu, která dnes slaví krásné narozeniny. Paní Olga je dlouholetá posluchačka Country Rádia. Mnoho zdraví, štěstí, plno úsměvů a společných chvil přeje dcera Carmen s manželem a Iva. Děkujeme za vše, hlavně za spoustu lásky a podpory.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Tak tohle byla písnička Charlie a Phantom 305 pro manžela, že pracoval na chatě. Poslala mu Jarka, no a jdeme dál.
0: Písničky na přání na Country Radio.
2: Prosím o zahrání písně Okoř pro všechny moje kolegy do mostu, do krámu. Hecht, ať vám to uteče, píše Mirek.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Milší, moc vás zdraví Jirka.
0: Tak, zdravím také, co to bude a pro koho?
1: Děkuji moc, no já bych vás dneska poprosil Faith Hill, Mississippi Girl, a já bych písničku věnoval celému našemu komandu, co jsme dneska pod pergolou, užíváme krásné letní počasí, samozřejmě i vám všem do Country Radio, všem posluchačům, no zkrátka a celé to ještě užíváme, samozřejmě i všem školákům, kteří mají ještě před sebou měsíc prázdnin, tak a tímto letní počasí perfektně přeje.
0: Tak koukám, že dneska je pod pergolou skoro každý, já budu tak zhruba za 2 hodiny, tak si to zahraju i pro sebe a pro všechny posluchače.
1: Ano, díky. Tak samo pro vás samozřejmě taky, ať vám to rychle utíká, ať vám pak i vycházený pivačko taky chutná samozřejmě.
0: Mějte se, naschle.
1: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Smyčky na přání na Country Rádiu.
1: Do dopravy ještě něco stihneme pro kamarádku Pavly hned naproti za plotem. K narozeninám cokoliv rytmického zahraničního posílá Román.

0: Černého mostu. A ještě nehoda na Karlovarské ve směru na Bílou horu za Vypichem. Počítejte s tím, že se tvoří kolony už i na Patočkově a Bělohorské ve směru z centra. Další doprava za hodinu.
1: Country Radio.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Druhou polovinu této hodiny zahájíme hned dvěma písničkami, ale pro jednoho obdarovaného. Náš kolega Franta Hacker slaví 89 let právě dneska a tak mu zahrajeme dvě písničky, které má možná nejradši, aspoň to Kuba tvrdí, Tečka a Kámoš Campbell. A celé Country Radio Frantovi Hackerovi ze všech sil gratuluje.

0: Vašky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice písniček. Moc prosím zahrát Olympic slzy tvý mámy šedivý pro nás, pro všechny, kteří jsme přežili první pracovní den nového týdne a i měsíce a ať i ta vedra ještě přežijeme, píše Renata, tak to bude první písnička. A ta druhá, prosím o zahrání písničky pro mou životní lásku a pro všechny posluchače, píseň Máme jen sebe. S tímto vzkazem, Tome, jsme spolu už 19 let, prožili jsme spolu dobré i zlé a za to, že spolu teď putujeme Jižní Moravou opět jako pár, ti chci z celého srdce poděkovat. Jsme pevní jako skála a nic nás nerozbije. Jsme jako brhlíka sojka, víš, jak to myslím. Miluji tě, jen tvá Sim.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: No a pojďme dál. Prosím zahrát písničku Dívka ze severu k mým 64. narozeninám. Moc děkuje stálá posluchačka Hanka Zavírova. Zahrajte prosím pro moji maminku Marcelu k jejím dnešním narozeninám skladbu Čarovné barvy, píše Monika.

barva všechny barvy spojí, dává další naděj pro nový začátek. Čas je doktor malý, všechny rány zhojí.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 39 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čekáme jasno až polojasno. Později se budou opět vytvářet přehánky nebo bouřky. A teploty podobné jako dnes 34 až 39 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 4 více. Pondělí 27. července bylo se 6 oběťmi na silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Pokud někam pojedete třeba na dovolenou, tak velmi opatrně. Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou složilo na konci minulého týdne přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Je jich o 14 méně, než kolik k výcviku 7. července nastoupilo. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí. Lyžařská sezona v Jizersko-Horském Bedřichově je letos opět v ohrožení kvůli sporům mezi majiteli pozemků. Na směně dvou klíčových pozemků se obec zatím nedomluvila se společností Niseko. Nově diagnostikovaných případů HIV v Česku přibylo v prvním pololetí 148. Je to o 10 více než ve stejném období loňského roku a zhruba stejně jako v prvním pololetí roku 2024. Za celý rok jich bylo 293, což bylo nejvíce od roku 1985, kdy se začala vést u nás statistika tohoto onemocnění. Bez 1 000 koruny za 750 000 korun je teď u dealerů Volkswagenu možné objednat novou verzi Volkswagenu ID3. Ta se teď označuje ID3 Neo a od předchozí verze ji rozpoznáte podle pruhu na přídi, který propojuje oba hlavní světlomety. Strážníci v Kladně během sezony několikrát denně kontrolují koupeliště. Někdy jsou přivoláni, jindy na obchůzky chodí preventivně. Řešit už museli například i fyzické napadení. Zprávy jsou u konce. Hezký zbytek nevám přeji a zítra se naslyšenou.
0: Tantri Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte třetí díl pořadu Tuláckou stezkou. Povídám si s generálním ředitelem firmy AŽD, panem Zdeňkem Chrdlem. Povídáme si o opárenském expresu, opárenské dráze. Ale teď si budeme povídat o dvojici akcí, které se s touto dráhou a se šestkovou dráhou pojí. Začněme tou první, která je na konci srpna, 28. a 29. srpna, konkrétně v obci Třebívlice. Co to vlastně bude?
3: Tak koná se tam další hudební festival, který už je v současné době dvoudenní a je to taková historie, má svoji historii asi 7 nebo 8 let, takže já bych v rámci toho, jestli mohu, pozval naše posluchače a jejich spřízněné duše na festival, který se koná v malé vesničce, ale je to poměrně veliký festival, který má všech 5P, takže tam vlastně jsou nejenom dobré kapely a dobrá muzika v pátek i v sobotu, ale je tam i občerstvení a je to podmalováno právě vínem, protože českým vínem, takže si tam můžete ochutnat i český víno a všechno ostatní. A je to akce, protože není zase úplně veliká, není zase úplně malinká, takže já si myslím, že to rok od roku prostě je ten zájem, řekl bych, větší a už to musíme uzavírat. Takže bych jenom chtěl, kdo by měl zájem, aby si pořídil lístky, jak na tom portálu Go Out, nebo v naší společnosti, tak jak na webových stránkách.
2: Na webových stránkách se dozvíte podrobně, kdo tam bude hrát a zpívat. Já třeba doplním, že páteční večer bude s podtitulem Podsta hvězdám, takže tam bude skupina Queenie, bude tam skupina Abbey a bude tam také Kristián Ševek, který bude zpívat v rámci projektu Můj vzor, Božský Karel. Alespoň takhle částečně o pátku, o sobotě, tam budou třeba Rybičky 48, Richard Miller, Olga Lounová a další. Tak to je srpnová akce. A my už jsme to trošičku naznačili, že také existuje vánoční relax. Co to je v rámci společnosti AŽD?
3: Je to prostě unikátní věc, kterou jsme opravdu si nemysleli, že to bude mít takový ohlas, že na Vánocích nebo o vánočních nebo o novoročních svácích lidi prostě vědou vlakem někam do opárenského údolí, mnohdy zasněžený v mrazech, a máme radost z toho, že rok od roku to má prostě vyšší a vyšší návštěvnost ty vlaky, a myslím si, že to není jenom proto, že v tom vlaku naléváme dětem švestkový čaj a dospělákům svařené víno, ale prostě je to už takový kolory těch lidí, že si prostě vyjedou tím vlakem. Takže musím říct, že třeba na Štědrý den nebo na Silvestra v loňském roce ty vlaky byly úplně plný, samozřejmě některé. Ty vlaky jezdí v dvouhodinových taktech. První začíná někdy v 9 hodin, 9.14 z Litoměřic. Vracíme se 18.08, to jede zase zpátky z Chotiměře, ty vánoční a novoroční, jinak to je ještě o jeden pár vlaků ráno i večer navíc. A co je zajímavé, že se tam konají teda dva turistické pochody, jak už jsem říkal, jeden je výstup na vrch Lovoš a druhá je takzvaná opárenská Kecka. Takže kratilučká tráť, ale strašně moc hezkých akcí.
2: O opárenské trati jsem si povídal s panem Zdeňkem Chrdlem, generálním ředitelem firmy AŽD. Tento třetí díl našeho povídání jsme zakončili hned dvojicí pozvánek. Podrobnosti si určitě najdete na webových stránkách AŽD. Já vám děkuji, že jste si našel čas na naše posluchače na povídání o zajímavé železniční trati a těším se na další první pondělí v měsíci na setkání. Děkuji, naslyšenou, naschledanou.
3: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Hezký pondělní podvečer, u čaje o 6. Začalo léto a to znamená, že to byl čas žhavit uhlíky. Statistiky říkají, že Češi jsou mistři grilování, protože v létě griluje až 81% Čechů. Grilování, pokud víte, jak na něj, tak to může být zábava a skutečný gastrozážitek. Určitě se ale vyplatí mít v hlavě pár fíglů. Takže za prvé, čistota nade vše. Základem dobrého grilování je kvalitní grill, jeho pravidelná údržba, stačí takový ten drátěný kartáč a pravidelně čistit. Kromě grilu se vyplatí vybírat i kvalitní dřevěné uhlí, ideálně takové, které schoří téměř bez zbytku. Pamatujte, že se nikdy negriluje na přímém ohni, ale na uhlíky žavíme. A dbejte taky na čistotu vybavení a nádobí, ale to je snad samozřejmý. Jeden tip, jestli se nevyznáte v obracečkách, buď dřevěné nebo buhvěké a v kleštích, tak saďte na kvalitní ocelové obracečky a kleště, dobře se udržují a jsou nezničitelné. Při čištění grilu vyzkoušejte i čističe takové ty bio, založené na přírodní bázi. Držte se hesla méně více. To platí zejména pro grilované dobroty. Jasně, pořádná flakota, kotlety nebo nějaká klobása pořádná pěkně lahodí oku i chuti, ale mnohdy už tolik nepotěší váš zažívací traktor. V horším případě dokáže pěkně potrápit bolavý žlučník. Grilované dobroty jsou totiž tak lahodné, že je docela lehké se jimi přejíst. Já nevím, jak vy, ale já to znám z vlastní zkušenosti. A zkuste vsadit na špízy. Jednak se lépe a rychleji grilují, menší kousky jsou dřív hotové a mohou být velmi pestré, stejně jako vysílání Country Rádia. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejenom pro tento týden. Ostrava Svinov, Studénka, jen vlaky linky S8. Doudleby nad Orlicí, Letohrad, Ostromě, Stará Paka, Budišov nad Budišovkou Odry, Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník, Linz, Nymburk, Rožďalovice, Nymburk, Mladá Boleslav, Brno, Ivančice, Branice, Tábor a Dolní Poustev na Bad Schandau. A také, a to už je dlouho, Vsetín, Půchov. Šťastnou cestu i přes železniční výluky.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prlku volá hlí vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country
5: Rádio. Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus.

nejbližší. Vítá je otevřená náruč syrské pouště a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší.

Za piano se dá počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých. Počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

0: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den, Jiří Vondráček zdraví posluchače Country Rádia a jako obvykle touto dobou vám přináším písničku týdne. Teď máme už 32. týden, je léto, jak má být, a tak mám pro vás takovou svěžnou písničku skvělého vokálního tria, které se jmenuje Přelet MS. Jsou to paní učitelky z Blovic, Romana Tomášková, Jana Ješková a Romana Žežulková. No a já doufám, že se vám jejich písnička bude líbit a udělá vám radost. Jmenuje se Kabelky a poprvé jsme ji zahráli tady v Country Rádiu v karavaně číslo 11, což bylo v roce 2019. Objeví se tedy i v prázdninové karavaně číslo 96, kde budou písničky, které si už na Country Rádiu našly své místo v playlistech, a tak z toho máme samozřejmě s Denisou Markovou radost a slibuji, že jich bude plná karavana. Jestli se vám bude písnička líbit, můžete si o ní napsat do písniček na přání. Jmenuje se Kabelky a zpívají Přeletky, tedy Přelet MS.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Třetina nových plug-in hybridů v Evropě pochází z Číny. Snaha Evropské unie zabrzdit expanzi čínských automobilek tak naráží na své limity. Dovozní cla platí na čistě elektrická vozidla vyrobená v Číně, ovšem nikoliv na plug-in hybridy. Čínské značky tak díky tomu dnes ovládají již více než třetinu celoevropského trhu s plug-in hybridními automobily. Například v červnu dosáhl podíl čínských firem na prodejích nových plug-in hybridů 34%. Zásluhu na to mají především koncerny BYD, Chery a Geely. Jejich elektromobily se spalovacím motorem, co by generátorem elektřiny, jsou totiž registrovány také jako plug-in hybrid. Čínští výrobci letos v červnu dosáhli na 11% celkových prodejů všech nových osobních automobilů v Evropě a na 15% trhu s čistými elektromobily. Poptávka po bateriových elektromobilech za poslední rok a půl ale stagnuje a jejich tržní podíl se tak pohybuje mezi 10 až 15%. Zájem o hybridní pohony naopak výrazně roste. Po započtení klasických i nabíjecích hybridů drží čínské značky téměř čtvrtinu evropského trhu. Evropská unie se na tento vývoj chystá reagovat dalším zpřísněním obchodní politiky a chce rozšířit cla i na plug-in hybridy vyrobené v Číně. Parametry evropských celních restrikcí pak budou vycházet ze stejného schématu, které bylo uplatněno u elektromobilů v roce 2024. Pro ilustraci, sazby u bateriových elektromobilů se pohybují v rozmezí od 7 do 35%. Proti clům ale existuje cesta, jak je zcela obejít. Montovat auta v Evropě. Společnost BYD tak míří do Maďarska, Geely do továrny Fordu ve španělské Valencii a SAIC buduje závod v severním Španělsku. A i další významní hráči z Číny už aktivně plánují, jak začít využívat stávající výrobní kapacity v Evropě. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
2: Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
3: Čapek Show.
2: Přímá linka Praha Nešvil.
3: Milí posluchači, i uprostřed prázdnin jsme pro vás připravili vaši přímou linku z Nešvilu, Čapek Show, a v ní nejen nové zprávy ze světa amerického bluegrassu a country, ale také velmi aktuální rozhovor s Doyle Lawsonem, který se rozhodl, že několika koncerty přeruší svůj hudební důchod, což je samozřejmě pro všechny jeho fanoušky velká událost.
4: Hello everybody, this is Doyle Lawson. And right now you are listening to the Čapek Show. Stay tuned.
3: Než se ale dostaneme k rozhovoru, máme pro vás několik nových písniček.
5: Kapela Larry Stephenson Band právě vydala nový single. A tentokrát si vybrala skladbu Lizzy Lou, bluegrassovou klasiku od manželů Bryantových, slavné autorské dvojice známé hitem Rocky Top, kterou nahráli Osborne Brothers v roce 1973.
3: Sonny Osborne před mnoha lety navrhl Larrymu, aby písničku nahrál, a on ho konečně poslechl. Možná i proto, že stále více lidí tvrdí, že jeho zpěv se podobá hlasu Bobbyho Osborna. No posuďte sami.

0: Bronwyn, uznávaná houslistka, zpěvačka a skladatelka, přináší novou originální skladbu s názvem Johnny Ray. Na nahrávce se kromě Bronwyn, která hraje na housle a zpívá hlavní vokál, podíleli Jerry Douglas na dobro, Brian Sutton na kytaru, Wes Corbett na banjo, Dominic Leslie na mandolínu, Jeff Picker na basu a Miles Miller na bicí. Daryl Scott přispěl doprovodnými vokály.
1: Bronwyn nemá typický bluegrassový hlas a ani tato píseň není tradiční bluegrassovou skladbou. Má však v sobě naléhavost, která je jedním z důvodů, proč se z ní stává přední osobnost na nezávislé scéně moderního bluegrassu, a proto vám ji představíme i v Chopic Show.
2: Hi there, this is Bronwyn Keith Hines. Thank you so much for listening to Chopic Show on Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Loňský vítěz ceny IBMA v kategorii zpěvák roku Greg Blake vydává další sólový single nazvaný Victim of the Game, který popisuje, jak náročný je život na turné jak pro muzikanty, tak pro jejich vztahy.
2: A Greg o tom něco ví. Kromě svého solového projektu vystupuje s několika kapelami a od roku 2021 je navíc členem jedné z předních bluegrassových skupin v oboru The Special Consensus, kde působí jako hlavní zpěvák a kytarista.

0: Tři výborní mandolinisté se sešli, aby uctili památku legendy tohoto nástroje, Herschla Sizemora, který zemřel v září 2022. Během své více než 50-leté hudební kariéry se Sizemore zapsal do historie jako člen kapel Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys, Del McCurry and the Dixie Poles, the Shenandoah Cut-Ups, Bluegrass Cardinals a mnoha dalších.
1: Sizemore byl známý svým inovativním stylem hry na mandolínu, který ovlivnil i dnešní slavné hráče, mezi nimi Elena Bybeeho, který se rozhodl uctít Sizemorovo dědictví veselou instrumentální skladbou nazvanou Uncle Herschel.
0: Její bohatý plný zvuk s vynikající trojitou mandolínovou harmonií připomíná něco, co by Sizemore mohl hrát nebo dokonce sám složit. Ačkoliv jsou hudební styly Ronnieho McCurryho, Sierry Hall a Alana Bybeeho zcela odlišné, každý z nich skvěle vzdává hold jednomu z největších mandolinistů v historii.
2: Hi everybody, Alan Bybee here and you're listening to my friends at the Chopic Show and Country Radio.

0: Léto s Country rádiem.
1: Tim Stafford je velmi zaneprázdněný člověk. Působí nejen jako kytarista a zpěvák skupiny Blue Highway. Je jedním z nejplodnějších a nejvíce oceňovaných skladatelů bluegrassové hudby. Ale navíc ještě působí jako externí lektor bluegrassového programu University ETSU. Proto novou hudbu vydává pod svým jménem opravdu jen výjimečně. Máme tedy štěstí, že vám dnes v Čapek Show můžeme představit novinku Right Amount of Wrong, která si jako každá Timova skladba zaručeně zaslouží vaši pozornost.
2: Hi, this is Tim Stafford from Blue Highway for the listeners of Chopek Show and Country Radio.

0: Nedávno jsme se v Bristolu, v malém městě, kterým prochází hranice mezi státy Tennessee a Virginia, setkali s naším přítelem Doyle Loznem. Pozval nás na oběd, předvedl nám nový přírůstek do své sbírky historických aut a našel si čas i na krátký rozhovor o svých současných hudebních aktivitách.
1: Je to k nevíře, ale Doyle se ve svých 82 letech rozhodl nejen pro dočasný návrat na pódium se svou kapelou Quicksilver, ale dokonce začal i novou kariéru v hudebním vydavatelství. Naše povídání s ním uvedeme písničkou I'll Take the Lonesome Every Time, jednou z posledních, kterou ve své dlouhé kariéře vydal.

0: Praha Nashville.
1: Doyle, moc ti děkujeme, že jsi na nás udělal čas a že jsi nám ochotně poskytl rozhovor do Čapek Show. Velmi si toho vážíme.
2: Je vždycky radost se s tebou a Rosťou setkat. Já děkuji.
1: Jsme ve tvém městě, v Bristolu, v kolébce country hudby. Ale není to, pokud vím, tvé rodiště, nebo snad ano?
2: Ne, narodil jsem se v Kingsportu.
1: To je kousek odtud, takže bydlíš celý život v téhle oblasti?
2: Ne, bydlel jsem všude možně. V 18 letech jsem odjel do Nashvillu. Odtamtud jsem se nejprve přestěhoval do Louisville v Kentucky a poté do Lexingtonu, kde jsem pracoval s J.D. Crowem. V roce 1971 jsem začal hrát s kapelou Country Gentleman a přesídlil do Washingtonu D.C. Ve Virginii jsem zůstal až do září 1984, kdy jsme se s mou manželkou Susan přestěhovali zpět do východního Tennessee, kde žil její otec. Jezdil jsem často do Nashville a lidé mi říkali, proč se prostě nepřestěhuješ rovnou sem, ale já jsem odpovídal, jsem tak blízko, jak potřebuju. Jsem rád, že jsem se tu před 42 lety usadil.
1: S J.D. Crowem a jeho Kentucky Mountain Boys hrál Doyle do roku 1971 a z té doby pochází písnička You Go to the Church. Country Radio.

0: Doyle Lawson celý život hodně koncertoval, proto jsem se ho zeptala, jestli někdy spočítal, kolik dní v roce kvůli hudbě strávil mimo domov.
1: Bylo období, kdy jsem v průměru vystupoval 250 až 260 dní v roce, ale pak jsem to začal omezovat a koncertů jsem odehrál asi 100 ročně. Cestováním se ale doba téměř zdvojnásobí. Stále jsem tedy byl pryč téměř 200 dní v roce, ale jak jsem stárnul, snažil jsem se trochu zpomalit. Omezil jsem koncertování a pak jsem se rozhodl, že je čas s tím skončit. Jen to nevyšlo tak, jak jsem si to představoval.
2: Doyle Lawson and Quicksilver!

0: Právě dohrála písnička Driving It Home z alba Doyle Lawson and Quicksilver Live in Prague. Z jediného živého CDčka tvé kapely za více než 40 let její existence, natočené během koncertu, který jsme vám v Praze uspořádali. Za toto album jsme byli společně nominováni na cenu Grammy, což stále považujeme za neuvěřitelnou věc. Před 4 lety jsi skončil s hraním s kapelou, ale pokud vím, pořád se v oboru pohybuješ.
1: Když jsem přestal koncertovat, měl jsem v úmyslu věnovat se produkci a hlavně užít si čas s mou ženou. Bohužel Suzanne není zdravotně v pořádku. Dlouho jsem se o ní staral doma a v poslední době žije v domově s pečovatelskou službou. Najednou jsem měl plno času a moje dvě dcery, které žijí tady ve městě, mě pozbuzovaly, abych si našel nějakou činnost. Místo, abych jen seděl doma. A náhodou právě v tu dobu zavolala Donna Julise s nabídkou, že Keith Barnacastle chce založit hudební vydavatelství. Skončilo to tak, že jsem přijal nabídku, abych nové vydavatelství spolu s nimi vedl. Je to sice o něco náročnější, než jsem čekal, ale nevadí. Letos jsem se dokonce zavázal, že odehraju 7 koncertů s kapelou.
2: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
3: Country Radio.

0: Fanoušci The Lost jsou nadšeni z příležitosti, na kterou tak dlouho čekali, že ho s kapelou Quicksilver znovu uvidí na pódiu.
1: Ano, mám letos v plánu 7 koncertů, dost nabídek jsem už odmítl. Nechci mít tolik práce.
0: To zní skvěle. My bychom vás opět chtěli vidět v Praze, to už jsem ti říkala.
1: Popřemýšlím o tom.
0: To by bylo úžasné. Přejeme hodně štěstí a ještě jednou děkujeme.
1: Já děkuji.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show. A po rozhovoru s Doyle Loznem, který jsme zakončili jeho písničkou I See a Heartbreak Coming, nás v Čapek Show čekají ještě výročí tohoto měsíce.
2: 6. srpna 1935 se narodil Herschel Sizemore, mandolinista, o kterém jsme dnes už mluvili. Jeho kariéra byla obdivuhodná a zahrnuje působení v kapelách Dixie Gentlemen, Shenandoah Cut-Ups, Country Grass a Bluegrass Cardinals. A natočil i několik výborných sólových desek. Jedna z nich, vydaná v roce 1993, se jmenuje Back in Business a my si z ní pustíme písničku I've Lost You. Na housle tam hrál skvělý Bobby Hicks a na kytaru David Parmley.

0: Nedožité 99. narozeniny Jimmyho Martina si připomeneme 10. srpna. Kapelou krále bluegrassu prošlo mnoho slavných muzikantů. Jen z dnešního dílu Doyle Lawson, J.D. Crow nebo Herschel Sizemore Jimmy Martin ale začínal v Nashvilleu po boku toho nejpovolanějšího v Bluegrass Boys Billa Monroea.
1: Od roku 1949 byl Martin jejich hlavním zpěvákem a pod jeho vlivem se Monroeova hudba radikálně změnila a dosáhla jednoho ze svých mnoha vrcholů. Jejich osobnosti na sebe ale narážely tak, že po několika letech Jimmy Martin od Billa Monroea odešel. Nejdříve k Osborne Brothers a potom už si založil vlastní kapelu Sunny Mountain Boys a s tou nám zaspívá svou klasickou písničku You Don't Know My Mind.

0: Čapek show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: 14. srpna 2001, tedy před čtvrtstoletím, vyšlo čtvrté album Alison Krauss a Union Station, nazvané New Favorite. Album se umístilo na předních příčkách nejen bluegrassových a country hit parád a získalo zlatou desku. Vyšlo ve stejném roce jako soundtrack k filmu Bratříčku Gracie, na kterém se Alison Krauss také podílela a který měl velký vliv na bluegrass ve Spojených státech.
2: Album New Favorite získalo cenu Grammy za nejlepší bluegrassové album a single The Lucky One zároveň získal cenu za nejlepší country píseň a vystoupení.

0: 19. srpna oslaví 75. narozeniny banjista a zakladatel kapely Balsam Ranch Mark Pruett, který svou profesionální kariéru zahájil v 15 letech, kdy začal hrát na banjo a basu v zábavním parku Ghost Town v Severní Karolíně. Vystupoval například s The Whites nebo Ricky Skeksem, ale zásadní pro jeho kariéru je kapela Balsam Ranch, která vznikla v roce 2007 a ve které tedy hraje již 19 let.
1: Mark Pruett i jeho kapela Balsam Ranch jsou držiteli několika cen IBMA. Například následující písnička nazvaná Moon Over Memphis získala v roce 2015 cenu Píseň roku.
2: Hi everyone, this is Mark Pruett from Balsam Ranch for the Chopic Show. All the best to you, the listeners of Country Radio.

0: Poslední písnička dnešní Čapek show se jmenuje Down Where the River Ends a zaspívá nám ji John Cowan, kterému bude 24. srpna 73 let. Je z jeho posledního alba Fiction, které vydal před 2 lety.
1: Pro většinu z nás je John stále spojen s kultovní kapelou Newgrass Revival, ale dnes se věnuje hlavně své solové kariéře, je také členem kapely Doobie Brothers a často se věnuje studiové práci nebo vystupuje s jinými kapelami jako host.
2: Hello everybody, this is John Cowan, reminding you to always listen to the Chopic Show on Country Radio.
1: Zase za měsíc se s vámi budou těšit na setkání u Čapek Show, vaší přímé linky z Nashvillu. Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj! Ahoj.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si rozhodně užijete. Country festival Starý dobrý Western se koná od pátku 7. do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička v okrese Vsetín. Vystoupí tam Tomáš Linka, Jakub Smolík, Cop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboši a mnoho dalších. Opět to bude festival plný hvězd a milých setkání. Texmeni hrají v Mladé Boleslavi v sobotu 8. srpna od 19 hodin na Michalovické Putně. Jako host tam vystoupí Nové struny. A ještě nás čeká chřibské country léto. A to v sobotu 8. srpna od 17 hodin na koupališti Chřibská v okrese Děčín. Na tradičním letním hudebním setkání letos vystoupí Kliďánko, Žab Band, Blackout Bluegrass Band a Grey Smoke. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.

0: Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz, ale hlavně Country Radio a jeho večerní vysílání, který dnes 3. srpna v pondělí ve 20 hodin 5 minut a 10 sekund právě začalo. Neslyšíte Petra Kocmana, jeho musím omluvit, protože má dneska nějaké jiné pracovní povinnosti, tak se musíte smířit pro dnešní večer s mojí maličkostí. Ze studia vás zdraví Vítek. No a co nás čeká, tak v tu první hodinu to uděláme jako vždycky. Dáme si country, je vše, co se vám líbí. Čili každý, kdo se mi dovolá na telefon 210 323 333 a řekne, kterou písničku chce zahrát a proč právě tu, tak mu ji samozřejmě s radostí zahraju. No a první volbu mám já, tak já jsem zvolil Roberta Křesťana a 6 bílých koní. Ta písnička sice je jakoby taková smutná, ale je krásná, má krásnou melodii a prostě se mi líbí, tak proto vám ji pouštím. No a vy už můžete žhavit telefon a jdeme na to. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: A jako první se dneska dovolala Iva z Arbesáku. Ivi, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Slyšíme se, zdravím tebe i všechny ostatní na Vrátě.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A chtěla bych od Petra Kocmana, když už tady není, tak aspoň v jeho zastoupení Loch Lomond.
0: No, tak máš ho mít, tak hrajeme to, protože se ti po Petrovi stejská, tak aby to taky
1: ale
0: trochu...
1: Ale ne, že by se mi po něm nějak stejskalo. On je dobrý moderátor, ale...
0: A skvělý muzikant. Skvělý muzikant je Petr, na rozdíl ode mě. Já když zpívám, tak manželka jde k oknu, aby si sousedi nemysleli, že mě bije. A když zpívá Petr Kocman, tak vyprodává celý sály. To je mezi náma ten zásadní rozdíl.
1: Ale takových je víc. Ale nám... A ty zas umíš něco jiného.
0: No to jsem zvědavej, co, to ty si budem muset říct někdy teda.
1: No to si můžem říct rovnou, ty jsi dobrý moderátor.
0: No to toho mám daleko. Do toho mám daleko. Ivi, co děláš dneska večer, kromě poslechu Country Rádia?
1: No tak já vzhledem k tomu, že už mi bude 81, tak jsem zalezla ve své noře, aby mi nebylo moc horko. Mm-hmm. Vykládám si pasiánc a poslouchám Country Rádio a občas kouknu do nějaký knížky.
0: To je hezký. A piješ hodně? Vodu, čajíček...
1: Já si nadělám ráno, mám půllitrovej a 3-4 decový hrnky a tam si nadělám zelený čaj, ovocný čaj, bílou kávu, černou kávu.
0: Tak to máš hezký, to máš jak ten pasiánc, že jo, barevný.
1: Ráno navařím a během dne to vypiju.
0: Tak já ti k tomu přeju hezký večer a pouštím ti toho Petra Kocmana. Měj si je báječně, ahoj.
1: Ahoj a tobě taky hezký večer.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: A další, kdo se nám dovolal v rámci country, je Vše, co se vám líbí, je Lída z Berouna. Lído, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, všechny zdravím a slyšíme.
0: Tak to je krásný, vidíme se špatně, ale slyšíme se dobře. To je ale v rádiu nejdůležitější. Tak prosím, Lidu, co si dáme dneska?
1: Já myslím, že bychom mohli Spiritual Quintet a něco hodně starého, třeba Slávy den.
0: Je to tam. A proč právě tuto?
1: No, protože jsem dlouho neslyšela Spiritual Quintet.
0: No, to je dostatečný důvod. No, jako, to je
1: takové ty starší písně, samozřejmě, já to chápu, se třeba méně hrajou, tak to je ten důvod.
0: Tak to je důvod hezky. Co máš plánu na dnešní večer? Nalaď nás na něco?
1: Až se tady udělá trochu chládek na loďi, tak tam usednu a budu si tam číst, dokud nebude tma a uvidím na písmenka.
0: No, to už je skoro brzo, to si myslím, že tak jako v 9:30 už bude skoro konec, jo?
1: No, to je pravda, ale teď je tam ještě horko. Teď je tam, tady mám teploměr, teď tam je ještě 32.
0: To je hezký teda, no, tak to je docela, ale nakonec je srpen, v létě bývá teplo, no, já bych se z toho to nějak jako neděsil, že jo?
1: Jo,
0: nebudem si tím...
1: by to bylo někde u řeky, no.
0: No bylo, no. Představ si, jak budem v prosinci nebo v listopadu nadávat, že je mlha nebo sichravo, tak si to teplo užijeme ještě bude pár dní.
1: Určitě nebude mrznout ani sněžit, protože a, to už je
0: a třeba
1: skoro
0: jo,
1: exotický počasí. Třeba no, třeba jo, výjimečně třeba.
0: Tak Lidu, užij si večer, jo, a pouštím.
1: Užiju, čtu Tomáše Etzlera Novinářem v Číně, co jsem to pro Boha udělal, je podtitul.
0: Aha.
1: A už jsem skoro na konci.
0: A je to asi zábavný, že on je takový
1: to
0: jako...
1: To je velká síla, no zábavný.
0: No. On umí psát jako tyhle ty věci. Takovým způsobem,
1: ano,
0: že si to přečteš,
1: no,
0: jako, že jo. Někdo, když píše takový ty, jako řeknu, takový ty příběhy novinářský, a to tak někdy je to trochu suchý a on píše tak jako šťavnatě docela.
1: Tak hlavně, že tam byl a že to tam šťavnatě prožíval všechno.
0: Tak prosím tě,
1: ty nervy.
0: Ať se ti hezky tak čte a já ti pouštím Spiritual Quintet.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Ano, ano, posloucháte Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí. A já mám na drátě paní Lenku ze Zlína. Paní Lenko, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak jakou pak si dáme?
2: Johnnyho Cash'a.
1: A jakou od něj?
2: Nebesí jezdci.
1: Ghost Riders in the Sky, to bude asi zřejmě ona, myslím si to teda. Nemyslím si to, vím to jistě. A proč právě tuhletu, paní Lenko?
2: Protože Johnny Cash má životní láska.
1: No a co na to říká váš přítel? Nebo manžel? No,
2: přítel ho taky miluje.
1: Taky ho miluje, tak to je taková platonická láska.
2: Jasné.
1: Jasný. Takže ji hraju vám a vašemu příteli, protože máte oba dva rádi Johnnyho Cash'a, jo?
2: A muž je v černém.
1: No. Hele, a ještě mi řekněte, co si je dneska v plánu na večer takhle ve Zlíně?
2: Takhle ve Zlíně, tak sedíme, popijeme pivečko.
1: Tomu rozumím,
2: A pátek odjíme znovu na ryby.
1: Na ryby jedete, vy jste rybáři. A kam jedete na ryby?
2: Pitihněv.
1: Z Pitihněv, aha. A tam chytáte jako, že to odnesete pryč, nebo je to takový to chyť a pust?
2: Ne, můžeme si to vzít.
1: Můžete si to vzít, tam je ještě asi ryb dost, že jo? Tam
2: jasné,
1: je to asi dobrý.
2: Dobrý, pouštíme, bereme jenom ty, třeba slunce nebo drapce.
1: Jasně, tak to je dobrý. Tak paní Lenko, pozdravujte pana přítele, nebo pana manžela, ani nevím teda, jo? A pouštím vám Johnnyho Cash'e, Ghost Riders in the Sky. Přeju vám krásný večer, přeju vám, ať se vám rybaření vydaří a ať vám ryby neberou roha, ať něco chytíte.
2: Jasné, já vám taky přeju krásný večer.
1: Díky, ahoj, naschle.
2: Ahoj, Country Radio, naschle.
1: Naschle.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country je vše, co se vám líbí, čili když si zavoláte na telefon 210 323 333 a řekněte, kterou písničku si chcete nechat zahrát a proč právě tu, tak já vám ji s radostí zahraju. A právě se dovolal Jirka. Jirko, ahoj, dobrý večer. Odkud je Jiří? Jirka?
1: Dobrý večer, já jsem z Kralup.
0: Kralupy nad Vltavou, jo, dobře.
1: Nejlépe nad Vltavou.
0: Kralupy, tak a Jirko, začneme tím, co si zahrajeme.
1: No, určitě něco od Ládě Vodičky, může to být klidně například Shane.
0: Tak je tam, a proč tuhle?
1: To je klasika, no, on za prvý, je to klasická, ježišmarja, kešovka, ale hlavně Láďa Vodička byl dlouhý léta soused z Libně a svýho času v Melodii vyšel nádherný článek o něm a byl nadepsaný Country Romantic z Libně.
0: Ano, ano, ano, to se o Láďovi Vodičkovi říkalo, no, to je pravda.
1: Jo, sice měl drobítko vadu řeči, ale já si myslím, že to vůbec nevadilo, naopak a byl spoj.
0: Měl ale skvělý hlas zase, že jo, takže do toho spojení je úžasný. Jirko, co máte v plánu dneska večer?
1: Kanafas, protože zítra za kropění sednu za kulotou lopatu a jedu do světa.
0: No tak to je hezký. Tak krásný odpočinek, ať ta noc je dlouhá a doufám, že budete usínat při poslechu Country Rádia a teďka vám k tomu pustím toho Shanea. Co vy na to?
1: No určitě.
0: Tak jo.
1: Moc rád. A samozřejmě toho Shanea úplně pro všechny, co poslouchají a co mají rádi Láďu Vodičku.
0: Super, tak moc děkuju, díky, že posloucháte, díky, že jste zavolal a přeju krásný večer. Ahoj, naschle a zítra šťastnou cestu.
1: Díky, taky naschle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: dálce v oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Byl to Shane.
1: To jsme hráli, protože si to přál Jirka z Kralup a já mám na telefonu teďka Marcelu z Ústí nad Labem. Paní Marcelo, dobrý večer, ahoj, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
1: Tak co si zahrajeme?
2: Zahrajeme si opět Vodičku a zahrajeme si Teddy Bear.
1: To bude jak ne country rádio, ale rádio Ladislava Vodičky, a to nevadí. A proč, Marcelo, si dáme Teddyho Beara?
2: No, protože hrajeme vše, co se mi líbí, a tohle to se mi moc líbí.
1: To je důvod jako řemen. No tak já ji tam dám teda, no, když jinak nedáte. Jaký jsou, jak probíhá večer v Ústí nad Labem?
2: No, teď konečně sedím venku u kávy, protože se dá vyjít aspoň před dveře.
1: Hele, a večer u kávy, já takhle, když si dám večer v rádiu kávu, tak pak do dvou mám dálkový světla zapnutý a nemůžu usnout. Vy po kafi usnete?
2: Nevadí mi to.
1: Nevadí, jo, to jste dobrá teda. A to bude jenom kávička, u toho to zůstane?
2: U toho to zůstane.
1: A kávička jen tak, nebo s cukříčkem, nebo s mlíčkem, jak pijete kávičku?
2: S mlíčkem, jo.
1: Já mám rád teda kafe, když je tak, jak je, to znamená nahulvát a bez cukru, bez lžičky, jenom kafe hořký. A když se chci hodně rozmazlit, jo, tak mám nejradši, když se dá kopeček vanilkový zmrzliny. A na to se vyleje jedno espresso, tomu se říká affogato a to je strašně dobrý. Zkuste to někdy.
2: To já vím, ale já nepiju sladkou kávu a ta zmrzlina mi to osladí.
1: No to jo, ale je to zase něco jiného, je to dobrý. Tak až půjdete příště kolem cukrárny, tak si to na mě dejte a uvidíte, že sladká káva není nic moc, ale místo cukru vanilková zmrzlinka, že to je dobrý.
2: To je lepší vedle té kávy.
1: A nebo. Tak jo, tak si užijte kávičku, užijte si večerní posezení venku, no a já vám přeju hezký večer, děkuju, že jste zavolala.
2: Vám taky.
1: A pouštím Teddyho Beara pro vás a pro všechny.
2: Děkuji.
1: Naschle, ahoj.
2: Naschledanou.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas.

0: Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1-4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak auťáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se mazil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bearem.
1: No a já mám na telefonu Luďka z Ježďárska. Luďku, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
2: Ahoj Vítku, zdravím tebe a i zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Jak se máš dneska večer, Luďo?
2: Pracovně, pracovně, pořád ještě.
1: A čím ti teda ten pracovní večer zpříjemníme, jakou písničkou?
2: No, zkusíme s mou srdcovku, Schovanky.
1: Jasně, ty jsi byl vždycky na hezký ženský, tak musí být Schovanky, to je jasný, že jo?
2: No tak oni jsou tvoji kamarádky. A to, co dokáže Lída s mikrofonem a ostatní děvčata s ňou, tak to je prostě, říkám, to je pro mě srdcovka.
1: No to si dovedu představit. Takže hrajeme to proto, protože to je pro tebe srdcovka a Schovanky jsou tvý kámošky. Je to tak?
2: No dá se to tak říct. Ale je to pro všechny, kdo poslouchají Country Radio a mají tyhle děvčata rád.
1: No
2: rádi.
1: Dobře, tak to děkuju. No a teď mi musí říct, co máš v plánu na dnešní večer?
2: Na dnešní večer, no teď se asi zaplavuji vaně, protože jsou černé jak bota od aut. No a pak už jenom zalezu asi do postele a budu rád, že budu spát.
1: No a nebudeš se něčím rozmazlovat trošku, třeba nějaký pivíčko, nebo ani moštíček to... dobrý, nebo něco?
2: Víš, že v tomhle řemesle to pivo je až na x-tý místě, že tohle to nejde.
1: Dobře, ale když je teplo, tak se musí pít, tak piješ čajíčky, ovocný, bylinkový.
2: Ale... No, spíš vodu obyčejnou.
1: Vodu obyčejnou, jo. No tak to je hezký teda. No.
2: Ale víš co, ty mě budeš muset Vítku někdy vysvětlit, jak se elitní autářský inženýr dostal k moderátorství Country Rádia. Třeba se někdy potkáme a třeba si o tom popovídáme. Co
1: no,
2: myslíš?
1: Anebo někdy zavolej, já ti to vysvětlím takhle, jo?
2: Hele. Až na to bude víc času, jo?
1: No, jasně. Já jsem nebyl žádný elitní inženýr přes auta, já jsem byl jenom služebník v rámci firmy nějaký, že jo?
2: Aha,
1: ale
2: no, tak.
1: Užili jsme si to, byli

0: To krásný leta, že jo?
1: Dobrý, dobrý. No skromnost šlechtí, tak já mám na to svůj názor. Učil jsi nás dost a naučil jsi nás taky dost. No, jak to, už to uvidíš ty, hele, tak to už je jiná věc.
0: Hele, vy jste byli šikovní, tak vám to šlo, o tom to je. Tak Luďku, no, prosím tě, ať se ti dobře opravuje, ať se ti dobře odpočívá, až se budeš rozplavávat ve vaně, tak se neutop, prosím tě. No a hezký večer ti přeju a měj se báječně a jsme ve spojení, jo?
1: Děkuji tobě taky a všem posluchačům Country Rádia, to samý.
0: Dík, měj se, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, tak kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: Tak to byly Schovanky a Applejack pro Luďka ze Žďáru, aby měl příjemný rozplavby ve sprše nebo ve vaně. A teď už mám na drátě Honzu ze Štěchovic. Honzo, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Tak co si zahrajeme?
1: No, já bych si dal ještě jeden šálek kávy, takže jedno křesťana tady.
0: Ještě jedno kafe. A proč právě tuto?
1: No, protože křesťan za prvé umí hrát, za druhé umí zpívat a za třetí zpívá o věcech, které mají smysl.
0: To nepotřebuje žádný komentář, to je důvod jako řemen, za ten moc děkuju. No a Honzo, každýho se ptám, co dělá, tak jako u tebe to nevynechám. Jaký no, jsou plány dneska ve Štěchovicích?
1: No, my zrovna přejíždíme Štěchovickou lagunu a protože já už jsem si své odpracoval, tak jsme se byli koupat na Slapech a tady si užíváme toho Trampského kraje. My si ho užíváme už 25 let jako profesionální Trampy, protože tady bydlíme na rozdíl od Trampů, který sem jenom jezdí.
0: No tak to je krásný. No a dneska večer teda takhle se budete potulovat, jo? Pak dorazíte domů?
1: No, dorazíme domů a tam si dáme kávičku, už teda ne, protože to by napadlo srdce, ale budeme se radovat toho, jak máme krásnou zemi a jak je celý ne, a jak je líne i country rádio.
0: Tak my se budeme radovat s váma za to, že máme krásnou zemi, to opravdu máme, a budeme se radovat, protože posloucháš country rádio a my z toho máme radost. Jo?
1: Díky,
0: hezký
1: tak
0: večer. Ahoj, naschle.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to bylo ještě jedno kafe pro Honzu ze Štěchovic a já mám na telefonu z kamionu, tak to bude komplikovaný s kvalitou, mám na telefonu Jodyho, který je někde u Norimberka. Ahoj, slyšíme se?
1: Slyšíme se velice dobře. Já vás slyším, no vy tam budete mít asi horší.
0: Zatím je to dobrý. Tak Jody, co si zahrajem?
1: Dal bych si ponožky pana Sem tam ťuka a rozptylovou loučku, protože se začíná tak jako stmívat a chtělo by to něco veselýho. Mám to ještě asi 4 hodiny, než přijedu do Čech, tak aby se mi lepší jelo tak. A všichni ostatní, aby měli pěkný večer.
0: No, tak to je hezký. Já bych řekl, že aby si nám neusnul a dobře se ti jelo, to je dostatečný důvod na to, aby jsme to zahráli. Prosím tě, kam až jedeš v Čechách? Halo, slyšíme se?
1: Jo, chvilku se nám ztratil signál.
0: No, kam až jedeš v Čechách tady?
1: Jenom do Blatný.
0: Jenom do Blatný, tak to, no, jak je to ještě kus cesty teda, no. Hele, a kdy vyrážíš zpátky na cesty?
1: Až udělám pauzu a odpoledne pravděpodobně zase poletím někam k Mannheimu. Dělám pro firmu, která dělá něco pro farmáce.
0: Jo, takže lítáš pořád stejnou trasu? Nebo podobnou?
1: Víceméně, jednou na farmu vlevo, po druhý na farmu vpravo, potom na tu vzadu, pak zase na tu předu.
0: A tak to je taky hezký. Hele, ten signál nám kolísá, mě to mrzí, tak aby jsme posluchačům nevystřelili mozek z hlavy, tak já ti přeju šťastnou cestu kolama dolů anténou nahoru a někdy se těším na slyšenou, díky, že posloucháš i v Německu a pouštím ti ty ponožky. Měj se, ahoj.
1: Díky taky, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte Country, je vše, co se vám líbí. A posledním, kdo se dneska dovolal, je Miloš. Miloši, ahoj, dobrý večer. Miloš je ve starých...
1: Ahoj, dobrý večer do studia.
0: Miloš je ve starých Bukách u Trutnova na chalupě. Říkám to dobře?
1: Ano, ano, na chatě.
0: Na chatě. Ano. No, co si zahrajeme teda, Miloši, teďka?
1: Zahrajem si Česačů bavlný bál.
0: A proč právě tuhle?
1: Zahrajem si to proto, protože před x lety se můj syn k vám dovolal a je to jeho oblíbená písnička a od té doby se to stalo naší takovou rodinnou písní, když posloucháme Country Radio.
0: Mm-hmm.
1: Takže bych to chtěl věnovat tomu synovi Štěpánovi, který ten teď tráví dovolenou v Polsku a my jsme v těch starých Bukách u Trutnova.
0: A jak poslouchá v Polsku Country Radio? Má aplikaci, že jo, v telefonu?
1: Ano, doufám, že to má.
0: A ty máš aplikaci v telefonu?
1: Teď nemám. Jsem tě...
0: No vidíš to,
1: teď,
0: ale...
1: Teď jsi mě nachytal.
0: Teď jsem tě nachytal, tak koukej si ji stáhnout. Jestli tam máš Wi-Fi, tak si ji stáhni, ať to neplatíš moc peněz za data, ale přes Wi-Fi to je zadarmo. A je to bezvadný, ano. Protože s tou se snadno komunikuje, dá se poslouchat to rádio kdekoliv a jakkoliv. Měl bys to dneska určitě večer napravit. Co máš v plánu ještě na večer?
1: Grillujeme. Mm-hmm. Kočili jsme si pro místní pivko, mm-hmm, pro Krakonoše,
0: mm-hmm,
1: no a teď sedíme venku, pasou se nám tady tři bíčkové,
0: mm-hmm,
1: máme výhled na kostel svaté Anny,
0: mm-hmm,
1: a je nádherný večer, podvečer, večer.
0: Hele, nebudu nic říkat, to bych jenom, by to byly slova závistí, jako opravdu teda to je krásný. A ještě mi řekni prosím tě, co grillujete?
1: Tak prosím tě, byli jsme teda taky v tom Polsku, protože tady to je blízko přes Trutnov,
0: jasně,
1: do Lubavky, a jednou jsme tady viděli Poláky, kteří grilovali takovou černou klobásu,
0: mm-hmm,
1: a ta se jmenuje Kašanka.
0: Kašanka, to si musím zapamatovat.
1: Kašanka. A je to něco mezi jako masitá klobása naším kroupákem a žemlákem.
0: Aha,
1: je to
0: aha.
1: Opravdu zvláštní klobása, ale je výborná. Mm-hmm. A k tomu teda krkovici a...
0: A jako k tomu hořčička, kečoupek, nějaká čalamátka.
1: Ano,
0: čerstvý chlebíček, já nemůžu.
1: Ano, čerstvý chlebíček máme koupený.
0: Ježišmarja, to je trápení.
1: Dneska, takže jako ideální večer pro všechno.
0: To je trápení, teda, to je trápení. No, podívej se, Miloši, ano. Nebudu říkat, že ti nezávidím, jo? Předpokládám, že i spousta posluchačů, který jen tak sedí doma u rádia, tak si říkají, sakra, já bych taky si dal grilování. Tak se domluvíme, že vy, co grilujete, jste na zahradě, tak si to užijte. A my, co jsme někde, kde se nedá grilovat, tak se tak jako zakloníme, zasníme se a budeme si představovat, že grilujeme a máme tu kašanku taky, jo?
1: Dobře, tak jo.
0: Tak děkuju, že posloucháš, děkuju za to, že jsi zavolal, přeju ti krásný večer, ať vás nechytne žlučník po tom grilování.
1: Určitě ne.
0: A mějte se báječně, ahoj.
1: Díky moc, já děkuju, že jsem se dovolal konečně a děkuju za písničku.
0: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru, teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

Posloucháte večerní vysílání Country Rádia. Máme pondělí 3. srpna 21 hodin 9 a čtvrt minuty. Omlouvám Petra Kocmana, protože má nějaké pracovní povinnosti, tak dneska se budete muset spokojit se mnou až do půlnoci, tedy s Vítkem. No a co nás čeká v této hodině? Krásné písničky, krásná muzika, spousta povídání. Podíváme se do kalendáře, jak kdo dneska slaví. Já to vím určitě, protože slaví Miluše. Potom zkusíme zavolat Honzu Vančuru, jestli se nám povede ho mu dovolat, co má novýho. Podíváme se na vítěznou píseň Bonanzy. Řekneme si, jaké bude v noci a zítra počasí. No, máme toho spoustu. No a když už jsme u té muziky, tak teďka mám pro vás připravenou pecku, kterou tak moc nehrajeme, ale já ji hraju vždycky. A to sice Camelot, Já zas jak dřív. Prostě krásný kousek. Tak se pohodlně usaďte, dejte si nožky nahoru, dejte si něco dobrýho a krásně poslouchejte. To vám ze studia přeje Vítek.

Na Country Rádiu dohrávají The Jads, Why Not Me. Krásný kousek, ten mě naučila hrát jedna posluchačka, která volala Country je vše, co se vám líbí, a tu písničku si nechala zahrát. A já od té doby si ji pořád zpívám, tak teď jsem rád, že jsme ji i mohli zahrát. No a teď nadešla chvíle, kdy se podíváme do kalendáře, protože dneska tam je křestní jméno Miluše. Miluška musí být milá, vždyť jí to bylo dáno do vínku. A Milušky jsou také předurčeny k tomu, aby byly milované. Ženské křestní jméno Miluše má totiž slovanský původ. Vyvinulo se z přídavného jména Milý, přidáním koncovky uše, významem koresponduje s jeho vznikem a vykládá se jako milá, milovaná nebo milující. Užívá se také jako domácí podoba jména Miloslava, proto je možné, že tento vznik souvisí vznik jména Miluše s jménem Miloslava. Mělo by pak obdobný význam, znamenalo by slavná svojí milostí, slavná svojí dobrotou. Původ jména Miluše může být až v latině. Některé výkladové teorie se přiklánějí k variantě, že jméno vzniklo jako slovanská podoba latinského jména Amata. I v tomto případě by ale znamenalo milá, příjemná a líbezná. Miluší je u nás přes 4300 a je to 123. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak milé Milušky, my vám přejeme z Country Rádia všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí, všechno, ať se vám daří a máte radost ze života. Rovněž přejeme všechno nejlepší všem těm, kteří dneska slaví narozeniny nebo cokoliv jiného. A speciálně přeju šerifce z Brna, Miluši Albrechtové, naší stále a věrné posluchačce, ať má hezký večer, ať má hezký celý další život. Takže Miluško, všechno nejlepší a posíláme z rádia COP a tajný přání. Příjemný poslech!

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: Kdo asi tak dneska u nás v České kotlince zná jméno Benjo Peterson? No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již zítra od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
1: S tebou, Matilda, se na vandr dám.

0: Matko drahá, nemám klid, kam šel ten, kdo chtěl tady žít, tak já vím, kde je na drátě, ten nikam nešel a to je Honza Vančura. Honzo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, já tě slyším, Vítku, jsem rád, že víš, kdo je na drátě, jsem to skutečně já. Nevyměnil jsem si zatím s někým pozici.
0: Tak to je dobrý. Co děláš takhle večer?
1: Počkej, ještě bych chtěl pozdravit všechny posluchače, kteří v tu chvíli sedí u přijímačů a poslouchají Country Radio. Dělejte tak i nadále a těším se s vámi na příští setkání a dnes jsem tady taky s vámi trošku.
0: Hele, s Honzou vždycky ten rozhovor je takový, že se Honza nadechne z toho jedno velký souvětí, tak já tě občas přeruším.
1: Ne, já dneska se budu krotit, prosím tě, jo.
0: Dobře. Tak, co máš dneska v plánu večer?
1: Dneska večer v plánu mám, že už jsem ulehl a ty mi voláš do lože. Jsem tedy, jak jsem svého času, když jsem měl 130 kilo, říkal jsem, strávil jsem noc v přeplněné posteli, ale sám. Takže,
0: tak dneska už tam máš volnic teda, jo? Nebo?
1: Ne, mám tam volnic, už

0: mám asi o 40 kilo méně než před tou dobou, kdy jsem
1: dobrý.
0: Byl přeplněné posteli, no.
1: Hele, a byl jsi dneska hrát někde troubit, nebo dneska to bylo
0: dneska
1: takový...
0: Dneska jsem nebyl ani, ne, troubit určitě ne, měl jsem dneska nějaké vyřizování, ale musím, tedy jestli mluvíš o hraní, ano, prvního tady v sobotu, 1. srpence, neboli srpna, jsme měli první koncert kapely Vančurovi, Plavci, tedy Plavci Honzy Vančury konkrétně, jak jsme se nazvali, v nové sestavě, dopadlo to skvěle, takže si z toho těšíme. Teď 8. hrajeme ve Žďáru na Džbánku, to je velký festival ve Žďáru nad Sázavou. Pak tady mám ještě, jsem koukal, Pikovice, to mám zprávu od vás z rádia, 15. má být nějaký jako potlach v uvozovkách, nebo jak
1: prosím
0: to nazvané?
1: Prosím tě, jak nějaký potlach, to je naše narozeninová party. Country Radio 15. srpna slaví 35 let. Řeknu řediteli, že ses o tom vyjadřoval nepěkně a on tě vyškrtne.
0: On mě vyškrtne.
1: No jasně, ne, zanekáze. Ne.
0: Mně bylo řečeno, že v Pikovicích, ať přijedu, že jsem tam očekáván, tak se to samozřejmě těším. A že to je narozeninová party, to se mi nedostalo až dneska. Přátelé, narozeninová party 15. v Pikovicích, nezapomeňte přijet, ne kvůli mě, ale kvůli narozeninám Country Radia.
1: No, já tam budu taky, tam bude krásný...
0: Budeš tam taky, no tak na tam tebe bude, se těším.
1: Tam bude krásný program.
0: Krásný program.
1: A bude se o tam teď vysílat naživo. Já budu o tam teď vysílat naživo.
0: Aha, no tak vidíš, to bude hezký večer, když ty jsi naživo takový, ty jsi takový akční.
1: Co večer, to je od rána, to bude celý den.
0: Ty jsi akční, ano. A 18. hned v úterý hrajeme s Davidem hrajeme.
1: Fiedlerem, no.
0: Fiedlerem, jasně, ty ho znáš dobře, ale jen ty. Máme parník 18.
1: No, to je výborný.
0: Srpna.
1: To se musíme podívat, jestli už není náhodou vyprodáno.
0: Aha.
1: Víš, kde se to zjistí?
0: Já nevím, kde se to zjistí, ale...
1: No, na našich webových stránkách www.countryradio.cz, záložka parník, tam vidíš ty koncerty a když je vyprodaný, tak je tam napsáno vyprodáno.
0: No počkej, a když je tam vyprodaná, tak to tam nemám jezdit?
1: Ne, to musíš, protože už jsou všechny vstupenky prodaný. Jo, Honze, a když tě poslouchám, tak se toho stáří začínám bát teda, to je hrůza s tebou.
0: Vážení a milí posluchači Country Radio, tohle mi Vítek Pěkný říká už asi od mých 40 let věku, protože se známe hrozně dlouho. A on vždycky říká, když tě vidím, tak se stáří bojím. Je pravda, že je asi o 20 let mladší, no ale prostě proč by se měl brát stáří, když už sám je i taky star.
1: No dobře, no. No, tak děkuju teda. Takže 18. potom vystupujete znova, jo?
0: 18 je parník s Davidem Fiedlerem, no a potom v září máme asi 5 nebo 6 koncertů, ale já nechci diváky zahlcovat těmi termíny.
1: A máš nějaký prostě webovky, kde se to dá najít, nebo něco?
0: Webovky nemám, protože mám novou kapelu.
1: A Facebook teda, nebo něco? Kapelu,
0: novou sestavu a tam jsme ještě jsme tak daleko máme repertoár nacvičený, všechno funguje, lidi řvou, nosí nás na ramenou, takže to je OK,
1: tak to
0: ale
1: je dobrý.
0: Ještě webovky nemáme.
1: A tak bys jsi měl dát závazek, že do těch narozenin, do toho 15. srpna tam řekneš, hele, máme Facebook nebo webovky a tam najdete ty naše termíny, aby o vás lidi věděli, kam
0: jít. No tak na Facebooku byste nás našli, Plavci Honzy Vančury na Facebooku, to už snad běží, protože jsem pověřil kytaristu Rostě Coufala, aby to nějak už zprovoznilo, takže jo, takže to byste se mohli něco dozvědět, případně nějaké fotografie. Já ti pošlu do rádia nějakou fotku, jo, a že to můžeš lidem ukázat.
1: Dobře,
0: jo,
1: tak jo. Tak Honzíku, prosím tě, omlouvám se, že jsem ti překazil usínání, usínej pěkně, poslouchej Country Radio.
0: Ne, já teď naopak, teď jsem se probral, takže si něco přečtu hodnotného.
1: Tak si přečti něco třeba jak nezapomínat nebo takhle, jo?
0: Jo, dobře, dobře.
1: A jak se dělají webové stránky a tak, jako no.
0: A vidět taky, že máte narozeniny 35 let Country Radio, to je úžasné kulaté nebo polokulaté jubileum, takže gratuluju Country Radio i všem posluchačům, protože to stojí za to vás poslouchat.
1: Hele, tak děkujem, už si spolu povídáme skoro 6 minut, tak toho necháme, přeju ti hezký večer a měj se, nazdar, čau.
0: Čau, mějte se krásně, všichni posluchači, ahoj, ahoj.

0: Tak to byly Bee Gees a Words. Ty chtěla zahrát paní Marie, protože jsme je dlouho nehráli, tak se mi to pro radost pustil a pustil jsem to taky, protože to je moc hezká písnička. No a máme necelých 8 minut před 10. večerní, v 10 už se nám překlopí večer do noci, tak máme teďka dva úkoly. První je říci si, jaké bude v noci počasí a druhý úkol je podívat se, jak to bylo se Superbonanzou včera v 18 hodin, to je hitparáda Miloše Kellera. Včera byla právě Superbonanza. Začneme tím počasím. Dnes nás čeká převážně jasná a teplá noc. Bude totiž jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty budou 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, v tisíci metrech na horách kolem 17. Takže to vypadá, že už se nám bude lepší spát. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Tlaková tendence setrvalý stav nebo slabý vzestup a rozptylové podmínky budou v noci mírně nepříznivé, to kvůli tomu dennímu horku. Když se podíváme, jak to bylo se sluníčkem, tak sluníčko dneska vyšlo v 5 hodin 33 minut a zapadlo ve 20:41. Pranostika na dnešek říká, že srpen má nejkrásnější počasí v roce. Tak to uvidíme, protože měl zatím šanci jenom 3 dny a byly docela teplé. A rekordy počasí pro dnešek. Tak nejvíc teplo bylo v roce 2013. To bylo 35,4 stupně Celsia. To by možná dneska mohlo padnout, zejména kvůli jižní Moravě, kde byla předpověď až 39 stupňů. Největší zima byla v roce 1888. To bylo pouhých 10,2 stupně Celsia. A normální teplota pro dnešek je průměru 20,6 stupňů Celsia. Tak tolik k tomu počasí a teď k té superbonanze. Superbonanza je vždycky každý pátý týden, protože 4 týdny vybíráme vždycky vítěze. Je to hitparáda, která se vysílá v neděli od 18 hodin, připravují Miloš Keller. Má to na našich stránkách countryradio.cz pod záložkou programy Bonanza. Tam vždycky vidíte, kdo vyhrál ta uplynulá kola. Jsou tam ukázky z toho posledního a tam můžete ovlivnit vítěze na internetu, stejně tak jako teď v Superbonanze. Ve vysílání vyhráli Gentlemani a jejich Margaret. Zatím teda se zdá, že by mohli vést i na webu. A porazili tak Frantu Nedvěda mladšího na nádraží Stává. Potom soutěžili The Roadhammers, Girl on the Billboard a čtvrtým soutěžícím Superbonanze byl Petr Novák, Povídej. Tak se na to podívejte, odhlasujte a já vám zatím pustím toho vítěze z vysílání a to byla Margaret. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

jak ten čas letí. Dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: meditate on. Understand your man. You hear me talking, honey? Understand your man. Remember what I told you. Understand.
1: Ve 22 hodin 9 a půl minuty dohrál a dospíval Johnny Cash svůj krásný kousek Understand Your Man. No a než si pustíme Texmeny a Vráťu vyskočila, Varčík na rozloučenou a po nich Vandr a Josef Zázvorka, Marcela Voborská a Johnnyho Kobyla, tak vám řeknu, že v této hodině budeme soutěžit o knížku. Knížka je paperback, jmenuje se Smrt na parníku a napsal ji R.L. Graham. Soutěžit budeme zhruba tak kolem 22.17, 22.19, 22.20. Budete se muset dovolat na telefon 210 323 333 a zodpovědět zákernou otázku ze života Country Rádia. Tak zatím si můžete tak jako proběhnout webové stránky, protože určitě tam bude odpověď na to, na co se budu ptát. Tak se připravte. Potom si je podíváme na to, jak je to s country parníkem. To mě vybudil Honza Vančura, který říkal, že hraje. Já jsem říkal, jestli ví, jak se pozná, že je vyprodáno, tak se k tomu vrátíme v této hodince a podíváme se, kdo kdy pojede, jak to je a co je vyprodáno. A taky si řekneme počasí na zítra. Tak to všechno nás čeká. No a příjemný poslech ze studia má místo Petra Kocmana, který má dneska jiné pracovní povinnosti, tak vás ze studia zdraví Vítek. Jdeme na to, Texmeni Vrátě vyskočil a Valčík. Příjemný poslech.

hřbety kopců hladí. Zapoceným sklem na rádiu ladí noční country jam.

se čas naplnil, tak já zas jinam jel. Poznal jsem jí tak zléta.

a v tichosti to brát, že se čas naplnil, tak táhnul jsem zas dál. Hřbety kopců hladí zapocený skle, na rády uladím noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl.

0: Knižní okénko.
1: No a právě teď je tady ten čas, kdy budeme soutěžit o knížku, a to po té krásné písničce, kterou nám zahrál, zaspíval Vítek Tučný, Greenhorní, když se čas naplnil. Málo jí hrajeme, taková melancholická, ale příjemná, tak doufám, že vám udělala radost. Ať jste z Prahy, z Brna, ze Šumavy nebo z Tater. Tak jdeme na to soutěžení. Já mám tady před sebou knížku, která se jmenuje Smrt na parníku, podtitul Na palubě je vrah. Je to z vydavatelství Kosmopolis a napsal ji R.L. Graham. A to je manželský tým historiků a spisovatelů, kteří se věnují mnoha dějinným obdobím, včetně bouřlivých let předcházejících první světové válce a poválečnému uspořádání světa. Ta knížka má 374 stran, takže je to poměrně dlouhý čtení a je to strhující detektivka na pozadí skutečné události pro milovníky Agáty Christie. Louisiana je totiž jeden z nejluxusnějších transatlantických parníků na světě. Odplouvá 1. května 1915 z New Yorku směrem k Evropě a u stolu číslo 22 se sešla různorodá společnost pasažerů první třídy. Když je jeden z těch pasažerů, Jimmy Dovich, nalezen zastřelený ve své kajutě, tak se na výzvu kapitána ujímá vyšetřování Patrick Gallagher, státní úředník vlády jejího veličenstva. A zatímco se Gallagher blíží rozuzlení záhady zamčeného pokoje, schyluje se k nevyhnutelné katastrofě potopení Louisianie, co do počtu obětí srovnatelné s potopením Titaniku. Tak tenhle ten paperback získá, ten, kdo se jako první dovolá na telefon do studia 210 323 333 a zodpoví otázku, pozor, kolikáté narozeniny a kde a kdy slaví Country Radio. Tak jdeme na to, pouštím písničku a můžete volat.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak Valdemar Matuška nám dohrál, dospíval, jen se přiznej, že ti scházím. A já mám na telefonu Petra. Petře, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím, pozavolám tu.
0: Tak prosím tě, my jsme se bavili, že soutěžíme o knížku. Je to Smrt na parníku a ty toužíš po smrti na parníku, jsem pochopil, protože voláš, že jo?
1: Po smrti na parníku, ano.
0: Tak a já ti položím zásadní otázku. Kolikáté narozeniny a kde a kdy slaví Country Radio? Takže otázka je, kolikáté narozeniny?
1: 35, protože mě bylo 5, když jste začali vysílat.
0: Jsi si jistý, není to třeba 55 nebo 65? Dobře.
1: Je to totálně.
0: Takže třetinu máš za sebou, jo? Ale to ještě furt neznamená, že knížka je tvoje. Kolikátýho se to slaví?
1: Kolikátýho? 15.8. A bude se to slavit v Tykovicích, protože já jsem pravidelný projížděč vašich stránek, takže já tady ty věci
0: vím. Jsi si jistý, jo? Nebude to třeba 17.9. nebo 13.5. příští rok?
1: Doufám, že to vím teda, no.
0: No jasně, já ti gratuluju, knížka je tvoje. Hele, a prosím tě, co děláš takhle večer, když je 10:30 skoro? To je už je noc, ne?
1: Zrovna jedu z práce, no.
0: A odkud kam?
1: Jedu z Mladý Boleslavy do Skalice u Českých Lípek.
0: To je hezký, tak to má, nemáš tak daleko, ale ne? Takových 30
1: to
0: kiláčků.
1: To je krásná krajina kolem Bezdězu, taková ta klasika, která občas nějaký věc.
0: Já když jsem byl posledně na Bezdězu, tak jsem dostal 2 kila pokutu za parkování. Tak to tam moc rád, a je to asi 14 dní, tak to tam teďka moc rád nemám, jako.
1: Jasně. To je nějaká geopatogenní zóna, já jsem tam byl z bývalou přítelkyní 3x a vždycky jsme se tam pohádali kvůli kravině. Takže já tam taky nesmím.
0: No, tak to je lepší dostat tu pokutu teda asi, že jo. Ale stál jsem jako debil, stál jsem na trávě, takže jako se nedivím, zaplatil jsem bez muknutí teda. Omlouvám se všem z Bezdězu a tam té městské policii, choval jsem se jako rozdívený Pražák. Prosím tě, co máš plán, už jsi podovolený nějak takhle v létě? Nebo?
1: Teď nám skončila cílozávodka, no právě.
0: A kde jsi byl?
1: Já jsem byl v Jizerkách, s partnerkou jsme nachodili během pár dní 50 kiláčů. Pěkný.
0: To jsi statečnej teda, to jsi statečnej.
1: Pěkný, no. Jsem jim vzal Baťu, že statečně.
0: No, tak to je hezký teda. No a ještě bude letos nějaká dovolená, nebo už bude jenom práce?
1: Uvidíme, určitě bych si chtěl něco o nějakým víkendu ještě někde prošourat. Chtěl jsem třeba na Házenburg se podívat.
0: Házenburg je kde? Řekni posluchačům, kde je Házenburg.
1: No to je u Libochovic.
0: U Libochovic.
1: To ústíček od Libochovic. Ano.
0: No, Libochovice jsou blízko čeho?
1: Libochovice jsou blízko Lovosic.
0: A Lovosice to už každý zná.
1: Ty už jsou blízko Litoměřic, tam jsem se narodil.
0: No tak to je hezký.
1: A jinak teda přijďte příští rok, teď nám zrovna o té závodce jsme měli krásnou výstavu bonsai ve Skalici. Mm-hmm. V zahradě. Byl to první ročník. A příští rok to bude 17. července. Takže kdo má tušku papír, napište si Skalice už.
0: Tak to nám
1: potom
0: budeš muset poslat do mailu teda, jo?
1: Jasně, pošlu.
0: Tak prosím tě, Petře, já ti gratuluju k výhře, přeju ti šťastnou cestu domů, no a někdy třeba zase naslyšenou. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky dobrou noc.
0: Ahoj.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smích.

trvalý už sedmej den. Když jsem si vjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáh nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

Tak to je splacený dluh, Zelenáči a Milan Krbec. No a teď se podíváme na ten parník, jak jsem vám slíbil, protože jsme si povídali s Honzou Vančurou a když jsem se ho ptal, jestli ví, jestli je na jeho koncert 18.8. na parníkovi prodáno, tak řekl, že neví. Tak si dáme takový jako malý opáčko, jako ve škole. Všechno o country parníku najdete na našich webových stránkách www.countryradio.cz, tam je záložka country parník. A tam se dozvíte, že plavby probíhají od března do konce listopadu v různých časech podle různého období, že ta plavba trvá 3 hodiny, odplouvá se z přístaviště v Poděbradech pod zámkem, hned u toho je parkoviště nad přímo nad tím přístavištěm. Když není hezky, tak se ta produkce přesouvá na parníku do podpalubí, nejsou tam číslovaná sezení jako křesla nebo židle, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele, ale můžete být úplně v klidu, protože odevšad je krásně vidět i slyšet, ať na té horní palubě nebo v podpalubí. Během plavby je k dispozici bar a studená kuchyně, což není součástí vstupného, a na loď se dá nastoupit 20 minut před vyplutím. No a co nás čeká úterý 4.8. dneska, ne zítra, to je Pacific, ten je vyprodaný, ale ve čtvrtek je Jarda Samson Lenka, ten je taky vyprodaný. Ale neděle 16.8., hned po našich narozeninách, Honza a Jindřiška Brožovi, ty jsou z devítky, tak tam můžete jít. Úterý 18.8., ten Honza Vančura s Davidem Fiedlerem, taky ještě tam pár míst k sezení. Čtvrtek 28. Jindra Kejak, taky se dá tam najít ještě nějaké to místečko. A pak je jeden náhradní termín 30.8. a to je Alan Mikušek, tak tam taky ještě se dá najít něco. Takže když se chcete svést parníkem, tak si můžete vybrat mezi devítkou Honza a Jindřiška Brožovi v neděli 16.8. od 18.30, v úterý 18.8. 18.30 Honza Vančura a David Fiedler, čtvrtek 28. od 18.30 Jindra Kejak a nebo 30.8. neděle od 18.30 Alan Mikušek. Tak se koukejte na ty stránky podívat a vybrat si, na který koncert máte náladu. A já už vám teďka pustím něco a co to asi bude? No jasně, Veronika Hajníková, Když ženy tvoří, tak to se chlapi něco dovíme.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Dvě děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
2: Pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Otcem kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, jestli sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláče, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči, utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: spát. Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
1: A po popisu situace, jak to vypadá v čekárně u lékaře, se podíváme, jaké bude počasí dnes v noci a zítra. Dnes nás čeká převážně jasná a teplá noc. Bude totiž jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty budou 22 až 17 stupňů. V údolích ojediněle kolem 14, v 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr, nebo může být i klidno. Tlaková tendence, setrvalý stav nebo slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou v noci mírně nepříznivé. Zítra, tedy v úterý, bude opět horko a zejména v Čechách možnost bouřek. Meteorologové totiž očekávají jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně v jejich severozápadní polovině. Naprší tak do 5 mm, ale v bouřkách to může být až 25. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 30 stupňů. Foukat zítra bude slabý proměnlivý, na Moravě během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Tlaková tendence na zítra, setrvalý stav, odpoledne přechodně slabý pokles, rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré. Tak to nás čeká zítra a teďka na nás čekají strasti Trumpa Vladimíra.

0: Rodney Crowell, Fever on the Bayou na Country Rádiu ve 23 hodin 11 minut a 10 sekund. No, letí nám to, máme před sebou poslední společnou necelou hodinku dnešního večerně nočního vysílání Country Rádia, kde vás dneska výjimečně ze studia zdraví Vítek, protože Petr Kocman vás srdečně pozdravuje, ale omlouvá se, má nějaké povinnosti pracovní. No a co nás čeká v této poslední necelé hodince? Podíváme se na události, které se staly v historii lidstva 3. srpna. Pár jsem jich tam vybral. Když nám vyjde čas, koukneme se, jak je to s oslavami narozenin Country Rádia, na program rádia na nejbližší dny, řekneme si, jaké bude počasí a budeme si krásně hrát. Teďka třeba tady by z nás měla radost bez junior, protože bude rekonvalescence, hlavu zvednem, to mám rád. Tak ať se vám to dobře poslouchá. To vám ze studia přeje Vítek.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla.

Vítek Tučný nám zpíval, jak je trochu neúplný, a já si myslím, že dnešní vysílání by bylo také trochu neúplné, kdybychom si neřekli, co všechno se stalo 3. srpna, který je 215. dnem roku, to znamená, že do konce roku zbývá rovných 150 dní. Tak vězte, že 3. srpna 1492 Krištof Kolumbus vyplul z jeho španělského přístavu Palos Palos de la Frontera na svoji první objevitelskou výpravu. V roce 1618 byl 3. srpna zahájen Moravský sněm v Brně, jehož se zúčastnil i Ferdinand II., který žádal stavy o povolení k průchodu císařského vojska do Čech a o polovinu jejich vojska. Stavové mu vyhověli jen v první části žádosti. V roce 1778, 3. srpna v Miláně, bylo otevřeno divadlo La Scala. A tady mám pro potravináře. V roce 1857 Louis Pasteur na přednášce pro francouzské výrobce alkoholu zveřejnil ucelený soubor poznatků o kvasinkách a mikrobech, čímž de facto založil nový vědecký obor kvasné chemie pro moderní potravinářství. Pak je dlouhá mezera a přichází rok 1958, kdy atomová ponorka USS Nautilus dosáhla jako první plavidlo severního pólu. Zas je mezera a máme rok 2016, tady pro Pražáky, vstoupilo v účinnost nařízení Rady hlavního města Prahy, které vyloučilo provoz osobních přepravníků, zejména Segwayů, ze širšího centra Prahy. Fakticky však zákaz ale začal platit až později s umístěním příslušných dopravních značek. Tak tolik některé události vztahující se ke 3. srpnu a já tady mám pro vás ještě jednu událost, která se vztahuje ke 12. září 2026. Protože v rámci oslav 35. výročí Kantinádia a 50. výročí skupiny Asonance proběhne v areálu na Konopišti koncert, kde vystoupí skupiny Asonance, Marien a Isara 12. září 2026 od 16 hodin v areálu na Konopišti. Tradiční česká folková legenda Asonance totiž slaví 50 let od svého vzniku a zároveň Kantinádia slaví 35 let od spuštění vysílání. Chcete-li se dozvědět některé informace o tom, a kde koupit lístky a tak dále, tak se podívejte na naše webové stránky www.kantrenadio.cz a tam je záložka Skupina Asonance slaví 50 let. A tam se dozvíte, že jsou v předprodeji zlevněné vstupenky, které pak na místě budou dražší. Tak nezapomeňte přijít 12. září 2026 od 16 hodin na Konopiště. Tak, tolik některé události a teď si dáme třeba, já bych řekl, jednou tě najdu, to je Míša Pávová. Příjemný poslech.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou.
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou.
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz.

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touhaží, touhaží.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil

To byl Pacifika Václav Maršálek a jejich Oregon, krásný kousek. A než si pustíme kapelu Marot a jejich kousek Pod zemí, což je píseň, která zvítězila v talentu country rádia a myslím si, že už to bude hodně přes 5 let, tak se podíváme na to, co všechno vás čeká ve vysílání country rádia. Tak po půlnoci to bude repríza pořadu Country Time ze středy minulého týdne, kde teda si poslechnete aktuální historické hitparády, a ve druhé polovině bude legenda Kenny Chesney. No a potom ráno v 6 hodin přijde Katka s Vláďou, ty budou mít své ranní vysílání, dopoledne přijde Milan Schmidt. V Tulácký stezce se zítra podíváme na zříceninu hradu Roupov, která stojí na návrší nad stejnojmennou obcí zhruba 6 km od Přeštic. Odpoledne s Milošem Kellerem proběhnou písničky na přání, čili chcete-li si na zítra už objednat, tak byste měli napsat SMS-ku po půlnoci.

na 720 00 11 11. V čaji o 6. bude Tulácká stezka, repríze Fígle a dobroty Františka Mlsoty. Pod kapotou se podíváme na to, jak to vlastně mají ta čínská auta, protože třetina nových plug-in hybridů v Evropě je z Číny a snaha Evropské unie zabrzdit expanzi čínských automobilek tak naráží na své limity, takže o tom se dozvíte zítra více v Country pod kapotou. Večer budou trumpské tamtamy, které připravuje kolega Kuba Jiroušek, a to přivítáme zítra velice milou návštěvu Sašu Rivolovou. Tato noblesní žena, která byla dlouholetou životní partnerkou Babiho Rivoli, zasvětila svůj život cestování a psaní o něm. Takže se s ní vydáme na cestu po světě za doprovodu melodií bratří Rivolů. Tak nezapomeňte zítra v 19 hodin poslouchat trumpské tamtamy. No a večer už se na vás těší Petr Kocman od 8 hodiny až do půlnoci se svým pohodovým večerem české i zahraniční hudby. Country je všechno, co se mi líbí, a večerní klídek s Petrem Kocmanem. No a ještě taková upoutávka na víkend. O víkendu máme víkendový pokec, tak si připravte nějaké svoje historky a povídání na téma lásky letní, které nepřežili nebo přežili podzim. Tak tolik o vysílání Country Rádia, teď už jdeme na to. Marot je tady.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: No a 3,5 minuty před půlnocí nám nezbyde, než si říci nebo zopakovat, jaké bude počasí a rozloučit se. Tak jdeme na to. V noci je a bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty budou 22 až 17 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, v 1000 metrech na horách kolem 17. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Telefon mě tady v Praze ukazuje, že prší a jsem tu na skútru, tak to jsem zvědavý, jak je venku opravdu. Ale zítra pak bude opět horko a zejména v Čechách možnost bouřek. Bude tak jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně na severozápadu, naprší 5 mm, v bouřkách ale až 5x tolik. Zítřejší nejvyšší denní teploty vyšplhají na 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 30. Foukat zítra bude slabý, proměnlivý, na Moravě během dne mírný jižní až jihovýchodní vítr, který v přehánkách nebo bouřkách přechodně zesílí. Tlaková tendence, zítra se trvalý stav, odpoledne přechodně slabý pokles, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré. Večerně noční vysílání je za námi, čili nastal právě teď ten čas se rozloučit. Takže mějte dobrou a klidnou noc a úspěšně vykročte do zítřka. No a ani zítra nezapomeňte poslouchat Country Radio. To vám ze studia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!
2: Je to tak krásný, být starý, zdravý.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hit parádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Kenny Chesney. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hit parády. Je na něm novinka Luke Combs Be By You. A je tu místo čtvrté Ella Langley a Morgan Wallen I Can Love You Anymore.

Doznělo místo třetí, tentokrát solově Morgan Wallen s písní Don't Weep. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Na druhém je druhá novinka tohoto týdne. Je tu s ní Corey Kent a jmenuje se Rocky Mountain Low. A pak zazní vítěz tohoto týdne, Jason Aldean, Don't Tell On Me. Megan Moroney klesla z minule prvního až na 12. místo.

To bylo aktuální první místo americké countryway hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryway hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1975 byl song Before the Next Teardrop Falls, podání Freddieho Fendera. Hit měla i Dolly Parton, jmenoval se The Bargain Store. A do třetice ještě jeden vítěz roku 1975, vlastně vítězka. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Kenny Chesney. Kenny Chesney neměl začátky lehké, ani snadné, ani rychlé, ale nakonec si získal zaslouženou pověst jako zpěvák popově orientovaných balad s tématy obyčejných amerických mužů. V dětství ale vůbec k muzice neinklinoval. Narodil se sice v rodišti Cheta Atkinse v Knoxville v Tennessee v roce 1968. Poslouchal hlavně rock'n'rolly, ale aktivně se ani nepokoušel hrát. Studovat šel marketing na Státní univerzitu v Tennessee a teprve na univerzitě dostal kytaru jako dárek k Vánocům.

V Nashvillu se Kenny Chesney pohyboval zpočátku v prostředí, kde jako solista neměl moc šancí být objeven. Jeho první gramofonová značka byla omylem. Firma Capricorn nebyla zrovna countryově orientovaná. Ale jeho skutečného albového debutu se v roce 1993 i přesto prodalo 100 000 kusů. I když jí firma nevěnovala žádné promo a navíc krátce po vydání zkrachovala. To ale stačilo, aby si Kennyho všimlo několik firm, které se country muzikou zabývaly, a v ten okamžik bylo vyhráno.

U firmy RCA vydává Kenny Chesney v roce 1995 album, které dosáhlo až do Country Top 40 a byly z něj hned dva hity a albová série pokračovala i v letech 1997 a 1999. V roce 2000 vydává svůj první výběr největších hitů a přidává k němu dvě novinky a obě se dostanou do Top 10. I další účinkování Kennyho Chesneyho je plně hitparádové. V roce 2002 měl zatím největší hit No Shirt, No Shoes, No Problem, který jako píseň i jako titul alba obsadil první místo americké hitparády a byly z něj i další úspěšné písně, například Big Star, vánoční album z roku 2003 a následující When the Sun Goes Down z roku 2004 pak Kennyho Chesneyho definitivně usadili mezi osobnosti moderní současné americké country.

Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se s vámi loučí Miloš Keller a těší se na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

steká, stožár modře bliká, to nás právě varuje sám svatý Eliáš. Proto každej smeká a na palubu kleká, mezi zuby drtí oče náš.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat. Jenže víte, jak je těžké tancovat,

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková. Sej mi stuhu hedvábnou. A nebo Michal Tučný.
1: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze už dnes výhradně na Country Rádiu.

součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou. A to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Uzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, od plamének, který děd v srdci zažehl rád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra, slušivém kroji z písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjeli. Máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic s promyšlenými oklikami vybíjeli. Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrozoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali.
Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soud z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. Noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými duškami vyhány. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu. Sulika, Kaťuša a další. Frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout. Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

všechny ty vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, nech

0: i ten ti dám.
1: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašunil překvapením. I já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.